Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Věřím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobby redaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, popřípadě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meduňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký věcovičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list, netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom, u nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě bez skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme. Když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takový červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je ta mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávajte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: jako všichni novní zpozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, zlata chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když

0: jesle od Rudy a vypadají velmi roztomilé. A to je taky na vajíčka, nebo to je jenom pro radost?
1: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný, a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
0: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
1: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří, a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
0: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
1: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese. No a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví. No.
0: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
1: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně viděj a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem choděj, že jo. No a oni ho krásně najdou a tím se bavěj a vyzobou všechno.
2: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem, a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spilí, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířeném médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči had.

Říkal, chci tě, jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá, aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána, a ten divný oči měl.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Znojemská nemocnice investuje 128 milionů do nové technologie k léčbě rakoviny. Policie zpřísnila kvalifikaci tragické nehody u Doubravníku kvůli alkoholu v krvi řidiče. Ministerstvo kultury prohlásilo celý areál Hřebčína v Napejedlích, včetně pastvin, za kulturní památku. A dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Znojemská nemocnice začala s rozsáhlou modernizací onkologického oddělení za přibližně 128 milionů korun. Pořídí nový lineární urychlovač a CT simulátor, které nahradí dosavadní dosluhující techniku. Přístroje umožní přesnější zacílení nádorů a šetrnější léčbu zdravých tkání, nově i za asistence umělé inteligence, dodává mluvčí nemocnice Radovan Čoba.
2: Takto rozsáhlou výměnu technologií není možné uskutečnit za běžného provozu. Po dobu přibližně 9 měsíců bude léčba pacientů zajištěna v nejbližších pracovištích našeho regionu, a to v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a v nemocnici Jihlava.
0: Policie zpřísnila právní kvalifikaci tragické nehody u Doubravníku na Tišnovsku. Řidič, který minulý týden ve středu narazil autem se 6 lidmi uvnitř do stromu, měl v krvi přes 3 promile alkoholu. Při nehodě zemřelo 1 dítě a dalších 5 lidí se zranilo, z toho 4 děti. Policisté teď nově kromě usmrcení z nedbalosti prověřují případ taky z hlediska ohrožení pod vlivem návykové látky, doplňuje mluvčí homoravské policie Petr Vala.
3: Další okolnosti a přesný průběh nehody jsou nadále předmětem prověřování. Policisté současně zadali vypracování znaleckého posudku ke zpětnému výpočtu hladiny alkoholu v době dopravní nehody.
0: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle kterého areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín nyní vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Sport. Fotbalová zbrojovka Brno nastoupí v 7. kole šanceligy jako 2. tým tabulky na hřišti vedoucí Slavie Praha. Nováček z Brna ztrácí na obhájce titulu jen bod a v případě výhry se tak posune na 1. místo. Záložník zbrojovky Petr Ševčík ale upozorňuje, že krotí možnou natěšenost fanoušků.
4: Víme, jaký mužstvo teďka proti nám bude čelit vlastně těch zápasů. Si myslím, že teďka máme i víc jak oni, takže ta únava se taky akumuluje vlastně v nás, ale naštěstí z toho nikdo nějakých stran nevypadává, takže furt jde vidět, že i když tam máme vlastně ty náhradníky, tak furt je to kus za kus, takže si myslím, že nám to hodně pomáhá taky. Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku dne zataženo s deštěm nebo přeháňkami, během dne ubývání oblačnosti na polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 374/40 u Vavřince na Blanensku je hlášená nehoda osobního auta. Buďte tam opatrní. Šťastné cesty bez nehod přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 5. hodině. Od mikrofonu vás zdraví a ranním vysíláním vás bude provázet Eliška Zárecká. Je sobota 5. září roku 2026. Svátek dnes slaví Boris, tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Další důležité události spojené s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Přibližně ve 5:45 vás čeká předpověď počasí, no a krátce před 5:30 bude čas na jazykovou dílničku Jiřího Trachtůlce. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

0: Zblížení na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 12 minut po 5. hodině. Dnes je sobota 5. září 2026. V církevním kalendáři dnes najdeme svatou Terezu z Kalkaty, známou římskokatolickou misionářku albánského původu. Zemřela právě 5. září 1997. Pro pomoc nemocným a chudým se stala ztělesněním milosrdenství. Získala řadu ocenění, včetně Nobelovy ceny. Před 145 lety přišel na svět pedagog a zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. Byl profesorem tělocviku. Rád také zpíval a s přáteli založil kvarteto, které se časem proslavilo pod názvem České pěvecké kvarteto a se kterým pak sjezdil celý svět. Později se dozvěděl o skautingu a následně založil první skautský oddíl u nás. Jen slovo skaut nahradil slovem junák a vydal knihu Základy junáctví. Dnešek dále připomíná například světoznámého českého antropologa a lékaře Aleše Hrdličku. Zemřel právě 5. září roku 1943. Pocházel z Humpolce na Vysočině, jeho otec byl truhlář a rozhodl, že rodina zkusí své štěstí v Americe. Všichni pak tvrdě pracovali v továrně na doutníky. Později se dostal k medicíně a antropologii a stal se respektovaným vědcem. Přesně 80 let je dnes světově proslulému fotografovi Jindřichu Štrajtovi. Pochází ze Vsetína. Jeho fotografie jsou ve sbírkách desítek muzeí a galerií v řadě zemí světa. V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze. Jeho fotografie vzbudily pozornost tajné policie, byl zatčen a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody. Následně nesměl učit. Od roku 1994 je fotografem na volné noze. A před 45 lety opustil tento svět krajinář a pedagog Jan Blažek. Vystudoval školu umění ve Zlíně, posléze pracoval v Baťových závodech jako dekorativní malíř a následně také například učil na uměleckých školách v Uherském Hradišti a Zlíně. Je 5 hodin a 15 minut. Další zajímavosti spojené s dnešním datem nabídnu krátce po 6. hodině. A teď už Vašo Patejdl.
1: Pojďme z

0: počasí.
1: Je 5:17, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 18 až 21 stupňů. Nejtepleji, tedy 21 stupňů, je aktuálně v Diákovicích, v Brodě nad Dyjí, v Lednici, v Kobylí a ve Strážnici. A nejchladněji máme v Tišnově Hájku 18 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne bude převažovat zataženo a od severu se rozšíří déšť nebo přehánky. Nejméně a nejslabší srážky budou na jihovýchodě kraje. Kolem poledne od severu začne srážek ubývat. Odpoledne očekáváme polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Vád bude mírný, ráno severní, postupně západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer vítr většinou zeslábne. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vychází v 6:14 a zapadne v 19:31. Další předpověď počasí nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Tématem dobrých rad 7. září bude zdravotní cvičení. Přivítáme lektorku Alenu Koblíškovou. Proč je důležité protahovat zkrácené svaly a posilovat ty ochablé? Může tento pohyb pomoci při chronických bolestech? A proč je při tomto cvičení tak důležité správné dýchání, plynulost cviků a jejich technika? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dospíval Karel Gott, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 17:30. Zajímá vás původ a význam některých slov a slovních spojení? Pak právě pro vás je určená jazyková dílnička Jiřího Trachtulce.
1: Dobrý den. Dnes se spolu zamyslíme, proč se říká spálit mosty. Znamená to udělat krok, po kterém už není snadný návrat zpátky. Tedy rozchod, výpověď, prodej nemovitosti a tak dále. Mnohé nasvědčuje tomu, že se původně říkalo spálit lodě. Dobyvatel Aztécké říše Hernán Cortés totiž poručil spálit lodě, aby jeho muži v neznámé zemi, plné netušených nástrah, neměli jinou volbu, než zvítězit či zemřít. Mosty se začaly pálit až tam, kde neměli moře. Když za sebou nějací bojovníci spálili nebo zbořili most, znesnadnili ústup sobě, ale současně zabránili protivníkovi postupovat touž cestou. Ovšem pozor, když spálíte za někým či za něčím mosty, neznamená to, že na to hned zapomenete. Lidová moudrost říká na toto téma, že dokud pařez nevyhnije, není strom zapomenut. S úsměvem se s vámi loučí Jiřík Trachťa.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Původní budova ze 70. let minulého století a její vybavení nevyhovují současným požadavkům. Práce stavařů nijak neomezí provoz nemocnice. S budováním by měly skončit v roce 2028. Stavba včetně nového vybavení vyjde zhruba na 220 milionů korun. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Naopak zlevnily třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o víc než 2%. Novou sezónu dnes zahajuje jediná profesionální činohra na Vysočině. Horácké divadlo v Jihlavě bude při té příležitosti přístupné už od 9 hodin ráno. Celý den tam lidé můžou přijít na den otevřených dveří. Dopoledne vychází každou půl hodinu komentovaná prohlídka, která návštěvníky vezme na jeviště i do zákulisí. Na odpoledne má program připravený soubor HDJ pro dětské diváky, který si nachystal tvoření, workshopy a hudbu. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku dne zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne ubývání oblačnosti na polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 374/40 u Vavřince na Blanensku je hlášená nehoda osobního auta. Buďte tam opatrní. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: To byla rocková skupina Flamengo, posloucháte Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Na Vysočině začala letošní sklizeň brambor. Zatímco v loni se pěstitelé radovali z rekordní úrody, letos je situace zcela opačná. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst a na jejich kvalitě se podepsaly i přívalové deště z konce srpna.
1: Aby jsme sebrali to, co v loni, musíme sebrat dvakrát takovou chlopku. Ten výnos bude tak poloviční letos proti loňskému roku.
2: S agronomem Jindřichem Štiksem jsme na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede.
1: Bramborový kombajn nám jede. Práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. A to je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude. Bude poloviční proti předcházejícím letům.
2: A ta kvalita těch brambor?
1: Ani kvalita nebude dobrá, protože teď po dlouhotrvajícím suchu přišly zase velké srážky a ty brambory dostávají hrozný šoky z toho počasí. Otázka je, jak to bude vycházet potom ty výtěžnosti, protože jsou problémy s nějakýma škůdcema, jsou problémy s klíčením těch brambor v brázdách a podobně. Velikost není prostě. Brambory nasadili, ale pokud nemají vláhu, tak složejí nať a už prostě tu velikost nedoženou.
2: Na ceně už se to nějak odrazilo?
1: Se dá říct, že cena je vyšší, ale na to, aby to pokrylo tu ztrátu. Řekl bych, že letos je taková cena, která měla být v loni, no a v loni byla ani nepoloviční.
2: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
3: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe, ale tady hraje ještě význam ten kontrast, že loňský rok byl rekordní, co se týče výnosu. Ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: O dopadech letošního sucha a několika vln veder na letošní úrodu, a to nejen brambor, budeme v našem vysílání mluvit také v pořadu O čem se mluví ve čtvrtek 10. září 2026 od 17 hodin a 30 minut. Hostem moderátorky Zuzany Kopuleté bude Vladimír Smutný z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.

0: počasí.
1: Máme 5 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Teploty se v našem kraji pohybují v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Diákovicích, v Brodě nad Dyjí, v Lednici, v Kobylí a ve Strážnici 21 stupňů a nejchladněji v Tišnově Hájku 18 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne bude převažovat zataženo a od severu se rozšíří déšť nebo přehánky. Nejslabší srážky budou na jihovýchodě kraje. Kolem poledne od severu začne srážek ubývat. Odpoledne očekáváme polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů. Vád bude mírný, ráno severní, postupně západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne i s nárazy kolem 15. Večer vítr většinou zeslábne. Rozptylové podmínky dnes velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vychází minutu před 7:15 ráno a zapadne minutu po 7:30 večer. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: No, sir.
1: Frank Sinatra na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 47 minut. Včera v podvečer začal už 28. ročník národopisných slavností v Těšanech. Program je opravdu bohatý a v rozhovoru s redaktorkou Jarkou Vykoupilovou ho představila jedna z členek pořadatelského týmu Radka Kučerková.
2: Dostal na počátku těchto slavností?
3: No, ono to nebylo úplně na začátku tak jakoby jednoduché, jednoznačné, že prostě tady uděláme slavnosti. No to začalo už v roce nějak asi 1991, kdy zrovna teda moje maminka zhodou okolností založila tady s aktivními ženami Babské hody. No a pár let se ji snažili udržet tak nějak aktivní, ale protože samozřejmě folklor nebyl úplně vždycky jakoby dobře nakloněný, tak se stalo, že některé léta byly vynechány, nebo spíš jeden rok, ten vlastně předtím, než začaly národopisné slavnosti. No a protože to tady některé místní strašně moc mrzelo, tak dali dohromady hlavy, myšlenky a vznikl právě nápad uspořádat ty národopisné slavnosti s mamkou a kdo se o to teda velice postaral, tak byl pan Jan Husák, tehdejší starosta, který dělal vlastně takovou podobu s národopisným slavnostem, které se částečně udržují až do dnes a částečně byly trošičku programově pozměněny.
2: Pojďme si projít ten bohatý letošní program, jaký bude?
3: V sobotu program je opravdu nabitý snad pro každého, kdo sem přijede, pro každého návštěvníka. Jsou to děti, ať jsou to rodiny, nebo jenom třeba jednotlivci a samozřejmě i postarší lidé. Máme tady na kovárně soutěž mladého těšanského kováře, potom samozřejmě folklorní program a jarmark před kovárnou, kde si návštěvníci budou moct prohlídnout, zakoupit různé tradiční výrobky. Je tady taky bezplatná prohlídka expozice kovářství a kolářství. Můžete se projet koňským povozem po Těšanech. Kousek od školy naleznou děti nafukovací obří atrakce, takže ty můžou taky volně navštívit. Dále tady budeme mít práce pod kováře, hasičské soutěže za školou, ukázky dovedností hasičské techniky a letos nově teda i doplním, že hasiči si pro nás připravili den pro klima od 10 do 3 hodin odpoledne a ten program, který nám nabídli hasiči, tak je opravdu teda jako nabitý a krásný. No a odpoledne se nám přehoupne trošičku do toho folklorního rázu, kdy vlastně u kovárny už začne cymbálová muzika Donava s našimi muži žáky z Těšan, přijedou nově také ženský sbor děvčice z Bohumily, budou se střídat v tom krásném zpěvu, který tady oni umí. No a potom se nám kolem 15:00 tak z nás čeká představení jednotlivých souborů, přijedou All Stars Břeclav, Možáci z Bošovic, Trnka z Vyškova, náš místní Lušňáček s mladou cymbálovou muzikou Mariška. No a taky máme tady takovou novinku, ukázka jakoby jednotlivých verbířů a cymbálová muzika Matěje Kůrečky. No a završíme to slavnostní mší svatou v neděli ráno v 9 hodin, kdy máme v rámci mše svaté i poděkování za úrodu, kdy se ponesou vlastně dary úrody, po mši svaté pan farář rozláme chleba a rozdá všem návštěvníkům, aby byli součástí celých našich krásných slavností.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno plánuje stavbu parkovacího domu pro městskou policii. Přítoky Dyje do Vranovské přehrady jsou nejnižší za 40 let měření. Ve Slupi na Znojemsku dnes lidé vybírají nejlepší domácí chleba a čekáme zpočátku převážně zataženo se strážkami, odpoledne polojasno a teploty až 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeře. Proluce u křižovatky Dornichu, Křenové a Mlýnské ulice v Brně by mohl vzniknout parkovací dům pro městskou policii. Magistrát k tomu má hotovou studii proveditelnosti. Její autoři v domě kromě parkování navrhli i obchody v přízemí. Kvůli složitému půdorysu parcely architekti navrhli místo nájezdových ramp výtah pro auta.
2: V přízemí pak podle návrhu zůstane prostor pro rychlý výjezd aut městské policie. Pro luku k parkování strážníci využívají i teď, pro desítky zaměstnanců sousední služebny ale trojúhelníková parcela nestačí. Podle magistrátu je zatím předčasné odhadovat cenu nebo termín stavby. Projekt je zatím ve fázi studie, o případné stavbě bude vedení města teprve rozhodovat. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Řeka Dyje u přítoku do Vranovské přehrady je nejsušší za celých 40 let měření. Hladina přehrady je zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem a ze všech nádrží v povodí Moravy je právě Vranovská nejméně naplněná.
2: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
2: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, uvedla ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová. Jak se peče v historické polní pekárně, uvidí dnes návštěvníci slavností chleba ve Slupi na Znojemsku. U místního vodního mlýna je čeká soutěž o nejlepší pecen, jarmark tradičních řemesel nebo historická zemědělská technika ze sbírek Technického muzea v Brně. Hlavním programem je podle pořadatele Vlastimila Fabišíka přehlídka folklorních souborů z Jižní Moravy.
4: Pozvali jsme letos dechovou hudbu Vlčnov Janka z Vlčnova. Pak bude taky po vesnici krátký průvod, kde se představí dětské soubory, folklorní soubor Rozmarinek z Pohoře Lic, Dubienka z Hodonína, Diavanek ze Znojma, z Brna přijde brněnský Valášek.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy čekáme ráno a dopoledne převažující zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejméně srážek a také nejslabší budou na jihovýchodě kraje. Předpolednem začnou od severu srážky ustávat, odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na omezení v úseku Rapotice, zastávka u Brna. Vlak tam najel do spadlého stromu. Mezi stanicemi Rapotice, zastávka u Brna je v obou směrech zavedena náhradní autobusová doprava. Informace najdete na stránkách Českých drah www.cd.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré sobotní ráno, 4 minuty po 6 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Dnes je sobota 5. září roku 2026. Svátek má Boris. Všem nositelům tohoto jména a všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Za malou chvíli se do kalendáře podíváme podrobněji. Přibližně ve 6:45 nabídnu předpověď počasí s brněnskými meteorology a z písniček, které nestárnou, si poslechneme píseň Báry Basikové Bossa Nova a I tak jsme frajery či československý duet Cudzinka v tvoji zemi. Pohodové ráno a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

Peternať na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 11 minut po 6. hodině. Listujeme kalendářem. 5. září 1869 se narodil v Ivančicích historik Václav Novotný. Badatelsky se věnoval raným českým dějinám a husitství. Pojetím českých dějin měl blízko k Palackému a Masarykovi. Jím zřízená edice Leichtrova nakladatelství České dějiny měla nenaplněnou ambici stát se novým celkovým zpracováním tématu, které by nahradilo Palackého dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. V roce 1887 se 5. září narodil ve Valašském Meziříčí moravský podnikatel a zakladatel pražírny a balírny kávy Arnošt Dadák. Byl veřejně aktivní jako člen Sokola a pěveckého sboru moravských učitelů. V krátkém období mezi podpisem Mnichovské dohody a úmrtí 5. dubna 1939 v korespondenci aktivně obhajoval politiku T.G. Masaryka, který byl ze vzniklého stavu obviňován. 5. září 1907 zemřel v Brně Josef Merhout, spisovatel, básník a publicista. Svoji novinářskou kariéru zahájil v roce 1884, kdy začal pracovat jako pomocný redaktor v pražských novinách Pokrok. O rok později však přesídlil do Brna, jemuž zůstal věrný celý svůj následující život. Zde působil v novinách Moravská Orlice. Merhout také začal podporovat kulturní život v Brně a díky němu se pozvedla úroveň místní činoherní scény. Sám také objevil některé talenty, například Hanu Kvapilovou. V roce 1909 se právě 5. září narodila operní pěvkyně Marie Podvalová. Po studiu na Pražské konzervatoři získala v roce 1935 angažmá v brněnské opeře, odkud po 2 letech přestoupila do Národního divadla v Praze. Jejím manželem byl brněnský rozhlasový redaktor a básník Zdeněk Krýbl, původním povoláním právník. A 5. září 1915 se narodil známý knihkupec Cyril Kuklínek, vedoucí brněnského knihkupectví v Typosu. K jeho zálibám patřilo ochotnické divadlo ve Šlapanicích, kde žil už od roku 1944. Hrával i režíroval. Zejména se líbily jeho operety. Na jeviště z Šlapanické Sokolovny svého času zavítal jeho přičiněním i Miroslav Horníček. Působil i na politické scéně. Jeho zásluhou bylo postavení nové školy a obchodního domu Družba. Zemřel v květnu 1990. Je 6 hodin a 14 minut. Už za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology. Ještě předtím posílám písničku,

0: počasí.
1: 16 minut po 6. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Ondřej Brambus. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je aktuálně počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Aktuálně nás ovlivňuje studená fronta, která přechází přes naše území, což přináší spíše také deštivější počasí. Aktuálně se vyskytují přeháňky nebo občasný déšť na většině území Jihomoravského kraje. Říkám na většině, protože na úplném jihu, jihovýchodě ještě srážky nemáme, ale i tam by se měly v těch nejbližších chvílích dostat. Teploty, ty se aktuálně pohybují většinou v rozpětí od 21 do 14 stupňů Celsia a oblohu máme převážně zataženou, souvisí to s tím deštěm a s těmi přeháňkami. Vítr fouká od severozápadu, je většinou mírný, ale před tou frontou v časných ranních hodinách přechodně zesílil.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Teď v těch nejbližších chvílích musíme počítat s deštivým počasím, takže zatažená obloha a takové nějaké přeháňky, jak jsem říkal, měly by se dostat snad na většinu území kraje, ale na jihu, jihovýchodě těch srážek bude nejméně. Během časných dopoledních hodin přejde fronta samotná, která přinese takový déšť, který bude ale poměrně rychle za námi. A v pozdějších dopoledních hodinách už se začne oblačnost protrhávat. V odpoledních hodinách pak polojasno, večer dokonce skoro jasno a už tedy počasí beze srážek. Dnešní maximální teploty budou nižší než ty včerejší. Včera se nám dostali přes 30 stupňů Celsia, dnes bude od 24 do 26 stupňů, ale ještě musíme počítat s takým větrnějším počasím, vítr od západu, severozápadu, zejména odpoledne pak může mít nárazy kolem 55 km za hodinu, ale večer pak částečně zeslábne.
1: Jaké počasí bude v noci?
2: V noci bude relativně klidno, srážky už budou mimo naše území a budeme mít málo oblačnosti, vlastně po celou noc bude skoro jasná nebo jasná obloha a teploty budou relativně nízko, většinou od 12 do 9 stupňů Celsia, ale v údolí se slabším větrem může být lokálně méně, řekněme k 7 stupňům Celsia. Ten vítr bude zpočátku mírný a pak v ranních hodinách bude slábnout.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Ano, nejvyšší teplota pro dnešní datum byla naměřena v roce 1929 v Olomoučanech, 43 stupňů Celsia. Nejnižší teplota pochází ze stanice Křtiny z roku 1930, a to konkrétně minus 1 stupeň Celsia.
1: To byl Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji vám také, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Úterním dopoledním vysílání 8. září po 11. hodině přivítáme ve studiu plachtařskou legendu z Medlánek, Gustava Vrbackého. Je nejstarším aktivním plachtařem u nás a díky tomu byl letos zapsán i do České knihy rekordů. Podělí se o své zkušenosti ze stavby i pilotování kluzáků, ze své instruktorské či inspektorské praxe a řeč bude také o setkání okřídlených veteránů. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas Brno.

Xindl X, Mirka Miškechová a Cudzinka v tvojej zemi. 5 minut před půl sedmou zavítáme na web iRozhlas.cz, konkrétně do sekce Věda a technologie. Jelci, tloušti, parmy a dokonce ostroretky. V Brně se do svratky vracejí původní druhy ryb. Po velké proměně části svratky v Brně vědci z Akademie věd zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos monitorují rybí plůdek a sledují, jestli se tu původním druhům daří přirozeně rozmnožovat. Výzkum by mohl také ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné toky městských řek. Pokud byste se chtěli dozvědět víc, celou reportáž najdete na webu iRozhlas.cz.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

šelven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Znojemská nemocnice začala s rozsáhlou modernizací onkologického oddělení za přibližně 128 milionů korun. Pořídí nový lineární urychlovač a CT simulátor, které nahradí dosavadní dosluhující techniku. Přístroje umožní přesnější zacílení nádorů a šetrnější léčbu zdravých tkání, nově i za asistence umělé inteligence, uvedl mluvčí nemocnice Radovan Čoba. Policie

0: z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle kterého areál s pastvinami tvoří jeden celek. Tradiční řemeslný jarmark dnes pořádá Jimramov na Žďársku. V parku Bludník si návštěvníci od 9 hodin ráno můžou nakoupit zboží nebo vyzkoušet řemeslné dílny. Připravené je také občerstvení od místních rybářů a hasičů. Součástí programu je mimo jiné i komentovaná prohlídka historického centra Jimramova. Jarmark potrvá do 5 hodin odpoledne. Fotbalová zbrojovka Brno nastoupí v 7. kole šance ligy jako druhý tým tabulky na hřišti vedoucí Slavie Praha. Nováček z Brna ztrácí na obhájce titulu jen bod. V případě výhry se tak posune na první místo. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme ráno a dopoledne převažující zataženost občasným deštěm nebo přeháňkami. Předpolednem začnou od severu srážky ustávat, odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Od dnešních 7 hodin 40 minut nepřetržitě do zítřka 17 hodin a následně také od 12. do 13. září ve stejném čase budou vlaky linky R12 nahrazeny autobusy náhradní dopravy podle výlukového jízdního řádu. Ten najdete na stránkách koordinátora regionální dopravy v kraji IDSJMK.cz. Šťastné cesty přeje Jakub Večeře a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Krásný sen na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 6 hodin a 40 minut. Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kdy řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3 promile. Aktuálně mu za to hrozí 6 let vězení.
1: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali, důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
2: Říkal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2. Lidé.
2: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
3: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
2: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než 100 v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Teploty se v našem kraji pohybují v rozmezí 16 až 21 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brodě nad Dý, v Lednici a v Kobylí 21 stupňů. Nejchladněji máme v Tišnově Hájku 16 stupňů. Ráno a dopoledne bude převažovat zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejméně srážek a také nejslabší budou na jihovýchodě kraje. Předpolednem začnou od severu srážky ustávat. Odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Vád bude mírný severní, postupně západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ráno na čele fronty a také odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Později večer vítr částečně zeslábne. Rostové podmínky dnes budou velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo minutu před 6:45 a zapadne minutu po 7:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Olomoučanech v roce 1929 33 stupňů Celsia a nejchladněji bylo v roce 1930 ve Křtinách, kde bylo naměřeno minus 1 stupeň. Je 6 hodin a 46 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noélův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu. Tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře. U nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
5: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
4: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
5: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
4: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
6: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
4: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
5: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
4: Hodně štěstí!
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dospíval vám Miroš Birka, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 10 minut bude 7 hodin. Od pondělí do pátku vždy hodinu před polednem můžete v našem vysílání slyšet zajímavé hosty. Někteří nám prozradí svůj inspirativní příběh, jiní poradí s běžnými i neobvyklými problémy. Právě poradna na téma nošení brýlí a mýtů, které je provázejí, byla obsahem rozhovoru moderátorky Sandry Silné s optometristou Ondřejem Vlasákem ve středu 2. září.
1: Kolem brýlí koluje mnoho mýtů. Které slýcháte od pacientů nejčastěji?
2: Nejčastěji slýchám, že brýle oči rozmazlí nebo že způsobí rychlejší zhoršování zraku, ale správně předepsané brýle jakkoliv neoslabují, pouze upravují směr světla tak, aby to světlo bylo krásně zaostřeno na sítnici, takže to je asi nejčastější nepravda.
1: A jsou ještě nějaké další třeba takové častější mýty?
2: Obecně se může říkat, že člověk, který má více rodioptrií, má obecně špatné oko, ale to taky je relativně velká nepravda. Můžeme mít hodně dioptrií a zároveň mít vysokou rozlišovací schopnost očí.
1: Jeden z možná takových mýtů také je, že někdo třeba řekne, když si sundám brýle, tak vidím hůř než dřív. Jak byste tenhle dojem, nebo dojem, to, co někteří lidé tedy pociťují, jak byste to ze svého pohledu optometristy vysvětlil?
2: Jde o to, že pokud nemáme správné dioptrie v brýlích v kontaktu, takových čočkách, tak mozek se určitým způsobem snaží to sám kompenzovat. A my, pokud mu dáme správnou brýlovou korekci, tak on se jak kdyby odnaučí, víc zrelaxuje a najednou si začne všímat i toho, že vidí ostřej. A pokud my ty brýle hnedka sundáme, tak vidí mnohem lépe ten rozdíl mezi korigovanou ostrostí vidění a nekorigovanou.
0: Pokud vás téma zaujalo, celou poradnu s optometristou Ondřejem Vlasákem si můžete poslechnout zpětně na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas. Připomínám, že má datum 2. září 2026 a vysílala se po 11. hodině. Zajímavá setkání a dobré rady na vás samozřejmě čekají také příští týden. Například už v pondělí to bude na téma zdravotní cvičení s lektorkou a pedagoškou ze sportovní fakulty Masarykovy univerzity Alenou Koblíškovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dnes začíná celonárodní kampaň Aktivní září. Jejím cílem je motivovat děti i dospělé ke sportu. Zlínský kraj chce uvolnit dalších 22 milionů korun na podporu sociálních služeb. Návrh musí ještě schválit zastupitelstvo. V Brně se dnes pokračuje festival vědy a techniky a čekáme zpočátku převážně zataženo se srážkami, odpoledne polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Ve Strakově akademii dnes startuje kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života dětí, děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí. Kampaň je letos po čtvrté. Podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala i od Světové zdravotnické organizace. Dnešní program usídla vlády v Praze nabídne třeba společné lekce jógy nebo třeba spinningu, říká Jana Havrdová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
3: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, i pro dospělé, i pro seniory, do dlouhodobých aktivit.
1: Organizace, které se do kampaně chtějí zapojit a rádi by uspořádali sportovní akci, se můžou ke kampani přidat na webu aktivnicesko.cz. Zastupitelstvo Zlínského kraje bude projednávat další navrhovanou podporu sociálních služeb. Ve druhém kole financování chce mezi poskytovatele rozdělit téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun půjde z rozpočtu kraje na služby, jejichž kapacita vznikla v průběhu letošního roku. Peníze poputují například na odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem, uvedla mluvčí Zlínského kraje Soně Ličková. Více než stovka vědecko-technických, vzdělávacích a výzkumných institucí se dnes představí na Festivalu vědy a techniky v Brně. Ten bude pokračovat od 9. hodiny na brněnském výstavišti. Lidé si mohou vyzkoušet nejmodernější technologie i nahlédnout vědcům přímo pod ruce.
4: Jsme tady jak v sobotu, tak v neděli celý den.
5: Vždy od 9 do 18 hodin, říká Jan Píšala z Hvězdárny a Planetária Brno.
4: Teď na sobotu chystáme zajímavé diskuze, který se bude účastnit jako moderátorka Lucie Výborná.
5: A nebo mohou lidé poznat nejrůznější výzkumné ústavy, říká Marek Todorov z Akademie věd.
6: Já bych mohl doporučit třeba stanoviště Ústavu dějin umění, kde si budete moci dozvědět, jak se propojuje text a textil. Najdou si tady to své i příznivci techniky, například Ústav fyziky materiálu. Má expozici, kde se dozvíte i to, jestli je nic pevnější než ocel.
5: Festival se odehrává v pavilonu A brněnského výstaviště a vstup je zdarma. Marek Hensel, Český rozhlas. Sport.
1: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno odehrají v 7. kole domácí zápas s Plzní. Utkání začne v 18 hodin a Brňané se v něm pokusí navázat na minulý víkend, kdy si v Pardubicích připsali historicky první výhru v nejvyšší soutěži. Viktoria naopak v minulém kole doma ztratila body při remíze se Slováckem.
7: Za fotbalový Artis Brno může proti Plzni premiérově nastoupit polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na jih Moravy z dánské Kodaně na hostování do konce sezóny. V týdnu už nastoupil k jednomu poločasu třetiligového utkání za B tým Artisu. Do statistik se nezapsal. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy čekáme ráno a dopoledne převažující zataženost občasným deštěm nebo přeháňkami. Před polednem začnou od severu srážky ustávat, odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Měnín obchodní středisko. Ta bude dnes od 9 do 20 hodin pro linky 509 a X514 přemístěna ve směru do Blučiny do zálivu před samoobsluhou a ve směru do Brna naproti stávajícímu obratišti. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na webu IDSJMK.cz. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 5 minut po 7 hodině. Prožíváme první zářijovou sobotu s datem 5. září roku 2026. Všem Borisům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. Přibližně za 10 minut vás čeká aktuální předpověď počasí. Bílé prádlo někdy časem zajde a zešedne, ale nemusí, pokud se budete řídit našimi babskými radami a využijete sílu sody, citronu a octa. Poslouchejte krátce před 7:30. U mikrofonu Eliška Zárecká. Krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno.
9: Když jeme

Dospívala Hana Zagorová, je 7 hodin a 12 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Mám pro vás několik pozvánek. Ve Skronicích na Kyjovsku se v neděli 6. září koná slavnostní odpoledne věnované jízdě králů. Začíná v 15 hodin před památníkem jízdy králů a v programu vystoupí lektorky letní školy folklorního malování Lenka Jurečková a Zuzana Špačková, cymbálová muzika Hudci z Kyjova, současní králové z Hluku, Vlčnova, Kunovic a Skoronic a přítomen bude i král z roku 1966 Blažej Lunga. Součástí akce je i výstava obrazů letní školy folklorního malování, která bude v sále obecního domu. Kozárovská mladá chasa zve na tradiční kozárovské hody, které se uskuteční v neděli 6. září 2026 před kulturním domem za doprovodu Bystřické kapely. Hody začínají ve 13.30 průvodem stárků obcí. V 15 hodin je v programu Soud nad Beranem, který to všechno zavinil. V 16 hodin Moravská beseda a v 18 hodin překvapení v podání stárků. Občerstvení je zajištěno a stejně tak pro děti je zajištěn skákací hrad a malování na obličej. A v Břeclavi se ve stejný den, tedy 6. září, koná přehlídka historických vozidel spojená s kulturním programem. Začátek je v 10 hodin na louce pod zámkem a vystavovatelé budou zařazeni do soutěže o nejhezčího veterána a mustanga. Chybět nebude ani hudební program a samozřejmě možnosti občerstvení.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 17 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 15 až 19 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Lednici a ve Strážnici 19 stupňů a nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích 15 stupňů. Ráno a dopoledne bude převažovat zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejméně srážek a také nejslabší budou na jihovýchodě kraje. Předpolednem začnou od severu srážky ustávat. Odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů. Vád bude mírný severní, postupně západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ráno na čele fronty a také odpoledne s nárazy kolem 15. Později večer vítr částečně zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo minutu před 6:45 ráno a zapadne minutu po 7:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Olomoučanech v roce 1929, 33 stupňů Celsia. A nejchladněji bylo v roce 1930 ve Křtinách, kde bylo naměřeno minus 1 stupeň. Je 7 hodin a 19 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Babské rady.
1: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu, na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Proluce u křižovatky Dornychu, Křenové a Mlýnské ulice v Brně by mohl vzniknout parkovací dům pro městskou policii. Magistrát k tomu má hotovou studii proveditelnosti. Její autoři v domě kromě parkování navrhli i obchody v přízemí. Podle magistrátu je zatím předčasné odhadovat cenu nebo termín stavby. Řeka Dyje u přítoku do Vranovské přehrady je nejsušší za celých 40 let měření. Hladina přehrady je zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem. Ze všech nádrží v povodí Moravy je právě Vranovská nejméně naplněná. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve které odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, uvedla ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová. Jak se peče v historické polní pekárně?

0: a počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme ráno a dopoledne převažující zataženost občasným deštěm nebo přeháňkami. Předpolednem začnou od severu srážky ustávat. Odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 se aktuálně mezi stým 90. a stým 89. kilometrem ve směru na Prahu zdržíte kvůli porouchanému osobnímu autu. Místem jeďte opatrně. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Skupina Elán s písní Člověčina, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 10 minut po půl osmé. Více než stovka vědecko-technických, vzdělávacích a výzkumných institucí se účastní Festivalu vědy a techniky v Brně. Ten pokračuje od dnešních 9 hodin na brněnském výstavišti. Potrvá až do neděle. Lidé se mohou zúčastnit experimentů, vyzkoušet si nejmodernější technologie i nahlédnout vědcům přímo pod ruce.
1: Právě jsme na Festivalu vědy a techniky.
2: Vítám mě v pavilonu A brněnského výstaviště organizátor Jan Píšala z Hvězdárny a planetária Brno.
1: Letos máme přes 100 vystavovatelů. Nově nás najdete i v rotundě s divadlem vědy.
3: Vítejte, česká věda jede už 240 let.
2: Nyní se pomalu blížím ke stanovišti brněnského archeologického ústavu Akademie věd, ze kterého se ozývá zvuk šperkařského kladívka.
4: Jsme se přesunuli na experimentální pracoviště. Je tady s náma šperkař a zlatník.
2: Šárka Krupičková z Archeologického ústavu Brno mi ukazuje místo, kde se potkává práce archeologa, šperkaře a elektronového mikroskopu.
4: Jsou tu kopie šperků velkomoravských z 9. století.
5: Vy teď držíte takzvaný gombík. Aktuálně to vypadá trošku jak jablko z korunovačních klenotů, ale ono je to zároveň velice zvětšené, jinak je to malinkatý šperk.
4: Gombíky byly specifickou oděvní ozdobou v době Velké Moravy.
2: U nálezu, kde se dochoval šperk, mohou vědci zjistit více i o člověku, který ho nosil. Návštěvníci se tak mohou podívat, co všechno dokáže více než 1000 let starý šperk prozradit o svém majiteli.
4: Se dá určit strava těchto jedinců, což se vypovídá o tom, jaké měli postavení ve společnosti a podobně.
2: A pokud jste nikdy neslyšeli o něčem jako elektronové litografii, tak tady na stánku Ústavu přístrojové techniky ji rozhodně nepřehlédnete. Zdejší expozice totiž hraje všemi barvami.
6: Za pomoci elektronové litografie vyrábíme zabezpečovací hologramy.
2: Alexandr Knápek z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd mi ukazuje, jak tato technologie chrání bankovky a dokumenty před paděláním.
6: To je vlastně zabezpečovací prvek, který byl vyvinut u nás ve skupině.
5: Jsou to takové kulaté známky, kde se to vlastně dá využít?
6: Může se jednat o bankovky, o dálniční známky, jakýkoliv dokument, který potřebujete zabezpečit proti okopírování.
2: A na vedlejších stanovištích vědci i návštěvníci čtou krajinu ze satelitů, pátrají po zvířatech pomocí DNA nebo se účastní různých přednášek. Festival potrvá až do neděle. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 7 hodin a 46 minut, je tu předpověď počasí. Aktuálně se teploty na jižní Moravě pohybují v rozmezí 15 až 19 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Lednici a ve Strážnici 19 stupňů a nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích 15 stupňů. Ráno a dopoledne bude převažovat zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejméně srážek a také nejslabší budou na jihovýchodě kraje. Před polednem začnou od severu srážky ustávat. Odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů. Vád bude mírný severní, postupně západní až severozápadní vítr. Ráno na čele fronty a také odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Později večer vítr částečně zeslábne. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo minutu před 6:45 ráno a zapadne minutu po 7:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Olomoučanech v roce 1929, a to 33 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1930 ve Křtinách, minus 1 stupeň. Je 7 hodin a 47 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno!
2: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: skupina Slza a píseň z roku 2020 s názvem Fotky. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 8 hodin. Je tu čas pro sobotní námět na výlet, který potěší nejen zrak, ale i čich a chuť. Má ho pro nás Květoslav Havlík. Dobré ráno.
1: Já vám přeji krásné ráno.
0: Tak kam to bude?
1: Tak já jsem si dnes pro posluchače připravil takový spíše konzumační než turistický výlet, ale myslím si, že se vám bude také líbit už jenom proto, že venku to počasí, když se podíváme, aspoň tady v Brně z okna neláká moc k tomu, aby někdo někam vycházel, ale také právě proto lepší je někam, kde se případně, kdyby pršelo, kde bychom se mohli případně ještě schovat. Tak a pojedeme do Slupy. A proč právě do Slupy na Znojemsku? Protože je to taková malinká, nenápadná obec u rakouských hranic, známá velice zajímavým vodním mlýnem s technickou památkou, spravovanou technickým muzeem v Brně. A každý rok se ve Slupy koná významná akce slavnosti chleba. A je to právě dneska tato akce, takže stojí za to se tam vypravit. No a letos tu akci místní pojali velkolepě a je tam připravena řada aktivit. A jak si tam tedy zastaneme? Vyrazíme z Brna Zvonařský autobusem Expressem 108, odjíždějícím před 5 minut před 10 nebo před 5 minut před polednem. Pojedeme až do Znojma, tam dojedeme zhruba za hodinku a hned se tam na místním autobuse v nádraží můžeme porozhlédnout po historickém autobusu, který tam připravilo Technické muzeum Brno ze svých stírek, a ten historický autobus nás každou celou hodinu už ráno od 9, takže pro místní můžou vyrazit dřív, tak ráno od 9 až do 16 hodin přepraví z toho znojemského autobusového nádraží bezplatně až do Slupy, do místa dění. Odpoledne pak zase bude vzít zpátky. No a pokud by náhodou ten autobus byl moc plný, tak můžeme použít standardní autobusovou linku 820, ale ta už je za peníze. No, ta návštěva samotná akce je sice zpoplatněná, je tam vstupné 200 korun na děti do 15 let, jsou myslím zadarmo, takže to není až tak nic hrozného. Vzhledem k tomu, co nás tam všechno čeká. Samozřejmě si můžeme prohlédnout tu nejdůležitější památku, ten vodní mlýn. Potom je tam také nejenom bezplatná autobusová doprava mezi Znojmem a Slupí, ale ty autobusy jezdí ještě do okolí, třeba ze Slupy přes Jaroslavice do Valtrovic, a jsou tam i bezplatné projížďky vláčkem ze Slupy do Oleksovic, bude tam výstava zemědělské techniky, otevřeno bude i nedaleké muzeum československého opevnění. No a protože jsou to slavnosti chleba, tak tam bude určitě ukázka pečení chleba v polní pekárně, soutěž o nějaký nejkrásnější nebo nejchutnější chleba a také hášení historickou čtyřmužnou stříkačkou ze Zděchova, to se ani nedá skoro vyslovit, no a po celý den bude hrát hudba. No, takže si myslím, že těch aktivit je tam poměrně hodně, které si můžeme užít. No a samozřejmě, protože ten výlet by neměl být jenom o konzumaci a odpočívání, měl by být i trošku turistický, tak bych doporučil si odpočinout od toho všeho umraje a vyrazit po zelené turistické značce po takovém odpočinkovém okruhu přes Oleksovičky a kolem jaroslavických rybníků do Jaroslavic, což je taky velice krásná vesnička se zámkem. Nevím moc, jak ten zámek vypadá, protože dlouho nebyl opravován, tak doufám, že se to někdy podaří. No a zase se vrátíme potom zpátky na to, aby teče do Slupy. No a ze Slupy do Brna, případně do Břeclavy nebo kamkoliv jinam do našeho kraje se dají využít odjezdy těch historických autobusů Technického muzea Brno 18.30, 19 a 19.30, a pokud byste se potřebovali dostat ze Znojma do Brna nebo Břeclavy, tak odjezdy jsou přesně v 19 hodin. Takže máme takový klidný den bez nějakých větších stresů a já pevně věřím, že to počasí škaredé, které teď máme za okny, by se mělo krásně zprávit a zase by mělo trošku svítit sluníčko.
0: To byl Květoslav Havlík a jeho pozvání na cesty. Já vám moc děkuji a přeji vám krásný den. Naslyšenou.
1: Krásný den a krásný víkend. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kvůli sousedské slavnosti v Blansku musí řidiči i cestující počítat zítra s dopravním omezením. Policie letos do konce srpna zaznamenala o desetinu víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce než za stejné období loni. Návštěvníci zámku Rajec nad Svitavou na Blanensku dnes mimořádně zažijí divadelní prohlídky a čekáme zpočátku převážně zataženo se srážkami, odpoledne polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Zítra od 6. hodiny ráno do 8. večer musí řidiči i cestující v Blansku počítat s omezením. Město v centru uzavře kvůli sousedské slavnosti zažít Blansko jinak několik ulic, parkovišť a přesune některé autobusové zastávky. Podrobnosti uvádí na svém webu. Prostor bude vymezen pro společné setkání, jak popisuje mluvčí města Pavla Komárková.
4: Přímo na těch ulicích, na parkovištích budou umístěné stoly, posezení. Součástí budou také dvě pódia, na kterých budou vystupovat regionální umělci, takže automobilovou dopravu dočasně vymisťujeme a centrum zaplní lidé.
2: Meziročně o desetinu více případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
5: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takové to přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
2: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede více než 40 metrů. Návštěvníci zámku Rajec nad Svitavou na Blanensku si dnes poprvé vyzkouší komentované divadelní prohlídky s názvem Návštěva u Salmů. Herci z průvodci přiblíží zájemcům rodinnou historii Karla Josefa ze Salmu, zejména v 18. století. Lidé během prohlídky navštíví reprezentační sály v přízemí zámku. Rodinnou historii jeho dostavitele zdůrazňuje i kastelánka Zdeňka Kalová.
6: Karel Josef ze Salmu je nejdéle žijící členem rodiny Salmu a měl velmi pestrý život, přestože velmi brzo ovdověl, nikdy se znovu neoženil, se svou ženou měl výjimečný vztah a na to vlastně my upozorňujeme.
2: V parku na Kraví hoře v Brně se dnes koná 11. ročník sportovní náborové akce Den náborů. Mezi 9. a 18. hodinou si děti vyzkouší desítky sportů, zasoutěží si a mohou se do některého z klubů i zapsat. Svou prezentaci si pro letošní ročník připravilo 127 sportovních klubů z 64 sportovních odvětví. Nově se představí například hobbyhorsing nebo padel, uvedl mluvčí pořadatelské organizace Stares Martin Lísal.
3: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy čekáme ráno a dopoledne převažující zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejméně srážek a také nejslabší budou na jihovýchodě kraje. Předpolednem začnou od severu srážky ustávat. Odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž pro dnešek mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Měnín obchodní středisko. Ta bude dnes od 9 do 20 hodin pro linky 509 a X514 přemístěna ve směru do Blučiny do zálivu před samoobsluhou a ve směru do Brna naproti stávajícímu obratišti. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré sobotní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je sobota 5. září. Už za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology a nabídnu předpověď počasí. No a nebudou chybět písničky, které nestárnou, zazní skupina Rangers, Karel Gott či Helena Vondráčková. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.

0: počasí.
1: 11 minut po 8 hodině přinášíme předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteoroložka Andrea Kvapilová. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se dnes ráno vyvíjejí teploty v našem kraji?
2: Tak máme zataženou oblohu, od severozápadu nám teďka postupuje pás deště a v té jižní části kraje se ještě vyskytují přehánky. Teploty se nám aktuálně pohybují od 18 do 15 stupňů a vítr ten nám vane mírný, západní až severozápadní do 25 km za hodinu.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Tak ráno a dopoledne ještě musíme počítat s zataženou oblohou, k tomu s občasným deštěm nebo přehánkami. Kolem poledne nebo předpolednem by ty srážky měly začít od severu ustávat. Odpoledne se nám začne protrhávat oblačnost na polojasno, večer potom čekáme i skoro jasno. Ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů. Bád nám k tomu bude vítr mírný, severní, postupně se budeme stáčet na západní až severozápadní směry do 25 km za hodinu, ráno na té čele fronty ty a potom také odpoledne i nějaké nárazy se mohou vyskytnout s rychlostí kolem 55 km za hodinu a později večer by měl alespoň částečně začít ten vítr slábnout.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: Tam čekáme noc s malou oblačností, skoro jasno nebo jasno. Ty nejnižší teploty nejčastěji od 12 do 9 stupňů, ale v údolích, kde ten vítr bude slabší, by mohlo být až k 7 stupňům. Vád nám tomu bude vítr mírný, severozápadní do 20 km za hodinu a během noci nám bude dále slábnout.
1: A na závěr, jaké počasí očekáváte zítra?
2: Zítra nás čeká slunečný den, ráno a večer očekáváme skoro jasno nebo jasno, během dne spíše bude převažovat většinou polojasno, ty nejvyšší teploty od 21 do 24 stupňů, sever kraje trošinku chladněji, tam spíše jenom kolem 20 stupňů, vítr nám k tomu bude vát začátku slabý, během dne potom mírný, severozápadní do 20 km za hodinu a na večer nám potom začne slábnout a změnit se na severní směry.
1: Říká Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Úterním dopoledním vysílání 8. září po 11. hodině přivítáme ve studiu plachtařskou legendu z Medlánek, Gustava Vrbackého. Je nejstarším aktivním plachtařem u nás a díky tomu byl letos zapsán i do České knihy rekordů. Podělí se o své zkušenosti ze stavby i pilotování kluzáků, ze své instruktorské či inspektorské praxe a řeč bude také o setkání okřídlených veteránů. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 4 minuty bude 8:30. Český rozhlas Brno 1. září oslavil 102 let a při té příležitosti můžete po celé září vyhrát knihu Temné letopisy moravské. Po výherním signálu se jako první dovolal pan Petr. Vítejte ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám přeji.
0: Tak já vám oficiálně gratuluji k vaší výhře. Získal jste knihu Temné letopisy moravské.
1: Děkuji.
0: A mám na vás jednu takovou filozofickou otázku. Co byste vzkázal blízkým nebo světu, až vám bude 102 let?
1: No, aby se měli všichni dobře a měli se hlavně rádi.
0: To je krásné. A ještě se vás zeptám, my vám tu knížku můžeme předat i s věnováním, tak co tam napíšeme?
1: Napíšeme tam, že to věnujeme Neteři Markéce.
0: To je skvělé, takže vy tu knížku věnujete jako dárek.
1: Ano.
0: Tak doufáme, že knížka udělá radost.
1: Taky doufám.
0: Tak já vám ještě jednou moc gratuluji k vaší výhře a přeji vám krásný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Dnes začíná celonárodní kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí. Kampaň letos po čtvrté. Organizace, které se do kampaně chtějí zapojit a rády by uspořádali sportovní akci, se můžou ke kampani přidat na webu aktivnicesko.cz. Zastupitelstvo Zlínského kraje bude projednávat další navrhovanou podporu sociálních služeb. Ve druhém kole financování chce mezi poskytovatele rozdělit téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun půjde z rozpočtu kraje na služby, jejichž kapacita vznikla v průběhu letošního roku. Více než stovka vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí se dnes představí na Festivalu vědy a techniky v Brně. Ten bude pokračovat od 9. hodiny na brněnském výstavišti. Lidé si mohou vyzkoušet nejmodernější technologie i nahlédnout vědcům přímo pod ruce. Festival se odehrává v pavilonu A brněnského výstaviště a vstup je zdarma. Naučnou stezku nazvanou Zapoznáním cisterciáků můžou od dneška projít lidé v okolí Žďáru nad Sázavou. 14-kilometrová trasa je určená pro pěší i cyklisty. První procházka bude komentovaná a začíná v 9 hodin u Staré radnice. Cyklisté mají sraz u tamního informačního centra v 10 hodin. Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno odehrají v 7. kole domácí zápas s Plzní. Brňané se v něm pokusí navázat na minulý víkend, kdy si v Pardubicích připsali historicky první výhru v nejvyšší soutěži. Utkání začne v 18 hodin. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme ráno a dopoledne převažující zataženost občasným deštěm nebo přeháňkami. Před polednem začne

0: hodin a 30 minut pro veškerou dopravu uzavřena Šimáčkova ulice v Brně. Autobusová linka 58 pojede od zastávky náměstí Karla IV. Odklonem do zastávky Jírova. Zastávky Šimáčkova, Kubelíkova, Obecká a Líšeň Hřbitov není možné během výluky obsloužit. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dospíval vám Jiří Korn, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 8 hodin a 40 minut. Brněnská Kraví hora se dnes stane na jeden den centrem sportu a pohybu. Městská společnost Stares Sport tam pořádá 11. ročník Dne náborů. Návštěvníkům se v celém areálu i na přilehlém koupališti představí rekordních 127 klubů ze 64 různých odvětví. Chybět nebudou ukázky bojových umění, tanec ani letecký přelet nad areálem. Víc nám o programu i nabídce sportu řekne mluvčí Starezu Martin Lý. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co všechno si děti i dospělí můžou dnes na Kraví hoře vyzkoušet a na jaké novinky letos lákáte?
1: S trochou nadsázky prakticky cokoliv. Ta nabídka sportu je opravdu široká. Letos tu úplně poprvé máme například hobby horsing, padel nebo MMA. A jestli se nemýlím, tak i poprvé se návštěvníkům nabídne prezentace Medláneckého aeroklubu v podobě přeletu nad areálem, samozřejmě pokud bude během dne přát počasí.
0: Akce využívá i venkovní bazény na Kraví hoře. Jak se do sportovního dne zapojí koupaliště?
1: Koupaliště Kraví hora nám každoročně poskytuje pro naši akci své prostory, za což jsme nesmírně rádi a patří jim obrovský dík, protože rozsah akce je tak obrovský a klubu je stále víc a bez přispění koupaliště bychom se sem opravdu měli problém natěsnat. A navíc ten venkovní bazén přirozeně doplňuje vodní sporty a zase nám rozšiřuje možnosti, co a jak prezentovat.
0: Pomůžou trenéři na stanovištích rodičům i s tím, jak poznat, který sport je pro jejich dítě ten pravý?
1: Ano, to je jedna z jejich hlavních rolí na této akci. Každý trenér se pochopitelně snaží motivovat zájemce k tomu, aby je zaujal právě ten jeho konkrétní sport, ale na druhou stranu jsou to samozřejmě profesionálové a hlavním cílem všech těch trenérů, zástupců klubů i nás je zejména přilákat děti ke sportu obecně a k pohybu.
0: Den náborů pořádáte po 11. Máte nějakou zpětnou vazbu, kolik dětí u vybraného sportu opravdu vydrží?
1: Toto se poměrně těžko sleduje i těm samotným klubům a navíc těch klubů a sportu je opravdu hodně a my nemáme k dispozici data od všech, jak dlouho zájemci v daném klubu vydrží. Nicméně, vzhledem k tomu, že prakticky všechny ty kluby se každoročně vracejí a jejich počet naopak roste, tak z toho je zřejmé, že akce je prospěšná i pro ně a hlásí se nám také čím dál víc klubů s všesportovním zaměřením pro nejmenší, což je samozřejmě také cesta, ten pohyb a motivaci ke sportu rozvíjet.
0: A o které sporty je mezi brněnskými dětmi dlouhodobě největší zájem a které naopak potřebují náborem trochu pomoct?
1: Tady je to opět poměrně logické, asi nepřekvapí, že největší zájem je o ty větší sporty, ať už to je fotbal, basketbal, které navíc nejsou náročné na, řekněme, na pomůcky. Hokej je v tom asi trošku složitější. Naopak větší podporu potřebují logicky spíš ty okrajové sporty s menší členskou základnou, ale právě věříme tomu, že naše akce má smysl i v tom, aby i tyhle menší sporty získávaly každoročně nové členy.
0: O dnešní akci s názvem Den náborů na brněnské Kraví hoře jsme mluvili s Martinem Lísalem. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
1: Děkuji vám také, naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 46 minut, je čas na předpověď počasí. Aktuálně se teploty v našem kraji pohybují v rozmezí 15 až 18 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Diákovicích a v Lednici 18 stupňů. Nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích 15 stupňů. Dopoledne bude převažovat zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejméně srážek a také nejslabší budou na jihovýchodě kraje. Předpolednem začnou od severu srážky ustávat, odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů. Vád bude mírný severní, postupně západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Později večer vítr částečně zeslábne. Rostové podmínky budou dnes velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo minutu před 6:45 ráno a zapadne minutu po 7:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Olomoučanech v roce 1923 33 stupňů Celsia a nejchladněji bylo v roce 1930 ve Křtinách. Minus 1 stupeň. Je 8 hodin a 48 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu. Tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře. U nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Jana Kiršner s písní Modrá. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je 8 hodin a 53 minut. Naše ranní vysílání se pomalu chýlí ke konci. Následují zprávy a s nimi Jakub Večeřa a poté pořad Mezi nebem a zemí. Po zprávách v 10 hodin bude na řadě Hobby magazín a krátce po 11. hodině se můžete těšit na srdcovky Zdeňka Junáka. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásný den, naslyšenou.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Znojemská nemocnice investuje 128 milionů do nové technologie k léčbě rakoviny. Jedním z bodů desetileté koncepce českého vězeňství je lepší příprava na návrat do společnosti, třeba pracovními návyky. V Jevišovce na Břeclavsku si dnes lidé připomínají moravské Chorvaty. A čekáme zpočátku převážně zataženo se srážkami, odpoledne polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Znojemská nemocnice začala s rozsáhlou modernizací onkologického oddělení za přibližně 128 milionů korun. Pořídí nový lineární urychlovač a CT simulátor, které nahradí dosavadní dosluhující techniku. Přístroje umožní přesnější zacílení nádorů a šetrnější léčbu zdravých tkání, nově i za asistence umělé inteligence, dodává mluvčí nemocnice Radovan Čoba.
4: Takto rozsáhlou výměnu technologií není možné uskutečnit za běžného provozu. Po dobu přibližně 9 měsíců bude léčba pacientů zajištěna v nejbližších pracovištích našeho regionu, a to v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a v nemocnici Jihlava.
3: Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 000 vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
5: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor, a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
3: Lepší příprava na propuštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035. Schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. V Jevišovce na Břeclavsku si dnes lidé připomínají chorvatský kulturní den Kiritov. Ten navazuje na tradiční předválečné hody. Součástí programu je mše a krojovaný průvod s nazdobeným kozlem. Návštěvníci se také zúčastní 2 komentovaných procházek po místech, kde dříve žili moravští Chorvati. Co dalšího můžou lidé navštívit, přibližuje místopředsedkyně Sdružení moravských Chorvatů Lenka Kopřivová.
6: Po celou dobu bude otevřené muzeum moravských Chorvatů v chorvatském domě v Jevišovce, kde odpoledne můžou návštěvníci se zapojit také do workshopu moravsko-chorvatského ornamentu, který povede Dagmar Benešova.
2: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy čekáme dopoledne převažující zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejméně srážek a také nejslabší budou na jihovýchodě kraje. Před polednem začnou od severu srážky ustávat. Odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Foukat bude mírný severní, postupně západní až severozápadní vítr. Odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu. Později večer částečně zeslábne. Dne. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž pro dnešek mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Měnín obchodní středisko. Ta je dnes od 9 do 20 hodin pro linky 509 a X514 přemístěna ve směru do Blučiny do zálivu před samoobsluhou a ve směru do Brna naproti stávajícímu obratišti. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: mezi nebem a zemí.
8: V Obděnicích stojí fara s pozoruhodnou historií. Působil na ní tajně vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Faru nově oživuje spolek Obdenická fara. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdeme zajímavá poutní místa. Představíme je s Karlem Sladkým. Zajímá vás židovství? Komunita Etz Chaim pořádá kurzy, které jsou otevřené pro každého. Podíváme se na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z římskokatolické církve, a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Elán jsme vám poslali v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Společně s Křesťanskou akademií a rodinou Smyčkových z východočeského Semanína se na Farské zahradě konala ekumenická bohoslužba připravená ženami římskokatolického vyznání. Měla všechny náležitosti bohoslužby, včetně čtení žalmů, prosby, modlitby, hudební doprovod i zamyšlení, tedy kázání na téma žena a moudrost. Reportáž pro nás připravila kolegyně Víta Balcarová.
1: Takovou průvodkyní byla Aneška Hesová z církve římskokatolické. Jak vidíte postavení žen ve vaší církvi?
2: Naše církev muže i ženy přijímá rovnocenně. Nemůžu říct, že by tam byla v tomhle smyslu nějaká diskriminace, ale samozřejmě ty služebné úkoly, ty, které přisluší kněžím, tak ty podle římskokatolické tradice dělají jenom muže.
1: Já jsem slyšela o vás, že vy jste se veřejně přihlásila k tomu, že byste chtěla být farářkou. Myslela jste tím, že byste konvertovala?
2: Nemyslela jsem tím, že bych konvertovala. Já jsem vyrostla v římskokatolické církvi a je mi v ní dobře, je to moje společenství víry, takže tam chci dál žít a je pravda, že by jsem se chtěla stát knězem a že to naše církev neumožňuje a já to v tomhle smyslu respektuju.
1: Budete se o to nějakým způsobem snažit?
2: Asi nejde o to, abych se snažila stát se přímo knězem, ale myslím si, že je možné snažit se o to, aby ženy přijímaly i v té římskokatolické církvi nějaké další služby, aby se více aktivně mohly zapojovat do pastorace, ale i do liturgie. A to je to, o co se snažím. Třeba tady na ekumenické bohoslužbě, kde se nějakým způsobem víc zapojujeme do té bohoslužby jak muži, tak i ženy.
1: Nechybí tady ani farář Štěpán Klásek z Československé církve husitské. Jak to, že nám z církve římskokatolické dnes šlo? Vím, že u vás je to úplně normální.
3: Tak je pravda, že u nás ženy slouží, ale musím pochválit právě ty dnešní sestry z římskokatolické církve za velikou upřímnost a otevřenost a bylo to krásné v tom, že ta bohoslužba byla připravená ženami, ale že se nebáli ozvat i muži, tak mně se to líbilo v té vzájemnosti, že tady měl každé své místo. Děkujeme moc Smyčkovým za tu krásnou příležitost setkání zde.
1: A stejnou otázku jsem položila i přítomnému evangelickému faráři z Moravské Třebové.
4: Ivo David, ženy kazatelky jsou skvělé a dneska jsme slyšeli výborné kázání ženy, která není kazatelka, není farářka a přesto to bylo neuvěřitelně hezký, za to jsem vděčný. Církve, které nechtějí mít kazatelky, mně připadají, že se někde zasekly v historii. A je dobře, když ženy káží a mají docela vzácný a ojedinělý přístup k Bibli a k jejímu výkladu, kéž by toho bylo víc.
1: No a koho jiného oslovit než paní domu Aničku Smyčkovou, která připravila krásné písně k téhle bohoslužbě vedené ženami. Jaký bude teď program, protože bohoslužba skončila?
5: Já myslím, že budeme pokračovat v tom společenství, že k tomu patří jídlo, takže nás čeká společný oběd a ještě nás čeká společná diskuze nebo debata o otázkách církve a budoucnosti církve a společné sdílení, jak to kdo vidí.
0: Do východočeského Semanína jsme se v magazínu Mezi nebem a zemí podívali také s kolegyní Vítou Balcarovou a přejeme vám dobré dopoledne.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
7: laskavá náruč
6: i zběsilý hled.

0: Tady se ví, co Bůh chystá.
1: V magazínu Mezi nebem a zemí nyní představujeme zajímavý počin. Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 jej ale nacisté spálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla takzvaná site specific inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
2: Dostala jsem přívěšek. Takový malý přívěšek. Obyčejný. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
3: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant Tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
4: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, nebo po nich pátrali až později, někteří naopak v tom vyrůstali. A z jejich rozhovorů vlastně vznikl scénář.
3: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. Scénář napsala společně s Martinou Kinskou. Dílo vzniklo na míru prostoru.
4: Já jsem to místo viděla poprvé těsně předtím, než tady začaly vykopávky, pak jsem viděla ty archeologické vykopávky a dneska je tady uválená hlína, tak tvrdá, že člověk má pocit, že je to skoro beton a je to pořád jenom hlína, takže je to hrozně zvláštní prostor, který v sobě nese všechny ty rány, které na něm byly způsobeny a na zároveň tu paměť toho místa, kde se lidi scházeli a potkávali.
3: V jádru inscenace je oživení vzpomínek na místo, které může skrze setkání žít dál.
4: Rozpomenutí se na komunitu, rozpomenutí se na místo modlitby, na místo, kde se odehrávaly činnosti třeba dennodenně stejné, jako je příprava polívky.
5: Zeleninový vývar, cibule, mrkev, celer, petržel. Tak mě to naučila moje máma a moji mámu zase její máma.
4: Jako je prostě práce domácí nebo snaha zakořenit někde, najít svoje kořeny, prostě zkoumat to, odkud kam ty kořeny vedou.
6: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály. Kořeny drží pevně v půdě, dokážou prorůst domy, roztrát skálu.
3: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
7: Přestože to místo je staveništěm a je to tady samé bláto a vykopávky a co všechno, tak prostě v tuto chvíli je úžasně funkční a to je jako bezvadný.
3: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Zuzana Bambušek je renomovaná kostýmní výtvarnice a držitelka Českého lva. Je to žena plná energie, která se nebojí překračovat hranice žánrů. Spolu se svým mužem, režisérem Miroslavem Bambuškem, se rozhodli oživit nevyužívanou faru v Obděnicích, místo spojené s poslední etapou života slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Fara byla 25 let neobývaná. Před 2 lety je zakoupila obec a následně vznikl spolek Obděnická fara, který se jí snaží vdechnout nový život. Jak se mu to daří, se přesvědčila Daniela Brůhová.
1: Obděnická fara je majestátní budova, která stojí pod kostelem, v němž má svůj náhrobek slavný rybníkář Jakub Krčín. Co se za poslední 2 roky povedlo udělat, ptám se u nástěnky spolku Zuzany Bambušek.
2: Jezdí za náma Majda Borová, která dělá skupinové rezonance. Tadyhle jsou moje koťátka místní, děti, se kterými dělám dětské dílny. Tohle je dílna Hračka, nádoba pro duši přítele. Tady jsme dělali panenku s milým úsměvem.
1: Poměrně pravidelně zvete hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra France. Proč?
2: Vladimír je náš už jako dávnej původně spolupracovník, teď už i přítel. Dokáže jako mluvit o hudbě velice zapalujícím způsobem, který si myslím, že je nakažlivý.
1: Nejen hudba rozeznívá faru Obděnice. Obnovili jste i duchovní cvičení.
2: Tady přijel Michal Podzimek, tak to je ještě takové skromné. Petra Beneše tady nemám zvětšenýho, no ještě mám takový resty, to musím dolepit.
1: Exercicie tu vedl i kněz Tomáš Petráček.
2: Tady Benedikt Mohelník nám světí opravený kříž na návsi. No a tady jsou naše milé dámy ze Záboje, když přijeli zpívat na představení o Ladislavu Hladovi.
1: Připomeňme osobnost Ladislava Hlada trochu blíže. V roce 1950 byl tajně vysvěceným biskupem pro pražskou arcidiecézi. Ve stejném roce byl zatčen v souvislosti s čihošským zázrakem a dostal 3 roky kriminálu. Odsouzen byl i podruhé v roce 1960 na 9 let. Obděnickým farářem byl celých 16 let.
2: Narazili jsme na to, když se tady začalo zpracovávat ty pozůstalé materiály, tak se to tak nějak zvláštně vynořilo, to jméno, a můj muž se tím začal teda zabývat pečlivě a došlo mu, že to je osobnost, která přesahuje úplně takovouhle malou jako obec, jo? Že vlastně on byl světícím biskupem podzemní církve, byl ve vězení, přišel o nohu při jako hodně nepříjemným incidentu, který jako zorganizovala STB.
1: Tak vznikl scénický dokument Obděnický farář Ladislav Albert Hlad, který napsal režisér Miroslav Bambušek.
2: Každopádně nám nějak připadalo, když jsme to četli, ty různé paměti a vzpomínky na něj, že se tady otisknul nějak v těch lidech a že vlastně to, co cítíme tady všude jako nějakou takovou laskavost, tak že možná je i trochu jeho dílo, že to tady propsal do té krajiny a do těch lidí, protože ho měli rádi. Mu šlo o nějaký důležitý věci a šel za tím nějakým způsobem, který byl inspirativní.
1: To se odráží i ve scénickém čtení o Ladislavu Albertu Hladovi?
2: Na tom spolupracuje tady Igor Chmela, Saša Rašilov a Kuba Gottwald. Je to zvláštní spojení, myslím si, že šťastný spojení. Ty lidi tady místní skutečně mají zájem o to, co tady se dělo. Jsou na něj to Hlada vzpomínky, velice osobní, kolikrát tady slyšíme při těch diskuzích.
1: Zdá se, že duch biskupa a kněze Ladislava Hlada tady zůstává. Určitě by ho potěšila i nová knihovna.
2: A je tady teda krásný světlo.
3: A teď vstupujeme do knihovny.
2: Tu knihovnu jsme díky podpoře nadace VIA tady nechali udělat u místního truhláře. Zpočátku to vypadalo, že těch knih bude jako opravdu hodně, ale museli jsme hodně třídit, no. A do toho přišla taková zvláštní náhoda, že mně se podařilo jako získat pozůstalost knihovnu po Zdeňce Hadrbolcový. Velice dobrou tu knihovnu, takže ta tady tvoří velkou část toho, co tady teďko jakoby je v nabídce. Je taková samozřejmě idea, že to jednou nějak třeba digitalizujeme a že to bude někde viset na webu, ten seznam těch věcí, které jsou tady k dispozici, ale nějak těch úkolů je před náma moc.

0: Také vanastové věci jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se vydáváme do česko-polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Tady najdeme řadu zajímavých poutních míst. Ještě dnes se vzájemně setkávají věřící z české i polské strany a navštěvují se. Silný duchovní odkaz je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu právě o poutnictví natáčel redaktor Karel Sladký.
1: My jsme na česko-polském příhraničí a tady už se dá navázat hezky na ta poutní místa, jak na české, tak i polské straně.
2: Je to tak, vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudecká, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu, to je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Nissenhoferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těch kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovu kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném Kostelci, zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
1: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
2: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době ne trávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosicen.
1: Poutě se konají i v dnešní době?
2: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utrjak, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
1: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
2: Určitě setkávají a myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Nový školní rok nepřináší nové příležitosti ke vzdělání jen dětem. Rozšiřovat obzory si mohou začít i dospělí. A to například díky speciálním kurzům, které pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Noemi Fingerlandová natáčela s lektorkou kurzu Kateřinou Vébrovou.
1: Základy judaismu jsou opravdu úplně základní kurz určený buď pro zájemce o konverzi k judaismu,
2: říká lektorka kurzu Kateřina Vébrová a dodává, že ale kurz ani zdaleka není jen pro konvertity.
1: Většina účastníků je tam čistě ze zájmu, buď mají židovské kořeny a nevyrůstali v té tradici, chtějí se o tom něco dozvědět, nebo ani nemají žádné židovské kořeny, ale jsou to třeba průvodci, který provádějí mimo jiný třeba po židovském městě a zajímá je to, nebo jsou to prostě lidi, kteří to zajímá tak z různých důvodů. Je to kurz otevřený pro veřejnost.
2: Kurs nabízí širokou paletu témat od židovských dějin s důrazem na vývoj rabínské literatury a náboženství, přes to, jak různé směry v rámci judaismu přistupují k náboženské praxi až k židovským svátkům. Účastníci se také budou umět zorientovat při bohoslužbě v synagoze nebo porozumí událostem životního cyklu.
1: Jak vypadá židovská svatba, co se děje po narození, jak se vybírá židovské jméno.
2: Moderní hebrejština, ivrit, je klasický jazykový kurz. Méně tradičně je jidiš klub.
1: Jsme se vlastně na začátku dohodli, že to bude tak půl na půl. Půl skutečně jazyková výuka, byť samozřejmě oproti třeba moderní hebrejštině trošku pasivně, je to víc zaměřeno na čtení textů a podobně. A ta druhá polovina té hodiny, že vždycky bude věnovaná nějakým kulturnímu kontextu. Děláme hodně jidiš písničky, bavíme se o takových tématech, jako třeba jakou roli hrálo jidiš na počátku 20. století ve Spojených státech, v integraci přistěhovalců, jidiš reklama, nebo jsme měli téma jidiš tango v Argentíně, takže to má opravdu široký záběr.
2: Kurzy pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Čím jsou specifické?
1: Jsme reformní komunita židovská, takže samozřejmě třeba u těch náboženských otázek, když probíráme například liturgii, tak určitě kromě toho, že řeknu, jak to bude třeba v klasické ortodoxní synagoze, tak se hodně jaky zaměřuji na tom, jaké jsou odlišnosti v reformní synagoze. Když se bavíme o životním cyklu, tak jaký jsou odlišnosti třeba praxi sňatkové a rozvodové v různých směrech judaismu, jak je to v reformním jiné než v ortodoxi.
2: V čem se tedy liší třeba sňatek?
1: Čistě jednoduše řeknu, že v tradičním judaismu pouze manžel nebo ženich podepisuje svatební smlouvu, kdežto za nevěstu ji podepisuje její otec nebo někdo další, kdežto v reformním judaismu je to jaksi vyrovnané a podepisují oba snoubenci, řekněme, svatební smlouvu.
2: Ve stejném týdnu jako kurzy začínají také nejdůležitější svátky v židovském roce, takzvané vysoké svátky. Začínají novým rokem a po 10 dnech pokání vrcholí dnem smíření. Rosh Hashana letos začíná už v pátek 11. září večer.
1: To je den, kdy začínáme nový rok a kdybychom si měli v sobě trošku udělat pořádek, udělat si nějaké vyúčtování za ten loňský rok. Je to trošku jako, když si lidi dávají na nový rok předsevzetí po Silvestru, ale mělo by to být asi trošku vážnější a týkat se možná spíš věcí v oblasti etiky, chování k druhým, než typu, že budu chodit 5x týdně do posilovny. To tam může být asi taky, ale není to to hlavní. Je to přece jenom vlastně jeden z nejvážnějších náboženských svátků, tak tomu by mělo odpovídat to zamyšlení.
2: Zve k novoročnímu zamyšlení lektorka kurzu Kateřina Vébrová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti do Maslavice. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, v čase, kdy k vám nyní promlouvám, budu v reálném čase prožívat zajímavou souhru okolností a životních událostí. Nejprve oslavím se zasloužilými manželi 50. výročí jejich svatby a pár chvil na to budu oddávat mladou dvojici do manželství vstupující. Dvě různá místa, dvě různé dvojice, 50 let časového rozdílu. A tak se přímo nabízí pouvažovat nad tématem čas. Stojíme na prahu nového školního roku. Lonští páťáci přešli na druhý stupeň základní školy, lonští deváťáci na školy střední a maturanti nastoupili do práce nebo pokračují na třetím stupni na škole vysoké. Čas běží dál a dál a všechny nás unáší na svých vlnách. Čas je jako jeviště velkého dramatu zvaného život. Čas je to, co nám umožňuje být, rozvíjet se, realizovat sebe sama, cítit a zakoušet, že jsem a že moje bytí někam směřuje. Kam vlastně směřuje? Každý věk něco přináší a něco odnáší, jako tok řeky. V 10 letech pomalu odnáší dětství a přináší dospívání. Ve 20 odnesl čas her, zábavy, bezstarostnosti a přináší dospělost s náročnou, ale krásnou, svobodnou zodpovědností za vlastní život a život druhých. Ve 30 pomalu odnáší čas mládí a ideálů a přináší období, v němž se člověk učí vyrovnat s poznáním svých hranic a životní reality. Ve 40 odnáší stále více pocit síly a zdraví a přináší první známky životní moudrosti a zralosti. A tak bychom mohli pokračovat až na pomyslnou hranici, kdy člověk ještě dokáže držet krok s výkonem mladších a přitom víc a víc musí uznávat, že už jim přestává stačit. U někoho je tou hranicí 60 roků, u někoho 70 a někdo je při síle ještě v 80. Je však ještě něco, co čas nemusí odnášet, ale naopak prohlubovat. Víru, vytrvalost v dobrém a již zmíněnou životní moudrost. A ta pravá moudrost spočívá právě na víře a dobru. Víře v Boha a dobru k bližním. A tak se náš život podobá obrazu pole z Evangelia, kde hospodář nasel pšenici a nepřítel koukol. Obojí spolu roste, ale víc a více se ukazuje, co je co. Pšenice je to dobré, co se v nás rozvíjí s Boží pomocí. Koukol pak představuje naše hříchy a slabosti, které každý z nás nese ve svém srdci. Na konci života bude žeň. Ať se tedy v nás co nejvíce rozmnoží to dobré, a ať je co nejméně koukolů. A ať je k nám Pán milostivý a jednou doplní naše dluhy. To, co jsme mohli vykonat a nevykonali. A svým milosrdenstvím ať spálí všechny plevy.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brno plánuje stavbu parkovacího domu pro městskou policii. Studánka Salvátorka Užďáru je zase pitná. U Křiváku je naopak bakterie E. coli. Moravské Bránice slaví 750 let, otevírají novou radnici, hasičskou zbrojnici a odhalí pomník významného rodáka. A čekáme zpočátku převážně zataženo se srážkami, odpoledne polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Proluce u křižovatky Dornichu, Křenové a Mlýnské ulice v Brně by mohl vzniknout parkovací dům pro městskou policii. Magistrát k tomu má hotovou studii proveditelnosti. Její autoři v domě kromě parkování navrhli i obchody v přízemí. Kvůli složitému půdorysu parcely architekti navrhli místo nájezdových ramp výtah pro auta. Podle magistrátu je zatím předčasné odhadovat cenu nebo termín stavby. Projekt je zatím ve fázi studie. O případné stavbě bude vedení města teprve rozhodovat. Voda ze Salvátorky nad Pilskou nádrží je znovu pitná. Vyplývá to z nejnovějších výsledků rozborů, které objednává žďárská radnice. Voda je bez bakterií a splňuje limity obsahu železa i dusitanů.
5: Ze tří sledovaných žďárských studánek vyhověla Salvátorka jako jediná. Vodu z pramene u Křiváku kontaminovala bakterie E. coli. Navíc obsahuje i koliformní bakterie. Ty jsou také v Klafarské studánce. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: V Moravských Bránicích na Brněnsku dnes odhalí památník rodáka Karla Schoře. Ten byl za války pilotem 311. československé bombardovací perutě britského královského letectva. Při té příležitosti nad touto obcí na Brněnsku přeletí ve 14 hodin vrtulník. Pietní akce se zúčastní i zástupci armády a Sokola.
6: Významného rodáka připomene také přednáška a výstava v nové budově radnice. Ta se dnes slavnostně otevírá. Vytvořila nové centrum obce a její dominantu. Kromě obecního úřadu je v ní knihovna, sociální byt pro nouzové ubytování a veřejné toalety. Lidé si prohlédnou taky novou hasičskou zbrojnici. Obec zároveň slaví 750 let od první písemné zmínky. Na celý den připravila kulturní program a zábavu pro děti. Z Moravských Bránic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
3: Za zkoumáním netopírů vyrazí dnes ve večerních hodinách zájemci z Hnanic na Znojemsku směrem k Dyji na asi kilometr dlouhou komentovanou procházku. Při příležitosti Mezinárodní noci pro netopíry ji připravili zástupci Národního parku Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě. Návštěvníci se seznámí s životem netopírů a prohloubí si znalosti o nočních tvorech. Termín akce není náhodný, vysvětluje zoolog z Jihomoravského muzea Antonín Reiter.
7: Tady u nás, to znamená v mírném pásmu nebo ve střední Evropě, na konci léta jsou netopíři vlastně nejvíc vidět. Vykonávají všelijaké sociální aktivity, navštěvují různé úkryty a člověk se s nima tak může vlastně nejčastěji setkat. Zároveň je toto období, kdy je vlastně ten kontakt s lidmi poměrně málo stresuje.
4: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy čekáme dopoledne převažující zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejméně srážek a také nejslabší budou na jihovýchodě kraje. Před polednem začnou od severu srážky ustávat. Odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Foukat bude mírný severní, postupně západní až severozápadní vítr. Odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu. Později večer částečně zeslábne. A biozátěž pro dnešek mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na 25. kilometru D2 ve směru na Břeclav se srazilo osobní auto s nákladním. Policie nehodu vyšetřuje. K nehodě došlo i na stém 76. kilometru D1 ve směru na Brno. A v Brně na D1, konkrétně na stém 97. kilometru ve směru na Ostravu, je kvůli odstavené dodávce neprůjezdný levý jízdní pruh. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Jen je to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list, netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom, u nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě bez skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě, mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností, začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, že se tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhon čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaký škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: to všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka.
2: Kočinka se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: To vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano. Že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemení. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální

0: po čem chodějí, že jo? No a oni ho krásně najdou a tím se bavějí. A vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem, a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak k tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyložené, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat raková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříku přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Pirátkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce, to samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Kvůli sousedské slavnosti v Blansku musí řidiči i cestující zítra počítat s dopravním omezením. Herci brněnského Hadivadla uvedou novou sezónu netradičním představením. Fotbalisté Artisu Brno se pokusí zápasem proti Plzni navázat na premiérovou prvoligovou výhru. A čekáme zpočátku převážně zataženo se srážkami, odpoledne polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Zítra od 6. hodiny ráno do 8. večer musí řidiči i cestující v Blansku počítat s omezením. Město v centru uzavře kvůli sousedské slavnosti Zažít Blansko jinak několik ulic, parkovišť a přesune některé autobusové zastávky. Podrobnosti uvádí na svém webu. Prostor bude vymezen pro společné setkání, jak popisuje mluvčí města Pavla Komárková.
4: Přímo na těch ulicích, na parkovištích budou umístěné stoly, posezení. Součástí budou také dvě pódia, na kterých budou vystupovat regionální umělci, takže automobilovou dopravu dočasně vymisťujeme a centrum zaplní lidé.
3: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Brněnské Hadivadlo dnes zahajuje 52. sezónu s podtitulem Pak přišel polibek na ústa. Nové inscenace se v ní zaměří na téma vztahů, vášně i blízkosti. Kromě představení jednotlivých premiérových titulů čeká návštěvníky taky koncert nebo pouliční divadlo v Alfa Pasáži a okolí, doplňuje mluvčí Tereza Turzíková.
5: Půjde o živou instalaci, dejme tomu performanci nebo happening hereckého souboru Hadivadla. Půjde o rozžívání různých situací, které nějak souvisí s tématem sezony. Pak přišel polibek na ústa, takže půjde o různé romantické, zábavné, ale možná i trošku vážnější situace. Sport.
3: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno odehrají v 7. kole domácí zápas s Plzní. Utkání začne v 18 hodin a Brňané se v něm pokusí navázat na minulý víkend, kdy si v Pardubicích připsali historicky první výhru v nejvyšší soutěži. Viktoria naopak v minulém kole doma ztratila body při remíze se Slováckem.
6: Za fotbalový Artis Brno může proti Plzni premiérově nastoupit polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na jih Moravy z dánské Kodaně na hostování do konce sezóny. V týdnu už nastoupil k jednomu poločasu třetiligového utkání za B tým Artisu. Do statistik se nezapsal. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, předpolednem začnou od severu srážky ustávat, odpoledne postupně polojasno, teploty až 26 stupňů a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Pozor na stém 90. kilometru D1 ve směru na Prahu, v jízdním pruhu leží výfuk. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Větší radost věru není, než se pustit do básnění. Tím vznikají obrysy přání k svátku pro Borisy. S odhodláním sveřepým k němu dárek přilepím. Je to píseň, mladá věčně, působí i užitečně. Nedivte se, je to tak, srovná mysl a též tlak. Není jenom pro okrasu pěkná píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky. Zdeňka Junáka.
7: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu, 5. září, sobotu máme hezkou, v Brně to začínalo, a když jsem se ráno probudil a vystrčil jsem čumák na balkon, byla obrovská oblačnost, řekl bych, že bylo přímo zataženo, vypadalo to, že možná taky sprchne a ono taky trošku sprchlo, ale teď už vidím, že se sluníčko klube, takže to vypadá na pěkný den, dokonce meteorologové říkají, že máme mít až skoro 31 plusových stupňů teploty. Dneska mají svátek muži, chlapci, jinoši, honosící se křestním jménem Boris. Takže všem Borisům vinšujeme všecko nejlepší. No a protože máme sobotu, určitě už všichni netrpělivě čekáte, jak to dopadlo s celotýdenní hádankou Kdo kdy kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. A ten už sedí vedle mě. Miloši, ahoj.
1: Krásný, teď už slunečný den.
0: Ano, správně. Jak se máš?
1: Jako možná v jednom z posledních letních dnů.
0: Myslíš, že nebude nějaké babí léto ještě, že nepřijde?
1: Tak moc v to doufám, ale člověk musí být připravený na vše.
0: Přesně, slibujou to.
1: Ty jsi konečně hrál v Řekovi Zorbovi, kde zaznívá nějaká taková věta, jako že máme si užívat každého dne.
0: Ano. Přesně. A nakonec Franta Kocourek, brněnský silák, říkal, když se ráno probudíš a nedáš ruce od těla, tak si v dřevěným pyžamě, to znamená v rakvi. Takže těšme se, dal jsem ruce od těla, jsem rád, že jsem tady. Takže, Milošku, musím ti říci, že tedy opravdu, jak chodili výsledky, ty hádanky, celotýdenní hádanky, kdo kdy kde, bylo to velmi rozpačité, protože tentokrát opravdu si naši posluchači, hadači dávali na čas, protože z tvé strany to byla opravdu, musím říct,
1: museli si dávat práce. Na čas.
0: Ano,
1: museli.
0: Protože jednotlivé indicie zpočátku byly velmi, velmi rozdílné. Teprve dohromady to začalo dávat jasno až vlastně ke konci, takže klobouk dolů před tou trpělivostí, se kterou jste všichni naši posluchači na to šli. A nakonec já vám vždycky říkám, vydržte do pátku, protože Miloš není, jak se říká, takový ras a vždycky tam dá takovou malou piko nápovědičku, aby vám to, jak se říká, došlo. Takže, Miloši, správná odpověď je...
1: Pavlovské vrchy. Připustili jsme i odpověď Pálava.
0: Ano, Pavlovské vrchy, Pálava. Musím říct, že mě to taky dalo zabrat. Já jsem začal trošku lovit jako v té středeční indicii. No ale k tomu se dostaneme. Takže, jak jste k tomu měli dospět? Pondělní. Vyšné vlkodlaky bych tu nehledal, ale další schody bychom určitě našli.
1: No, já se tě zeptám tebe tentokrát, kde se objeví vyšné vlkodlaky? V kterém slavném filmu?
0: No, tak to je ten tajemství hradu v Bílých Karpatech, nebo v Karpatech.
1: Jenom v Karpatech, ano. Ne v Bílých. No a ku podivu, Pálava, to pohoří Pavlovské vrchy, je součástí západních Karpat. A má dokonce i takový tajemný hrad, dokonce těch zřícenin je tam několik, ale jeden tam je, ovšem ta obec tam samozřejmě není.
0: Ano. Úterní indicie, toto je taky krásná. Z těch 554 se musela čtyřka odčíst, ale pořád je to výrazné číslo.
1: Nejvyšší vrch Pálavy Děvín mýval dlouho uváděnou nadmořskou výšku 554 metrů nad mořem. Jenomže ta byla podle započteného toho pylonu, který tam stojí. Takže teď už se nepočítá a správně se uvádí 550 metrů.
0: No a teď tato indicie středeční. Podle jedněch tatarská princezna a její dvě komorné, podle druhých dcery pána hradu vydané ďáblovi a podle třetích tři sestry prokleté matkou. Každopádně symboly.
1: No a to ty jako člověk, který přednesl obrovské množství pověstí, ano, spojených s Moravou, tak to už musel vědět. To jsou ty tři kamenné sloupy pod hradem Děvičky.
0: No a to byly Děvičky, to mě napadlo. Jenomže jak si to mám dát dohromady s vyšnými vlkodlaky? A co 554, to mě vůbec nenapadlo, že Děvín měřil 554 metrů. No ale pojďme dál. Čtvrtek. Kdo by nevěděl, že tady šlo lovit mamuty?
1: Tak říká se krajina lovců mamutů, že? To má té oblasti pod Pálavou, pod Pavlovskými vrchy.
0: A poslední páteční indicie. Jeden z vrcholů, a to není ten nejvyšší, dává v očích mnoha lidí název celému pohoří. A které pohoří celý týden hledáme?
1: Protože Pálava je současně vrchol, i když ne nejvyšší toho pohoří, takže se to spojilo hezky. a hledali jsme Pavlovské vrchy.
0: Pavlovské vrchy, ale Miloš by připustil i Pálavu.
1: Přesně tak.
0: Soutěžili jste všichni o CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. A kdo se stal tím šťastným výhercem? Dnes to mám připraveno, nebojte se. Šťastným výhercem se stává pan Jan Jetelina z Hovoran. Milí Jene, my vám blahopřejeme, užijte si cenu a než vám pustím písničku, tak ještě vám připomínám, moji milí posluchači, budeme dnes k soutěžení a jak bych řekl k tomu luštění potřebovat také tušku a papír. Bude dobré, když během písničky si je připravíte. Takže teď bude písnička.

0: písnička dozněla a můžeme začít soutěžit. Je pravda ta, že jsem vás vyzval, abyste si pro jistotu připravili papír i tušku, ale Miloš během písničky říká možná, že té tušky ani papíru nebude potřeba, ale buďte moji milí připraveni. Znáte Miloše? Takže Miloši, první úkol.
1: První úkol. Známý tě pozval na večírek.
0: Děkuju.
1: Chodíš rád na večírky.
0: Ano, velmi.
1: Ale nebude to zadarmo. Protože dodal, že dovnitř na tu akci tě recepční pustí pouze v případě, že mu řekneš správné heslo.
0: Jo.
1: To prý nezná žádný z těch, kteří jsou pozvaní stejně jako ty, ale až na tebe jako nováčka všichni vědí, jaké je jednoduché pravidlo pro to heslo. A ty to pravidlo musíš vypátrat.
0: Jako pravidlo, jak odhalit to heslo.
1: To heslo. Takže stojíš před recepcí a sleduješ, co se děje.
0: Zvoním a říkám a dívám se. Přichází Adam a recepční mu říká 7 a Adamova odpověď je 4. Já to zopakuji tedy. Přichází Adam a recepční mu říká 7 a Adamova odpověď je 4. Přichází Borek a recepční mu říká 8 a Borkova odpověď je 3. Opakuji. Přichází Borek a recepční mu říká 8 a Borkova odpověď je 3. Přichází Cyril a recepční mu říká 2 a Cyrilova odpověď je 3. Opakuji. Přichází Cyril a recepční mu říká 2 a Cyrilova odpověď je 3. David přichází a recepční mu říká 6 a Davidova odpověď je 4. Opakuji. David přichází a recepční mu říká 6 a Davidova odpověď je 4. A teď se recepční obrací na mě a říká 4. A já čumím. Takže otázka zní, Milošku, viď?
1: Ano, jaká bude tvoje odpověď a proč?
0: Jaká,
1: to proč je důležité.
0: Jaká bude moje odpověď a proč? Takže doufám, že mi poradíte, moji milí posluchači. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu Ondřeje. Ondřej, dobrý den.
1: Haló.
0: Haló, haló, Ondřej, dobrý den. Ondřej?
1: Haló, slyšíme se?
0: Slyšíme se, já vás slyším.
1: Dobré, mě to vypadlo asi.
0: No a teď to ještě říkám, jste připraven? Dobře. Tak, ano. Ondřej, co vám vyšlo? Co jsem měl říct?
1: Že byste měl říct pět.
0: Pět. Co říká pan profesor?
2: Já řeknu, že je to správně, ale je to jenom jedna polovina té odpovědi, ano. Protože tam zněla ještě otázka proč.
1: Jo.
0: Tak.
1: No, protože oni vlastně řekli čtyři a čtyři má pět písmen.
0: Aha, takže vezmeme to hezky od začátku. Adam přichází a recepční mu říká sedm.
1: Tak to má ty čtyři písmena.
0: Takže Adam má odpovědět čtyři.
1: Čtyři, jo.
2: A odpověděl.
0: A nebo třeba Cyril přichází a recepční mu říká dva.
1: No tak ten odpověděl ty tři.
0: Výborně. Ondřeji, bingo, cena vás nemine, zůstaňte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a pustíme si písničku.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky.

0: Petr Habka dospíval, kocour se schoulil na tvůj klín, my máme prvního šťastného výherce Ondřeje a my půjdeme do druhého soutěžního úkolu.
1: A budeme tu opět mít soutěžní písničku. Ta je tak známá, že nebudu chtít ani její název, ani kapelu, která ji hraje. Já budu chtít, a tím už trošku naznačím, co je to za písničku, protože v té písničce zní celá řada názvů tuzemských míst. A můj dotaz tentokrát bude celkem jednoduchý. Já budu chtít vědět, ve kterém kraji, tuzemském kraji, je nejvíce obcí zmíněných v té písničce. Obcí nebo čtvrtí, ony to nejsou vždycky samostatné obce. A říkám, může být, to jsem tam použil záměrně, protože některé ty obce, i když mají hodně kuriózní názvy, tak jsou na více místech republiky. Ale jeden kraj to válcuje naprosto jednoznačně a já chci vědět, který to je.
0: Takže budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.
0: A teď už soutěžní píseň.

0: písnička dozněla, soutěžní písnička, a už nám tady zvoní telefon, už jsem myslel, že nikdo nezazvoní, ale jak to, ztratila se mi šípka, promiňte, od počítače, už to tady mám. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Marta.
0: Slečna nebo mladá paní?
1: No, stará paní skoro.
0: Ale no tak, paní Marto. Tak, paní Marto, takže Miloš hledá názvy obcí, které zazněly v písničce. Jestli pak si vzpomenete, jak se písnička jmenovala? Rybitví, správně. A hrála i skupina?
1: Jojo Band.
0: Takže hledá obce, které se tam objevily a které se nejzdružují v jednom našem českém kraji. Říkám to dobře?
2: Ano, říkáš, už si napověděl, že není moravský ten kraj.
0: A jo, tak.
2: Už napověděl, ale dobře.
0: Kterých je tam nejvíc?
1: Zkusím, že je to středočeský kraj.
0: Středočeský kraj. A co jste našla? Které obce v středočeském kraji jste třeba našla?
2: Napadne vás některá?
1: Řitka.
0: Řitka. Dobře. A ještě nějaká?
1: Možná i ten Pičín.
0: Pičín.
2: No a to vám prozradím, že Pičíny jsou ve středočeském kraji dokonce dva. Jeden je na Příbramsku a druhý je součástí Jankova na Benešovsku.
0: Ano. Ještě nějaký?
1: Teď si nejsem jistá.
0: Tak já vám pomůžu. Ještě... Ano, říkejte.
1: No, mám tady nápovědu totiž.
0: Tak povídá, ať nápověda ještě říká.
1: Kozomín.
0: Kozomín, Řitka, ano, správně.
2: Kozomín je v okrese Mělník, abychom byli

0: úplně přesní. Ano.
1: A paní Marto, kdo vám napovídá, smím-li vědět?
2: No, mám tady pánskou podporu.
1: Pánská podpora, tak jo, tak zdravíme pánskou podporu taky. Takže vezmeme to hezky od začátku, tak třeba Kozolupy tam zazněly.
2: Kozolupy by mohly být taky Středočeský kraj.
1: Ano, správně. Jsou někde kousek, jsou to součástí Vysokého újezda v okrese Beroun. Potom Pičín jste říkala, Kozomín jste říkala, Řitku jste říkala a máme ho tady taky Černý vůl.
2: Tak Černý vůl, to nevím.
1: V kterém městě žijete, smím-li se zeptat?
2: V Třebíči.
1: V Třebíči, tak to je, Černý vůl je třeba hospůdka v Praze, ale je to osada ve vesnici Statenice v okrese Praha Západ, což je také Středočeský kraj. A poslední, nebo tedy pozor, Černý vůl taky může být městys v okrese Trutnov, v Královéhradeckém kraji. Ale my jsme hledali tam, kde jich nejvíc v jednom kraji, a to je kousíček.
2: To je Středočeský kraj.
1: Ano. Mm-hmm. A potom Solopisky. Solopisky, představte si, že jsou dokonce troje ve Středočeském kraji, jedny v Ústeckém a potom taky v Dejvicích je to čtvrt Prahy.
0: Ale ty do Středočeského nepatří, Dejvice.
1: Ty tam nepatří, ano. Solopisk máme dost. Takže, paní Marto, sečteno, potrženo, bingo, vyhrála jste, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Písnička dozněla, to byla Suzy Quattro, my máme dalšího výherce, tentokrát je paní Martu, krásně nám to vychází. Dívám se na hodiny, co nevidět bude 11:45, takže máme co dělat, máme tu ještě jeden úkol.
1: A budeme mít sérii indicí. A z té série indicí by měl našim soutěžícím vyjít jeden konkrétní předmět, který myslím si, že znají asi všichni, možná někteří ne, ale myslím si, že by ho měli znát všichni.
0: Tak. Já tedy budu číst pomalu indicie. Ukáže nitro atomů i hlubiny věků. Ukáže nitro atomů i hlubiny věků. Dřevo, sklo i kov, černá, bílá i zelená. A mnohem více, opakuji, dřevo, sklo i kov, černá, bílá i zelená. A mnohem více. Další indicie. Někdy umí řádně snížit sebevědomí. Opakuji, někdy umí řádně snížit sebevědomí. Další indicie. Ve stejné budově obvykle nebývá jen jednou. Opakuji. Ve stejné budově obvykle nebývá jen jednou. Další indicie. Sádrovec mnoha barev a tvarů už tady slouží stále méně. Opakuji. Sádrovec mnoha barev a tvarů už tady slouží stále méně. Další indicie. Čím mladší člověk je, tím je mu to blíže. Ale neplatí to neomezeně. A to nejen proto, že někteří u toho stráví nejen profesní život. Opakuji. Čím mladší člověk je, tím je mu to blíže. Ale neplatí to neomezeně. A to nejen proto, že někteří u toho stráví nejen profesní život. Tak to byly indicie, mělo by vám dojít, které to slovo...
1: Který předmět?
0: Předmět Miloš hledá. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: písnička dozněla, to byl Jiří Schellinger a my už máme na telefonu paní Petru. Dobrý den, Petro, my vás zdravíme.
1: Já vás zdravím všechny ve studiu u posluchače.
0: Tak, co vám to vyšlo?
1: Já si myslím, neslyšela jsem úplně všechny nápovědy, ale myslím si, že by to mohlo být papír.
0: Papír. Co říká pan profesor?
2: Tak schválně, vy jste neslyšela ty úvodní, že?
1: Možná, no. Ty úvodní jsem neslyšela, pak mě to začalo spínat s tím Sádrovcem, no tak vzhledem k tomu, že jsme kdysi na základní škole byli v papírnách na exkurzi, tak vím, že se tam papír, že se tam Sádrovec používal.
2: Ano, tak zkusíme ty úvodní dvě indicie, jak vám na to budou pasovat.
0: Takže já vám prozradím jenom ty dvě první.
1: Dobře, tak tam to určitě nepasuje, to je jasný.
0: Ukáže nitro atomů i hlubiny věků.
1: Tak tam to zrovna asi nepasuje. No.
0: Dřevo, sklo i kov, černá, bílá i zelená a mnohem více.
1: Tak to bohužel.
0: Tak, paní Petro, mějte se hezky.
2: Díky za odvahu.
0: A poslouchejte, ale budete mile překvapena. Naschledanou.
1: Dobře, děkuju.
0: Tak, tady mám telefon. Halo, Luším hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ulehlová.
0: A můžu se zeptat na křestní jméno?
3: Lucie.
0: Lucie, tak co vám vyšlo?
3: Nebude to zrcadlo?
0: Zrcadlo? Tak co vás tak napadlo, že by to mohlo být zrcadlo?
3: Mně se to zdálo takový hluboký dřevo, sklo, možná, ale že hádám.
0: Někdy umí řádně snížit sebevědomí.
2: Právě. No to u zrcadla by platit mohlo,
0: to
2: ale
0: by mohlo platit.
2: Černé zrcadlo, bílé, zelené, teoreticky asi ano. Co ten Sádrovec u zrcadla, jak by vám tam pasoval?
3: Tak dřív se prostě dělali víc takový okrasný zrcadla. Sádry teďka už jsou jenom obyčejný.
0: Zrcadlo, Lucie, to není. Škoda. Poslouchejte, uvidíte, budete mile překvapena. Tady mám telefon. Naschledanou. Haló, Lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Přemysl.
0: Přemysl.
4: Já si myslím, že by to mohla být školní tabule.
0: Přemysle, co říká pan profesor?
2: Já říkám bingo.
0: Bingo, samozřejmě. Vezmeme to hezky od začátku, nebo vlastně my už jsme v časovém presu. Takže nemůžeme to vzít od začátku, ale třeba dřevo, sklo i kov, černá, bílá, zelená, to jsou barvy tabul, nebo Sádrovec mnoha barev a tvarů, to jsou křídy. Ve stejné budově obvykle nebývá jen jednou ta tabule, že jo, samozřejmě. Takže Přemysle, vydržte na telefonu, my se budeme loučit, to loučení bude trošku delší, protože tedy to vaše čekání bude trošku delší, protože, jak říkám, budeme muset se rozloučit a tak dál. A pak si řekneme, jak si cenu předáme. Jo?
4: Ano.
0: Tak. Takže, moji milí posluchači, vylušili jsme poslední hádanku, je to školní tabule, co říkáš, Miloši?
2: Já jsem rád, že jsme k tomu výsledku došli. To je skvělé.
0: Protože paní Petra třeba úplně se měl na jazyku, ona to říkala hezky. Na základce jsme byli v papírnách,
2: no,
0: na
2: exkurzi. To hned za rohem. Ano,
0: ano. Říkám si, na základce, základní škola, že to tam jako prostě docvakne, že to dojde. Je pravda to, že Lucie, ta byla trošku dál od toho, protože zrcadlo to opravdu jako k tomu, jak bych to řekl, nic nesouznělo.
2: Ale odvážně to obhajovala.
0: Odvážně to obhajovala, je to výborný třeba s tím Sádrovcem, že se dělala ozdobná zrcadla, že to v podstatě tak klidně mohlo být. Což má Lucie pravdu, ale správná odpověď je opravdu školní tabule. Tak, Milošku, byl jsi spokojen?
2: Byl jsem spokojen a ještě víc budu spokojen za týden, protože doufám, že některé naše soutěžící uvidíme osobně.
0: Ano, protože přátelé, příští srdcovky budou z Uherského Hradiště. Budeme se tam na vás těšit, můžete si na nás sáhnout, můžete se podívat, jak takové živé vysílání vypadá. Budeme se s Milošem na vás opravdu těšit. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a v pondělí po 9. opět. Naschledanou.
2: Krásný den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Znojemská nemocnice investuje 128 milionů do nové technologie k léčbě rakoviny. Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. V Bíčí skále na Blanensku našli archeologové ostatky holčičky. Pod bahnem leželi asi 2,5 tisíce let. A dnes čekáme postupně polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Znojemská nemocnice začala s rozsáhlou modernizací onkologického oddělení za přibližně 128 milionů korun. Pořídí nový lineární urychlovač a CT simulátor, které nahradí dosavadní dosluhující techniku. Přístroje umožní přesnější zacílení nádorů a šetrnější léčbu zdravých tkání, nově i za asistence umělé inteligence, dodává mluvčí nemocnice Radovan Čoba.
2: Takto rozsáhlou výměnu technologií není možné uskutečnit za běžného provozu. Po dobu přibližně 9 měsíců bude léčba pacientů zajištěna v nejbližších pracovištích našeho regionu, a to v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a v nemocnici Jihlava.
1: Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá uvah ovoce a zeleniny a ještě v tomto roce plánuje rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
3: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
1: Archeologové dokončili výzkum 2,5 tisíce let starých kostí v Bíčí skále v Moravském Krasu. Patřili holčičce z doby halštatské. Spolu s ostatky dívky tam odborníci našli i kovové kroužky, zřejmě náušnice, které naznačují dívčino vysoké společenské postavení a bohaté zázemí. V parku na Kravýhoře v Brně se dnes koná 11. ročník sportovní náborové akce Den náborů. Až do 18. hodiny si děti vyzkouší desítky sportů, zasoutěží si a mohou se do některého z klubů i zapsat. Svou prezentaci si pro letošní ročník připravilo 127 sportovních klubů z 64 sportovních odvětví. Nově se představí například hobby horsing nebo padel, uvedl mluvčí pořadatelské organizace Stares Martin Lísal.
0: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy čekáme protrhávání oblačnosti na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Foukat bude mírný severní, postupně západní až severozápadní vítr, odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu, později večer částečně zeslábne a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aktuálně se zdržíte na 231. kilometru D1 ve směru na Brno. Po požáru je tam odstavené osobní auto, jeden jízdní pruh je neprůjezdný a porouchané auto je hlášené i na 18. kilometru D52 ve směru na Brno. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Boršičanka Antonína Koníčka pro nás zahrála polku Josefa Řepy, Boršická polka, a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Boris, na Slovensku slaví jmeniny Regina a v církevním kalendáři je Viktorin. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Tak už další písnička, Stařenka jediná, Pavel Karlík a Lekruti.

0: Písnička nám dosněla a pojďme přivítat paní Naďu z Velkých Pavlovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, Květuško, já vás zdravím, Český rozhlas Brno a všechny posluchače. V pondělí 7. září oslaví své narozeniny paní Marie Adamcová ze Strachotina. Přejeme jí hodně štěstí, lásky v kruhu rodinném a hlavně zdravíčko, to jí přejí Naďa a Slávek z Velkých Pavlovic. Zdravím ještě všechny přátelé a známé do Velkých Pavlovic. Mám, Květuško, děkuji za prostor a někdy nashledanou.
0: Ano, budu se těšit. Nashledanou. Tak a teď už paní Ada ze Studence. Vítejte. Haló. Paní Ano.
2: Jsem tady.
0: Ano, prosím, už můžete.
2: Dneska 5. září má moje nejmladší pravnučka Emily Veselá rok a 3. září měl můj strýc Božík Klíka ze Dubanic 74 roku. 7. má moje teta Emilie Havlová z Příměkic 85 roku. A 8. září moje kamarádka Jana Valachová z Rapotic má také narozeniny. Takže všem chci popřát zdraví, štěstí, ať se jim daří v životě a hlavně to zdraví. A vám velmi děkuju za prostor, paní Navrátilová.
0: Ano, ano. Mějte pěkný den, ať se vám daří.
2: Nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a přátelé, jdeme na písničku. Jan Míša, Ty z koronské vinné sklepy a skoroňáci.

0: Vítám ve vysílání paní Alenu Večerkovou z Vřesovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Alena Večerkov.
0: Haló?
1: Tady Alena Večerková z Vřesovic u Prostějova a chtěla bych popřát Alešovi Kvapilovému k 60. Měl 38.60. A tady Borovi Hrdličkovému, který měl 38. taky 60. A ano. Přeju jim hodně zdravíčka, božího požehnání a tomu přeje maminka a kamarádi všetci z Řešovic.
0: Ano, výborně, paní Aleno. Tak já vám přeji hodně zdraví, ať se vám daří a nashledanou.
1: Děkuju, nashle.
0: A teď už paní Maruška Koktavá z Nivnice, zdravím vás.
2: Já vás taky zdravím, milá paní Květuško, a všechny. A já bych dneska chtěla popřát, dnes má kulaté 20. narozeniny, náš milý vnuk Petřík Smutný z Nivnice. Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a všeho, co si sám přeje. Tomu přejí dvě babučky Marušky a dva dědáci Mirkové. No a ještě zdravím milé posluchače a taky pozdravím všechny přátelé, kteří mě znají, a ještě Marušku a Zdenka Hanákovi, milé manžele Hochmanovi a taky Hlávkovi a milé kamarádky Marušku Kročilovou a Veroniku Moravčírku. A všechny ty milé přátelé zdravím moc a přeji všem taky hodně zdravíčka, krásný podzim a vám, Květuško, taky krásný podzim a ať se máte dobře a
0: ano,
2: jste veselá,
0: děkuji.
2: A zdravá hlavně.
0: Ano, ať jsme všichni tak zdraví, nějak. Ano, ať tak. To tak jde, alespoň tak, jak to jde, tak ať to jde i dál.
2: Ano, nedám. Tak vám moc děkuji, ano. A mějte se moc hezky.
0: Tak a přijde pěkný den, nashledanou. Tak a přátelé, pojďme na písničku Na Břeclavském poli Lidová, Vojta Račický, František Fatěna a Brolno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak písnička nám dozněla a pojďme přivítat paní Vlastu z Rakvic. Dobrý den. Halo? Halo, halo, paní Vlasto. Paní ano. Vlasto, už je to na vás.
1: Ano.
0: Jste ve vysílání.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát mojí dceři Margitě Somerové z Olšan, která 11. září bude mít 51 roku. Já jí přeju hodně pevného zdraví, hodně štěstí, pohody, božího požehnání, úspěchy v zaměstnání, lásky, co jí přeje její maminka Vlasta.
0: Výborně. Tak paní Vlastičko, je to všechno?
1: Ano.
0: Tak my vám přejeme pěkný den, pěkné odpoledne, hodně zdraví, ať se vám daří.
1: Ano, děkuji moc.
0: Ano, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď se budeme věnovat paní Ludmile z Biskupic. Já vás vítám.
2: Hezký sluný den, trošku větrný, 69 let, z Jevišovic, uznojma. Dana Propišová je to rodačka z Biskupic a v Biskupicích taky 72 let. Vlačka Plehová bude mít taky narozeniny. Tak taky všem hodně zdraví a všechno nejlepší a písnička potěší i všechny posluchače.
0: Výborně.
2: A prodla se vás taky. Ano, děkuji a naschledanou.
0: Naschledanou, paní Ludmilo. Já dám ještě tady jedno přání, jeden e-mail. Dnes bychom chtěli popřát k významnému životnímu jubileu panu Václavu Nečasovi ze Šidbořic, který právě slaví krásných 80 roků. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, boží požehnání, spoustu radosti se svými blízkými a přáteli, kteří tě mají moc rádi. Jako vášnivému myslivci, který tráví čas nejraději v přírodě, přejeme, aby ti vždy štěstí v lese přálo a pak ti to pěkné štítky pod trofeje vyřezávalo. Ale nejvíce ti přejeme, aby ti zůstala tvá dobrá a veselá povaha, kvůli které tě máme všichni moc rádi. Přejí Lubor a Alča s rodinou, všichni Hanákovi a Pokorní. Předali jsme a písnička Milocká frajárka, Miloslav Richard Procházka, Krištof Neduchal a Miločanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: Přátelé, jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Pojďme přivítat pana Vladimíra Kolečkáře z Hlohovce. Dobrý den.
4: Dobrý den přeji vám do rozhlasu a samozřejmě všem posluchačům. Včera u nás v Hlohovci se uskutečnilo každoroční setkání seniorů. Chtěl bych jménem zúčastněných poděkovat a nechat zahrát pěknou písničku starostovi Jaroslavu Hajdovi a všem, kteří se na téhle hezké akci podíleli. Vystoupil tam s cymbalovou muzikou Joška Šmukař a mladá dechovková kapela Ferneťanka, takže zábava byla skvělá. Rozprostřeně tam byly vystaveny fotografie ptáků a zvířat žijících v okolí, které vyrobil pan Zdeněk Ludvík. Bylo to opravdu, včetně občerstvení, výborně připravené. Takže děkujeme všem.
3: Výborně. Ano, jsme rádi, že jste si to tak užili a tak to má být.
4: Opravdu užili, věřte, že ano.
3: Ano. Pane Vladimíre, rozloučím se a popřeji vám krásnou sobotu. Naschledanou.
4: Děkuji, já také.
3: A teď už paní Marie z Moravce, vítejte.
5: Dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás a vašich kolegyní nebo kolegů, nevím, kdo tam je, a všechny posluchače. Prvně bych chtěla vám poděkovat za písničku ze srdce, kterou se hrála v týdnu.
3: Ano, Cérko. Já jsem Děkuji. Si na vás vzpomněla, ano.
5: Děkuji vám moc.
3: Říká, je to bude potěšena paní Marie.
5: Ano, a dál bych chtěla poděkovat Marušce Koktavé za písničku, která nás moc potěšila s manželem.
3: Ano.
5: Na oplátku posíláme písničku jí a celé její rodině do Lanžota, do Miroslavy a do Otnic.
3: Ano.
5: Všem přejeme krásnou pohodovou sobotu slunou, tak jako tady na Vysočině. A ta písnička je paní Navrátilová a jí pro vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím. A příjemný zbytek služby. Děkuji ano. A zase někdy naschledanou.
3: Děkujeme a naschledanou. Já tady připojím ještě jeden e-mail. Dobrý den, prosím o hezkou písničku pro mého manžela, pana Jiřího Slováka z Luhačovic, k dnešnímu výročí naší svatby. Děkuji za vzájemnou lásku, úctu a respekt. Děkuji za to, že jsme jeden pro druhého. Přeji nám oběma ještě dlouhou společnou cestu životem. Křížková Bohdana, Luhačovice. Tak to bylo pěkné přání a pojďme na písničku. Vladimír Pfeffer, Jarka Kachyňová, Žežulka a Moravěnka.

0: Tak a já vítám ve vysílání pana Jaroslava Klimka ze Žeranovic.
1: Dobrý den, paní Navrátilová.
0: Dobrý den.
1: No, já zdravím všechny.

0: 29. společně s ní se taky narodil můj vnuk Matěj. Mm-hmm. Tak já bych tě popřál všem týmto Slovencům všechno lepší, hodně zdraví, štěstí, pohodu a radost ze života. A když jsem se ještě dovolal, tak chtěl bych poslat tuto písničku do Milotic, rodině Šťastným a Koplovým a do Skoronic, rodině Vašičkovým a Lepenberkovým. A taky bych chtěl do Horán, tam mám, taky máme rodinu.
1: Ano.
0: Jarku. Zahnašovu určitě znáte možná, i Laďu Zahnašovu, jeho byl kapelník Šardičanky a její maminku Toničku Slezákovou. Mm. A tak ještě chtěl pozdravit do Žeravic Jošku Andrýska a Věrku, jeho manželku. A ještě naposledy bych chtěl pozdravit moji švagrovou Mařenku Konečnou do Lechotic. Je po operaci kolene, takže ať se uzdravuje a ať potom běhá jako srnka. Mm. Takže bych to je všechno, paní Navrátilová. Moc krát vám děkuji. Mějte se hezky a nikdy naslyšenou.
1: Ano, budu se těšit, naslyšenou.
0: Ano, naslyšenou.
1: Tak a my teďko dáme pana Jaroslava, tak a tu paní Marušku poprosím do jiného, jak se říká, kotečku. Tak halo, halo, paní Maruško.
2: Ano, ano, u telefonu.
1: No, skvěle. Tak my jsme vás jenom technicky jako přehodili trošku jinam a už se krásně slyšíme. Takže jenom se nám představte a odkud voláte.
2: Ano, tady je Marie Holcmanová ze Skoronic u Tyjova.
1: Tak, vítejte.
2: Zdravím vás, paní Navrátilová, i všechny posluchače a chtěla bych je pozvat na slavnostní odpoledne věnované jízdě králů, které se uskuteční zítra, to je v neděli 6. září o Skoronské pouti, od 15 hodin na prostranství před památníkem jízdy králů. Toto odpoledne je věnováno 15. výročí zapsání jízdy králů na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Vystoupí v něm cymbálová muzika hudci z Kyjova, současní králové z Hluku, Kunovic a Vlčnova. Taky Blažej Lunga, král roku 1966 ve Skoronicích, lektorky letní školy Lenka Jurečková a Zuzana Špačková. A toto odpoledne slavnostní zahájí a ukončí skoronští jezdci na koních veršovaným voláním. Takže kdo bude chtět, ať dojede zítra do Skoronic.
1: Výborně. Takže děkujeme a přejeme vám, ať vám vše vyjde. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Tak a pojďme na písničku. Bolavé srdenko, Pavel Skopal, Dalibor Kozmík a Vlčnov Janka.

0: Tak, vážení a milí, pojďme přímo na telefon. Haló, haló, kdo se k nám, prosím, dovolal?
1: Dobrý den, já vám přeji dobré poledne.
0: A kdo nám přeje pěkné poledne?
1: Ano, je to Jindra z Vejmyslíc.
0: Vítejte.
1: A já bych chtěl popřát kapelníkovi mistři Janky Františku Pavlušovi k jeho narozeninám všechno nejlepší.
0: Ano.
1: Hodně zdraví, štěstí a úspěchu. A i úspěchu v Maďarsku, kam dneska odpoledne jedou hrát. Všechno nejlepší jim mu přeji hrátelé z Vejmyslíc. Děkuji.
0: Ano, ano, ano. Tak hodně zdraví, samozřejmě. Děkujeme, pane Jindro. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a pojďme tady na e-maily. Dobrý den, ráda bych popřála k dnešním krásným kulatým narozeninám mojí milované tetě, paní Marušce Horecké ze Šumic. Přejeme jí hodně zdraví, lásky, radosti a obětí božího požehnání do dalších dní. A to nejen pro ni, ale i pro jejího manžela Jaroslava, s kterým v těchto dnech oslavují zlatou svatbu. Máme vás oba moc rádi, Saška a celá rodina. Moc děkuji. Tak to bylo jedno přání a já ještě tady jedno přidám. Dobrý den, chtěli bychom popřát vše nejlepší ke krásným 70. narozeninám panu Vladimíru Bradíkovi z Klopotovic. Milý dědečku, přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, pohody a důvodů k úsměvu. Ať si užíváš každý den naplno, obklopený lidmi, kteří tě mají moc rádi. K narozeninám ti posílají velkou pusu a obětí Tadeášek, Petřík, Natálka, Matějíček a Adélka. A ke gratulaci se samozřejmě připojuje i celá rodina z Klopotovic. Tak a já připojím písničku další, jak ten vtáček pěkně zpívá, Joška Černý a Broln.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám paní Věru z Řesovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Už můžu?
0: Ano.
1: Dobrý den, já vás zdravím v rozhlase a prosila bych zahrát pro paní Marušku Ficovou z Břesovic, která slaví narozeniny. Maruško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a radost z vašich dětí, vnoučat, pravnoučat, a které tě mají moc a moc rádi. To ti přeje Věra s rodinou. Děkuji.
0: Nashledanou. Tak a pojďme na psaná přání. Tady máme pozdrav s pěknou písničkou. Posíláme do Orlovic k včerejšímu svátku milé Jindřišce Chytilové. Milá Jindřiško, přejeme ti hojnost, božího požehnání, pevné zdraví a krásné dny plné radosti a pokoje. Nechť v tvém srdci stále přetrvává radost a naděje, která dodává sílu překonávat všechny překážky. Jak se říká, skutečná hodnota člověka se měří tím, kolik lásky a péče dokáže darovat druhým. Ty s velkou radostí a láskou pečuješ o náš orlovský kostel, který stále září čistotou a krásnou výzdobou. Za tvoji obětavost ti ze srdce děkujeme. S láskou a vděčností přeje celá rodina a farníci z Orlovic. Tak to bylo krásné poděkování a já mám tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já chci povinšovat panu Danielu Němcovi z Brna, který právě dnes slaví své narozeniny a je v naší rozhlasové rodině. Tak tedy pane Danieli, přejeme vám vše, jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a dobré mysli. A na zdraví a živio. Tak předali jsme a hrajeme písničku Malebná dědinka a Hornobojani.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak dosněla polka Antonína Osičky, Bronislava Zpěváka, Malebná dědinka v podání Hornobojanů. A přátelé, pojďme tady na další e-mail, který tady mám. Poslala tento e-mail paní Jana Brančicová a je v tomto znění sice s malým zpožděním, ale přesto bychom rádi popřáli k významnému životnímu jubileu Stanislavu Holubovi Zladné, a to hodně zdraví, elánu a božího požehnání. Ať se ti, Stando, daří nejen ve vinařství, ale i ve všech dalších životních sférách. A to ti přejí všichni holuby a celá široká rodina. Tak to jsme předali jedno přání a pojďme tady ještě. Jedno tady máme. Tak paní Vlasta Zajíčková poslala tento e-mail. Krásnou a požehnanou sobotu přeji všem našim rodině Zajíčkově, Petříkové a Juráčkové, Vlastička a Miluška z Bout. Tak to bylo další přání, které jsme tady měli. No a my budeme hrát už poslední písničku, kterou tady máme zpívanou. Zdeněk Baťka, Nenechal jsem koně, kumpánovi muzikanti a sourozenci Baťkovi nám zaspívají.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer, krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. A právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka s názvem Zvonečková, kterou pro nás hraje mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám pohodové odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Moravské Bránice slaví 750 let. Americké velvyslanectví podpoří muzea v Šanově a ve Slavičíně. Případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce evidují policisté stále více. Dnes bude polojasno, na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. V Moravských Bránicích na Brněnsku odhalí památník rodáka Karla Schoře. Ten byl za války pilotem 311. československé bombardovací perutě britského královského letectva. Při té příležitosti nad touto obcí přiletí ve 14 hodin vrtulník. Pětní akce se zúčastní zástupci armády a Sokola.
4: Významného rodáka připomene také přednáška a výstava v nové budově radnice. Ta se dnes slavnostně otevírá. Vytvořila nové centrum obce a její dominantu. Kromě obecního úřadu je v ní knihovna, sociální byt pro nouzové ubytování a veřejné toalety. Lidé si prohlédnou taky novou hasičskou zbrojnici. Obec zároveň slaví 750 let od první písemné zmínky. Na celý den připravila kulturní program a zábavu pro děti. Z Moravských Bránic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: Nová muzea v Šanově a ve Slavičíně připomenou osudy 28 letců, kteří za druhé světové války zahynuli v letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v Evropě a USA. Muzeum finančně podpoří i americké velvyslanectví, a to 1 milionem korun. Pokračuje americký velvyslanec Nicholas Merrick.
5: Tak především to bude na ty expozice, které představí ty události z druhé světové války, ale v té formě, jak jsou zvyklí současní mladí lidé vnímat jako nové věci, takže budou použít ty technologie tak, aby pochopili, o čem to vlastně tehdy bylo.
2: Případu telefonování za jízdy s mobilem v ruce evidují policisté rok od roku víc. Za letošek se už tohoto přestupku dopustilo víc než 26 tisíc řidičů. Vedoucí BESIPu Tomáš Neřold varuje, že situace na silnici se někdy vyvíjí velmi rychle a nepozornost může být fatální. Sport. Fotbalová zbrojovka Brno nastoupí v 7. kole šance ligy jako druhý tým tabulky na hřišti vedoucí Slavie Praha. Nováček z Brna ztrácí na obhájce titulu jen bod a v případě výhry se posune na první místo. Záložník zbrojovky Petr Ševčík ale upozorňuje, že krotí možnou natěšenost fanoušků.
6: Víme, jaký mužstvo teďka proti nám bude čelit vlastně těch zápasů. Si myslím, že teďka máme i víc jak oni, takže ta únava se taky akumuluje vlastně v nás, ale naštěstí z toho nikdo nějak extra nevypadává, takže furt jde vidět, že i když tam máme vlastně ty náhradníky, tak furt je to kus za kus, takže si myslím, že nám to hodně pomáhá taky.
2: Ve stejný čas nastoupí Slovácko proti Pardubicím a v 19 hodin Artis Brno proti Viktorii Plzeň.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 21 až 26 stupňů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Porouchané osobní auto je v Brně na D1 na 191. kilometru u Starého Lískovce. To byly zprávy Českého rozhlasu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám pěkný den. Během prázdninových měsíců jsme si užili krásné zámecké léto, ale protože už začalo září, vracíme se zpátky s našimi tradičními výlety, tak buďte pěkně vítáni. No a vzhledem k tomu, že počasí nám stále ještě přeje, užijeme si je dnes hlavně venku. Vezmeme vás na místo nedaleko středočeského hradu Valečova, kde nahlédneme do pískovcových skalních bytů, kterým se říká Valečovské světničky. Potom zamíříme na jižní Moravu do Národního parku Podyjí a využijeme toho, že tam po mnohaletém zákazu zpřístupnili vyhlídku zvanou 9 mlýnů. Co všechno je z ní vidět a proč se jí tak říká, to prozradíme za chvíli. Vypravíme se také na pastvinu u města Sušice v Plzeňském kraji, kde se bez problémů mohou pást lidé i zvířata. A to doslova i obrazně. A nakonec navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na jihu Čech, který ukrývá mimo jiné i jednu velice cennou relikvii. Pochopitelně máme pro vás i novou soutěžní otázku a nové ceny do soutěže. Tak vám přejeme dobrý poslech.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes vypravíme do Středočeského kraje, jen kousek od skalního hradu Valečova. Najdeme tam do pískovce vytesané skalní světničky, které můžete znát z pohádky Lotrando a Zubejda. Ty ve filmu sloužily jako loupežnická obydlí, kdysi dávno v nich ale skutečně bydleli lidé. Domov tu našla porodní bába i topič z nedalekého cukrovaru. Jak se jim ve skalách bydlelo a kolik lidí tam vlastně žilo, se vydala zjistit naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se nedaleko obce Boseň, poblíž Mnichova hradiště. Minuli jsme hrad Valečov a dostali jsme se mezi skály, kde se to nacházíme. Vypadá to tady trošku jako náměstí.
2: Nacházíme se v areálu skalních bytů, nebo někdy také můžeme slýchat název Valečovské světničky, potřeba nesplést si to s těmi drábskými, které jsou taky v této části Českého ráje. A v podstatě máte pravdu, jsme na takovém náměstíčku nebo návsi, protože všude tady kolem nás jsou vlastně pozůstatky obydlí, která jsou ovšem dosti atypická, neboť byla vytesána do skály.
1: Archeolog Filip Krásný mě tady provádí a je vidět, že tady není poprvé, že ví kudy kam. K čemu to sloužilo?
2: Těch teorií je víc. Jedna říká, že zde měli žít sloužící obyvatele hradu Valečova. Druhá varianta je ta, že jde o pozůstatky husitského zimního tábora. A o těch počátcích toho tedy moc nevíme, ale víme dost o závěrečných fázích osídlení tohoto místa, které vlastně skončilo až v roce 1892, kdy odsud byli v podstatě vyhnáni úřady mnichovohradišskými, takzvaní skaláci, což bavíme se o několika desítkách osob, o několika rodinách, kteří zde žili a v tom roce 1892 tedy byli vyhnáni.
1: Tak jdeme na návštěvu.
2: Jsme u rodiny Koudelků. Víme, že František Koudelka pracoval v hradišti jako obuvník a víme to díky tomu, že se vlastně zachoval plánek, kde jsou zakresleny ta jednotlivá obydlí a je tam připsáno, kdo je obýval.
1: Dnes to tady vypadá hodně divoce, ale to bydlení mohlo být docela pohodlné.
2: Ano, určitě zde bylo dřevěné ostění, klasické dveře, dost pravděpodobně byly i stěny obloženy dřevem a taktéž podlaha, byla zde i okénka, jak můžeme vidět, a ve většině těch světniček jsou i stopy vlastně po nějakém otopném zařízení, po ohništi a po komíně, kde se mohlo vařit a samozřejmě v zimě bylo potřeba zatopit.
1: Filip Krásný si pro mne připravil průvodce starodávného.
2: Ano, je to úplně první nejstarší průvodce, vrch mužský s okolím, napsalo František Kysela. A takovým docela romantickým slohem jsou zde popsány zdejší památky. Ve stínu Valečova leží četné obývané skalní byty, až donedávna se zde nalézaly. Strach před cholerou, spíše ale přízeň nelidská, obyvatelstvo odsud vypudila a brdlohy ty zničila na nemalou škodu zvědavců a mnohého přítele rarit a zvláštností. Že by se toto však dálo z ohledu zdravotních, nelze připustiti, neboť nebylo zdravějších lidí na světě nad tyto skaláky.
1: Byli otužilí.
2: Nepochybně.
1: Podíváme se tamhle ještě.
2: Byly tady jaký chlévy, to máme doloženo, tak můžeme asi si představit i nějaké menší zahrádky třeba oplocené, takže skutečně taková hobití vesnička.
1: Nejlepší představu o tom, jak se tady bydlívalo, si uděláte přímo na místě. Valečovské skalní světničky jsou přístupné po celý rok. Cestou se nezapomeňte zastavit také na hradě Valečov.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Skalní světničky i nedaleká zřícenina hradu Valečova jsou vyhledávanou filmovou lokalitou. Jak už jsem říkal, vidět jste mohli třeba ve filmu v pohádce Lotrando a Zubejda, ale také v dalších pohádkách Rumpl, Cimpr, Campr anebo Dešťová víla.

Dneska, kdy poprvé vysíláme po prázdninách klasické výlety, pro vás nemám žádné vyhodnocení soutěžní otázky. Celé dva letní měsíce jste s námi mohli soutěžit každý den dopoledne. Ceny byly velmi lákavé. Cestovatelský balíček, kde byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Hrálo se také o soukromou prohlídku na zámku. A na závěr, to bylo minulý pátek, jsme vylosovali tři posluchače. Vlastně byly to tři ženy posluchačky, které si užijí pobyty na zámku Třešť. Vždycky samozřejmě pro dvě osoby. No a je k tomu spousta bonusů, třeba namátkou romantická několika chodová večeře při svíčkách. No a protože pokračujeme v našich známých, řekněme klasických výletech se spoustou reportážních typů, čeká na vás i nová soutěžní otázka. Pochopitelně, že máme připravené i zajímavé ceny. Tak poslouchejte dál a dovíte se, co jsme pro vás nachystali.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na Jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale nakonec bylo rozhodnuto, že za dodržení určitých podmínek se tam zájemci podívat mohou. Jaké výhledy nabízí, se vydal zjistit náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Reiterovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak. Někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti. Zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální, a my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cenou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti, a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropský chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Reiterovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A pokud si chcete udělat představu o tom, jak krásně to tam vypadá, můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Na pastvině za Sušicí v Plzeňském kraji se mohou napást lidé i zvířata. Celý název místa zní Pastvina, jedlý park a minizo. A jeho majitel ho buduje a rozšiřuje už 10 let. Nachází se kousek od řeky Otavy a je kombinací volnočasového parku, přírodní zahrady a vzdělávacího prostoru. Kromě odpočinkových a herních zón tam funguje i sezónní vegetariánské bistro, točená zmrzlina z vlastního ovoce a nabídka bylinek, zeleniny a domácích produktů. Do jedlého parku jménem Pastvina nás vezme naše plzeňská redaktorka Jitka Doubravová.
1: První nápad přišel v roce 2014. Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
2: Po

0: louce, budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
1: Fungujete 10 let.
0: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jí musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly. Ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moct odpočívat na pásce, jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
1: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
0: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
1: Tyhle jsou ovce.
0: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky, máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
1: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
0: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
1: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě. Jak se tady vyrovnáváte se suchem?
0: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a na díl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
1: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
0: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
1: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacei a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
0: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
1: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
0: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
2: Na pastvině se konají také různé kulturní akce a workshopy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Navštívit můžete i sezónní ochutnávky. Jedlým parkem, přírodní zahradu i mini zoo v jednom nás provedl majitel Pavel Šašek. Výlety. A je tu soutěž. Pokud si uděláte výlet do Karlových Varů, tak si určitě udělejte čas na cestu lanovkou. My vám ve výletech zítra jednu představíme. Půjde o vskutku netradiční podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. V tomto lázeňském městě ale najdete ještě jednu lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A otázka. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Za A výšina, za B bazény. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Hraje se textovými zprávami, nikam nevolejte na rozdíl od zámeckého léta. Takže jak se píše ta textová zpráva? Pište si výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko podle odpovědi a následuje druhá mezera. Pak připojte vaše křestní jméno, příjmení prosím v tomto pořadí, doplňte adresou, včetně poštovního směrovacího čísla a do nedělní půlnoci odešlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Takže o rychle schnoucí ručníky hrajeme vhodné na cestu, no a hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září. Ve hře je výletnický batoh, je to batoh s reflexními prvky, vhodný na hraní či večerní či noční cesty, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, lahev, alulahev, tedy hliníková lahev, no a kniha Sedmi krásky na cestách, to abyste si mohli udělat na nějaké romantické zastávce a vyhlídce třeba chvilku, kdy se podíváte do knížky, něco zajímavého si přečtete. Takže posílejte textové zprávy, vyhodnocení vás čeká opět příští víkend. Na konci dnešního pořadu

0: A teď se ve výletech spolu s naším jihočeským redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jihočeské madony, rožmberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem Vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní, vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a secese, takovej příkop mezi tím, a je tady celá kolekce jihočeských madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku, dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu, je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
1: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela. Pod nímž je ta slavná rožmberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina Zluděnic, posledního Rožumberka, a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady v Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk. Jehož jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
2: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejvzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
1: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
2: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožumberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
0: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory. Na samostatné trase také rožumberskou oratoř se Závišovým křížem.

Posloucháte Výlety, čeká nás závěr, připomenutí soutěžní otázky. Možná ve Varech znáte lanovku, která vede buď to ze zdola nahoru, to znamená z divadelního náměstí k hotelu Imperial nebo obráceně. Je to docela zajímavá historie, protože ta lanovka byla vybudována vlastně pod zemí, protože původní majitel nechtěl platit výkup těch pozemků nahoře, na zemi, takže proto je to takové šikmé metro, které vede z vrchu dolů a samozřejmě obráceně. Tuším, že každých 15 minut. Jenže ve Varech nenajdete jenom tuto lanovku. V lázeňském městě je i druhá, její spodní hranice je v uličce Mariánská, víc nenapovím. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B, do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal Ačko nebo Bčko. Všechna pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, ale já jenom připomenu přeci jenom aspoň dneska tu textovou zprávu, jak se píše. Výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko a opět mezera. Pak jméno, příjmení a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. To odeslání je za 4 koruny. A hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je pro dnešek všechno. Zítra vás mimo jiné zavezeme nebo dopravíme vzduchem, éterem na lanovku v Karlových Varech. Odpověď na soutěžní otázku se sice ještě nedovíte, ale za to se s námi můžete svést od hotelu Imperial na divadelní náměstí, tedy přímo dolů na tu kolonádu. Tak to je všechno. Pavel Kudrna za tým výletu vám přeje hezký zbytek soboty. Těším se zítra po 13. hodině opět naslyšenou. Do té doby vše dobré.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Už dvě století vyráží rodina Kundrátových na pěší pouť z Loučky do Štípy. V Jevišovce na Břeclavsku si dnes lidé připomínají moravské Chorvaty. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skanery. Dnes bude polojasno, na teploměru až 26 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu je tu Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Stovky poutníků dnes vyrazily na tradiční pouť do Štípy na Zlínsku. Na více než 34 kilometrů dlouhou trasu z Loučky u Valašského Meziříčí do Štípy se už 200 let vydává také rodina Kundrátových. Nejmladší členové jedou v kočárku, nejstarší poutník Josef Kundrát chodí pravidelně už 64 let.
2: Je to také dědictví. Za komunistů to chodil tatínek, ten vodil procesy. V období normalizace jsem chodíval nejednou sám, ale ne jako z vesnice sám, ale na kopci jsme se potkávali s dalšími příznivci, kteří se nebáli ničeho a přijeli třeba z Valašského Meziříčí, z Kelče, z Bystřice, obcí, které patřily do farnosti.
0: V Jevišovce na Břeclavsku si dnes lidé připomínají chorvatský kulturní den Kiritov. Ten navazuje na tradiční předválečné hody. Součástí programu je krojovaný průvod s nazdobeným kozlem. Návštěvníci se také zúčastní dvou komentovaných procházek po místech, kde dříve žili moravští Chorvati. Co dalšího můžou lidé navštívit, přibližuje místopředsedkyně Sdružení moravských Chorvatů Lenka Kopřivová.
3: Po celou dobu bude otevřené muzeum moravských Chorvatů v chorvatském domě v Jevišovce, kde odpoledne můžou návštěvníci se zapojit také do workshopu moravsko-chorvatského ornamentu, který povede Dagmar Benešová.
0: Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to třeba společnosti Albert, Kaufland a Globus, ve kterém teď umělá inteligence pomáhá na vahách u ovoce a zeleniny. Podle prodejců může technologie pomoct vybrat správné zboží a díky tomu i zrychlit nakupování a ušetřit práci obsluhujícímu personálu. Sport. Prvoligoví fotbalisté Slovácka odehrají v 7. kole domácí zápas s Pardubicemi. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Oba soupeři zatím v této sezóně čekají na premiérovou ligovou výhru. Podle asistenta trenéra Slovácka Filipa Duroně je ale v této fázi ještě předčasné mluvit o důležitém duelu v boji o záchranu.
4: Nemůžu říct, že by se příprava lišila oproti jiným utkáním, protože ten cíl je vlastně pořád stejný a tím, že chceme tvořit a budovat naši hru a chceme prostřednictvím té hry dosahovat i nějakých výsledků, tak tam se vlastně jako pro nás nic nemění. Pokračujeme dál prostě v naší práci.
0: Ve stejný čas se nastoupí zbrojovka Brno se Slavií Praha a v 19 hodin Artis Brno proti Viktorii Plzeň.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne bude polojasno, večer čekejte až skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 21 až 26 stupňů a povane mírný vítr.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta se srazila na silnici 152 u obce Modřice v Brno venkov a dále dvě osobní auta havarovala v ulici Vršava ve Zlíně. Pozor na matraci na vozovce na silnici 43 u Brna poblíž Ivanovic. Kolony se tvoří na D46 na Vyškovsku ve směru na Brno. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu je to vše. Příjemný poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví a následující dvě hodiny vás víkendovým vysíláním bude provázet Alena Přikrylová. Máme krátce po 14. hodině, dnes je 5. září a svátek má Boris, jméno slovanského původu. A u nás v rozhlase máme také jednoho Borise, kolegu Borka Kapitánčíka. No a pokud právě poslouchá, k svátku přejeme všechno nejlepší. A samozřejmě i všem dalším Borisům, které znáte. A přidáváme písničky, které nestárnou. Uslyšíte Hradišťan, zaspívá Věra Martinová a odpolední vysílání nám už za okamžik otevírá Petra Černocká. Ale ještě předtím vás nalákám na pravidelnou soutěž této hodiny s názvem Co tím chtěl básník říci o pěknou knihu. A protože je před námi stále velký kus víkendu a určitě oceníte i podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology, se kterými se za chvíli spojíme, tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a dobrý poslech.

0: nám zpívala. O lásce k řekám. Během noci nám na jižní Moravě trochu sprchlo, ale na zvýšení hladiny vody v řekách to ještě není. O počasí se více dozvíme od brněnských meteorologů.
1: Počasí.
0: Máme 13 minut po 14. hodině a v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně a zdravím Andreu Kvapilovou. Hezké sobotní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaké máme počasí v tuhle chvíli?
2: Tak teďka už máme převážně polojasno, teploty se nám pohybují od 21 do 25 stupňů, vane nám k tomu vítr mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu.
0: Přinese nám ten vítr třeba i zvýšenou oblačnost a dešťové přehánky?
2: Tak dneska už čekáme jenom slunečno, bude většinou polojasno, na večer i skoro jasno a ještě odpoledne teda musíme počítat s nějakými nárazy. Mělo by to být kolem 55 km za hodinu, později večer, ale ten vítr by nám měl alespoň částečně začít slábnout.
0: A jaké počasí máme očekávat během večera a během noci?
2: Tam už čekáme potom skoro jasno nebo jasno. Ta noc bude taková chladnější, ty nejnižší teploty od 13 do 10 stupňů. V údolích, kde ten vítr bude trošinku slabší, tak tam ty teploty mohou klesnout až k 7 stupňům a vítr nám bude vát mírný, severozápadní do 20 km za hodinu a během té noci nám alespoň na některých místech začne slábnout.
0: A jaké počasí budeme nebo máme očekávat během neděle?
2: Tak tam nás čeká slunečný den, ráno a večer skoro jasno nebo jasno. Během dne spíše bude převažovat většinou polojasno, ty nejvyšší teploty. Očekáváme od 21 do 24 stupňů, na severu kraje trošinku chladněji, tam spíše ty teploty jenom kolem 20 stupňů. Vát nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní do 20 km za hodinu a večer postupně bude už ten vítr jenom slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
0: A v krátkosti vás poprosím o výhled do dalších dnů nového týdne.
2: Tak pondělí ze začátku malá oblačnost, tam můžou být k ránu nějaké mlhy, během dne spíš bude převažovat oblačnost, nějakou drobnou šanci na slabé srážky, možná spíše v té severnější části kraje. To ráno chladné, 10 až 7 stupňů, v údolích jenom 5 a nejvyšší teploty pondělní 24-27, sever zase chladnější, tam spíše jenom kolem 23 stupňů a úterý ze začátku spíš polojasno, přes den zase taky převážně oblačno a nějaká drobná šance na přehánky, případně i bouřku. To ráno teplejší, tam ty nejnižší teploty 15 až 11, ale v údolích zase mohou klesnout k 9 stupňům a ty nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů.
0: To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a přeji vám krásný víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký víkend, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Úterním dopoledním vysílání 8. září po 11. hodině přivítáme ve studiu plachtařskou legendu z Medlánek, Gustava Vrbackého. Je nejstarším aktivním plachtařem u nás a díky tomu byl letos zapsán i do České knihy rekordů. Podělí se o své zkušenosti ze stavby i pilotování kluzáků, ze své instruktorské či inspektorské praxe a řeč bude také o setkání okřídlených veteránů. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.

O černovlásce nám zpíval Petr Hejduk na vlnách Českého rozhlasu Brno. No a už za chvíli spustíme soutěž s názvem Co tím chtěl básník říci. Tak volejte k nám do studia, připomínám naše telefonní číslo 726 46 52 00. A po písničce v podání Anety Langerové se na vás budu

0: Aneta Langerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. V tuhle chvíli máme 28 minut po 14. hodině. Posloucháte letní sobotní odpolední vysílání s přídechem Babího léta na vlnách Českého rozhlasu Brno. A já už v tuhle chvíli zdravím jednu z posluchaček, která se k nám dovolala jako první. Koho máme na lince? Dobré odpoledne.
1: No, dobrý den, tady Marie z Buchlovic, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Paní Marie, jste připravená soutěžit o pěknou knihu z nakladatelství Kazda s názvem Útěk na řecký ostrov?
1: Zkusím to, jo?
0: A utekla jste i vy na řecký ostrov během léta? Nebo se teprve chystáte na dovolenou?
1: Kdyby to šlo, tak o 20 dní let, jo? Úplně perfektně bych tam jela, jo?
0: Tak třeba s touhle knihou se vrátíte o 20 let zpátky a pěkně si počtete, ale předchází tomu soutěž a vlastně... Co tím chtěl básník říci, je soutěž o tom, jakým způsobem si buď vykládáme verše, ale také jakým způsobem verše skládáme. Dnes se zaměříme na velkého spisovatele, básníka, dramatika a překladatele Jaroslava Vrchlického, který rád obsahoval různé žánry a vlastně ve svých básních seznamoval své posluchače a čtenáře s básnickou formou malajského původu, zvanou patum. A ten se skládá z řetězových čtyřveršových slok, to znamená, že druhý a čtvrtý verš každé sloky se stává prvním a třetím veršem následující sloky. A já po vás budu chtít ve chvíli, kdy se zastavím před začátkem nové sloky, tak vaším úkolem bude doplnit ten první verš. Tak, co to pro vás znamená? Že si budete dávat... Tak, budete si dávat pozor, který verš zazní jako druhý a čtvrtý, protože ten druhý nám otevírá tu první sloku. Tak věřím tomu, že to zvládneme. Začneme s krásnou básní Patum babího léta. Jaroslav Vrchlický. Krajem jdeš jak v pohádce, polem, sadem, skrze louku. Stříbro vzduchem svítí sladce, jedno vlákno na klobouku. Pokračujte.
1: Já tak to teda nevím.
0: Tak já jedu dál. Chytíte se, věřím tomu. Aho. Polem, sadem, skrze louku, vše tak vlhké, snivé, nivé.
1: Ne, nevím,
0: jedno vlákno na klobouku, chytá tě v hře? Teď zkuste doplnit jedno slovo?
1: Ne, nevím.
0: Jsou tam
1: opravdu
0: rýmy, je to těžké.
1: Ne.
0: Dovádivé.
1: Tak se mějte moc, jo.
0: Tak já se podívám, jestli nám ještě vydržela jedna z volajících, která k nám volala, tak ještě nevydržela.
1: Jo.
0: Je to nádherná básnička, možná jsem vás trošičku vylekala. Malinko jsme otevřeli další básnický směr. A když budu pokračovat dál a vy si k tomu vezmete tušku?
1: Jo, já si to zkusím napsat. Jo? Tak se mějte moc hezky.
0: Dobře.
1: Děkuju moc, nashledanou.
0: Budu se těšit na někdy příště, většinou bývá soutěž úspěšná. Dneska se nám to tolik nezadařilo. Mějte se moc krásně, pozdravujte v Buchlovicích a budu se těšit někdy naslyšenou. Tak tolik Jaroslav Vrchlický. Věřím tomu, že další sobotu budete úspěšní i vy. Další Útěk na řecký ostrov, nakladatelství Kazda, pěkná knížka nám tady zůstává. No a za chvíli se spojíme s naší zpravodajkou. Jeskyně Bičí skála v Moravském Krasu je jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť ve střední Evropě a stále vydává nová tajemství. Zatím poslední objev dnes představují odborníci přímo na místě při takzvaném Hallstattském dni. Podíváme se tam za moment, tak zůstaňte s námi. A v tuhle chvíli Beatles. Hey.

0: Petr Novák na vlnách Českého rozhlasu Brno, 42 minut po 14. hodině, dobré odpoledne. Mimořádný archeologický objev dnes představují vědci v jeskyni Bičí skála v Moravském Krasu. Jedná se o ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2,5 tisíce let, tedy z doby halštatské. Akce je součástí setkání přátel halštatské kultury, které v Bičí skále pořádá Muzeum Blanska po páté. Je tam i reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co Halštatský den nabízí?
1: Tak tato akce je ve stylu Living History, to znamená, že na prostranství před jeskyní jsou desítky stánků a stanovišť a pohybují se tu lidé v oblečení, jaké zhruba odpovídá době halštatské, tedy starší době železné. Mají na sobě krásně barevné látkové šaty, kožené boty a kovové ozdoby. A právě teď tady probíhá jakási improvizovaná módní přehlídka. Ti lidé jsou archeologové a studenti, ale taky nadšenci, kteří se baví rekonstrukcí toho, jak lidé žili v minulosti. Předvádějí tu řemesla, třeba tady hned u silnice je pec s velkým měchem a taví se tu železo. Uprostřed je náměstíčko se stylizovaným oltářem s kravskou lebkou. Okolo jsou ohniště, kde se vaří a peče dobové jídlo. Jsou to různé kaše, placky, maso a dokonce i pivo. Vstup i ochutnávky jsou zdarma.
0: V čem je objev halštatského děvčátka unikátní?
1: Jedná se o první nález v severní odbočce jeskyně za 150 let od objevu rozsáhlého halštatského pohřebiště archeologem Jindřichem Banklem. Pod nánosy bahna našli v prosinci roku 2024 archeologové kosti a kovové kroužky. Testy DNA stanovily, že jde o kosterní pozůstatky několika měsíční holčičky zhruba z poloviny 6. století před naším letopočtem. A ty kroužky nejspíš byly náušnice, které poukazují na její vysoké postavení ve společnosti a bohaté zázemí. Z analýzy kostí vyplynulo, že příčinou smrti mohl být problém při výživě a nedostatek vitaminů.
0: A jak odborníci lidem tento nález ukazují?
1: Přímo v jeskyni při prohlídkách, které komentují sami archeologové, zrekonstruovali oděv děvčátka, který mohla nosit, a vytvořili repliky náušnic. Všechno pak naaranžovali na figurínu přímo v místě objevu. Ty prohlídky jsou každou celou hodinu, ale rezervace už jsou plné. Originály ale časem vystaví Muzeum Blanenska. Rozšíří tamní expozici o pravěku. Na konci listopadu k tomu bude i přednáška.
0: Z Moravského Krasu přímo od Bičí skály se nám přihlásila naše reportérka Vlasta Gajdošíková. Děkujeme a přeji krásný víkend.
1: Krásný víkend i vám.
0: Děkuji.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Deňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
2: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
1: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
2: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
1: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
1: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
2: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
1: Hodně štěstí!

0: Zpíváme s Jaromírem Nohavicou a Českým rozhlasem Brno. Posloucháte nás během prvního víkendu v měsíci září a my se teď ohlédneme za programem tohoto týdne. Od pondělí do pátku vždy hodinu před polednem můžete v našem vysílání slyšet zajímavé hosty. Někteří nám prozradí svůj inspirativní příběh, jiní poradí s běžnými i neobvyklými problémy. A právě poradna na téma nošení brýlí a mýtů, které je provázejí, byla obsahem rozhovoru moderátorky Sandry Silné s optometristou Ondřejem Vlasákem, a to ve středu 2. září.
1: Kolem brýlí koluje mnoho mýtů. Které slýcháte od pacientů nejčastěji?
2: Nejčastěji slýchám, že brýle oči rozmazlí nebo že způsobí rychlejší zhoršování zraku, ale správně předpsané brýle jakkoliv neoslabují, pouze upravují směr světla tak, aby to světlo bylo krásně zaostřeno na sítnici, takže to je asi nejčastější nepravda.
1: A jsou ještě nějaké další třeba takové častější mýty?
2: Obecně se může říkat, že člověk, který má více rodioptrií, má obecně špatné oko, ale to taky je relativně velká nepravda. Můžeme mít hodně dioptrií a zároveň mít vysokou rozlišovací schopnost očí.
1: Jeden z možná takových mýtů také je, že někdo třeba řekne, když si sundám brýle, tak vidím hůř než dřív. Jak byste tenhle dojem, nebo dojem, to, co někteří lidé tedy pociťují, jak byste to ze svého pohledu optometristy vysvětlil?
2: Jde o to, že pokud nemáme správné dioptrie v brýlích v kontaktu, čočkách, tak mozek se určitým způsobem snaží to sám kompenzovat. A my, pokud mu dáme správnou brýlovou korekci, tak on se jak kdyby odnaučí, víc zrelaxuje a najednou si začne všímat i toho, že vidí ostřeji. A pokud my ty brýle hnedka sundáme, tak vidí mnohem lépe ten rozdíl mezi korigovanou ostrostí vidění a nekorigovanou.
0: Pokud vás téma zaujalo, celou poradnu s optometristou Ondřejem Vlasákem si můžete poslechnout zpětně na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas s datem 2. září 2026 v čase po 11. hodině. A zajímavá setkání a dobré rady na vás samozřejmě čekají také příští týden.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve Slupi na Znojemsku dnes lidé vybírají nejlepší domácí chleba. Ve Valašském Meziříčí pořadatelé připravili šestý ročník festivalu Zažít Valmes jinak. Fotbalisté Artisu Brno se proti Plzni pokusí navázat na prémiovou prvoligovou výhru. Dnes bude polojasno na teploměru až 26 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne. Jak se peče v historické polní pekárně, uvidí dnes návštěvníci slavností chleba ve Slupi na Znojemsku. U místního vodního mlýna je čeká soutěž o nejlepší pecen, jarmark tradičních řemesel nebo historická zemědělská technika ze sbírek Technického muzea v Brně. Hlavním programem je podle pořadatele Vlastimila Fabišíka přehlídka folklorních souborů z Jižní Moravy.
2: Pozvali jsme letos dechovou hudbu Vlčnověnka z Vlčnova. Pak bude taky po vesnici krátký průvod, kde se představí dětské soubory, folklorní soubor Rozmarinek z Pohořelic, Dubienka z Hodonína, Dialanek ze Znojma, z Brna přijde brněnský Valášek.
0: Nábřeží Bečvy pod zámkem Žerotínu ve Valašském Meziříčí dnes ožije hudbou a taky hrami pro děti. Pořadatelé připravili šestý ročník festivalu Zažít Valmes jinak, který zve až do půlnoci návštěvníky do prostor v okolí Vodní ulice. Připravené jsou netradiční aktivity, říká organizátorka Iva Krupíková.
3: Bude tady hudba, budou tady super divadla, bude tady slam poetry, spousta stánků řemeslných, budou tady workshopy, ať už je to živá knihovna, nebo krasopísmo, nebo různé umělecké aktivity, zvukový happening, kdy si budou moct děti i dospělí osahat různé nástroje, vyzkoušet.
0: Součástí festivalu je taky dobrodružné hřiště, které je součástí areálu pro děti na Vodní ulici. 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů více než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, o 13% bodů méně než loni. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Sport. Prvoligové fotbalisté Artisu Brno odehrají v 7. kole domácí zápas v Plzni. Utkání začne v 18 hodin a Brňané se v něm pokusí navázat na minulý víkend, kdy si v Pardubicích připsali historicky první výhru v nejvyšší soutěži. Viktoria naopak v minulém kole doma ztratila body při remíze se Slováckem.
4: Za fotbalový Artis Brno může proti Plzni premiérově nastoupit polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na jih Moravy z dánské Kodaně na hostování do konce sezóny. V týdnu už nastoupil k jednomu poločasu třetiligového utkání za B tým Artisu. Do statistik se nezapsal. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno, večer čekejte až skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 21 až 26 stupňů a povane mírný vítr.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto s přívěsem se střetlo s dalším osobním autem v ulici Vídeňská v Brně a je neprůjezdný levý pruh. To byly zprávy Českého rozhlasu. Příjemný poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pohodové odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno máme krátce po 15. hodině a sobotní vysílání vás provází Alena Přikrylová. V následujícím čase pro vás máme další díl z cyklu Temné letopisy moravské. S mikrofonem se v reportáži projdeme kolem řeky Svratky a zjistíme spolu s vědci, zda se po úpravách brněnské náplavky daří návratu původních ryb. Ale ještě předtím se můžete těšit na jazykovou dílničku Jiřího Traktulce. Vychutnáváme si chladnější počasí sobotního odpoledne, a to po vlně veder, ale také písničky, které nestárnou. Během další hodiny nám zaspívá Marek Ztracený, Pavel Novák a hned v úvodu Marie Rotrová a Karel Černoch v duetu Pár slov, pár kroků. Tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: Pavel Novák na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po 15. hodině. Můžete hádat, ale také můžete poslouchat Český rozhlas Brno a dozvědět se něco víc. Zajímá vás původ a význam některých slov a slovních spojení? Pak právě pro vás je určená jazyková dílnička Jiřího Trachtulce.
1: Dobrý den. Dnes se spolu zamyslíme, proč se říká spálit mosty. Znamená to udělat krok, po kterém už není snadný návrat zpátky. Tedy rozchod, výpověď, prodej nemovitosti a tak dále. Mnohé nasvědčuje tomu, že se původně říkalo spálit lodě. Dobyvatel Aztécké říše Hernán Cortés totiž poručil spálit lodě, aby jeho muži v neznámé zemi, plné netušených nástrah, neměli jinou volbu, než zvítězit či zemřít. Mosty se začaly pálit až tam, kde neměli moře. Když za sebou nějací bojovníci spálili nebo zbořili most, znesnadnili ústup sobě, ale současně zabránili protivníkovi postupovat touž cestou. Ovšem pozor, když spálíte za někým či za něčím mosty, neznamená to, že na to hned zapomenete. Lidová moudrost říká na toto téma, že dokud pařez nevyhnije, není strom zapomenut. S úsměvem se s vámi loučí Jiřík Trachtě.
0: Tolik z dnešní dílničky Jiřího Trachtulce, kdy jsme pálili mosty, ale teď se budeme věnovat druhému živlu – vodě. Povedlo se Brnu vrátit život do řeky Svratky? Vědci zjišťují, jestli se po úpravách brněnské náplavky daří v řece i původním druhům ryb. Více se dozvíte už za chvíli. Teď nám zní první tóny britské hudební skupiny Bee Gees. Dobrý poslech.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 21 minut po 15. hodině. Po velké proměně části řeky Svratky v Brně vědci z Akademie věd zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v ní. U brněnské náplavky letos monitorují rybí plůdek a sledují, jestli se tu původním druhům daří přirozené rozmnožování. Výzkum by mohl také ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné toky městských řek.
1: Takže tady v tomhle bodě je několik jelců tloušťů a taky tady je pár parem obecných.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zjišťuje, jestli se po protipovodňových úpravách části řeky Svratky v Brně daří plůdku původních druhů ryb.
1: To jsou malinké rybičky, které se z jiker vykulily v letošním roce. Množství toho plůdku a jeho složení vám právě ukazuje, jak kvalitní je tady prostředí.
2: Prochází korytem řeky Svratky podél nové náplavky a v ruce drží podběrák.
1: Já mám v ruce keser. Doprovázím tady kolegu, který loví elektrickým agregátem.
2: Tím je Krištof Pospíšil z Ústavu biologie obratlovců a Mendelovy univerzity.
3: Já mám na sobě bateriový elektrický agregát.
2: Máte na krku něco, co vypadá trošičku jako autobaterka, ale je to nějaké ovládání. V ruce máte takovou síťku.
3: My tím vlastně lovíme ty ryby. Jak my je vlastně tím elektrickým agregátem slovíme, tak je pak můžeme determinovat.
2: Determinovat určit.
3: To vlastně živé pouštět zpátky, protože jsou pouze omráčená.
1: Tlouš třikrát, parma dvakrát.
2: Luděk Šlapanský hlásí každou rybu a na břehu stojí Michal Janáč, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a pečlivě každou zapisuje.
4: Předtím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ta voda tekla, kde ten plůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
2: Popisuje původní podobu řeky. Po nedávných úpravách má Svratka pestřejší prostředí. Teď ale vědci zjišťují, jestli z něj skutečně těží i původní druhy ryb.
4: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat. Máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, takže čekáme, že ta pestrost se zvětší.
2: A první čísla podle jeho kolegy Luďka Šlapaňského naznačují, že změna už se děje. V roce 2009 tu odlovili 10 kusů plůdku 3 druhů ryb. Loni už 150 kusů a letos čekají ještě víc.
1: Jsme do akvárka tady malou ostrodetku. Letos jsme teda potvrdili, že se tady dokáže rozmnožovat přirozeně.
2: Takže parma, ostrodetka,
1: jelec tloušť, plůdku a ještě oukleje obecná. V případě parmy ostrodetky je to ukázka, že tahle revitalizace pomohla a ty ryby se tady přirozeně rozmnožují.
2: Přesná data vědci teprve vyhodnotí, už teď ale pozorují, že by se Svratka po úpravách skutečně mohla stát vhodnějším místem pro původní ryby. A jestli by její proměna mohla být i návodem pro další města, která chtějí oživit své silně ovlivněné toky řek. Z Brna Marek Jencl, Český rozhlas.
0: Už za chvíli zazní 60. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo pádu letadla u Zakřan na Brněnsku. Jedeme dál. Petra Janů a Petr Janda na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: A malotraktorem Smigem 21 jsme se cestou necestou dodrncali k 60. dílu našeho cyklu Temné letopisy moravské. V létě jsme přinesli reprízy všech dosavadních dílů a dnes je tu v premiéře další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak je jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Vypráví Michal Isteník a dnes nás zavede k Zakřanům na Brněnsku.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1938, pád letadla v předvečer války. Pohřeb obětí této letecké nehody se stal manifestací ukazující ochotu republiky bránit se hrozící okupaci nacistickým Německem. Dodnes havárii v lese na pomezí Zbíšova a Zakřan na Brněnsku připomíná pomníček se jmény dvou lidí, kteří měli něco málo přes 20 let. Dne 30. srpna 1938 měli za úkol doletět z Vyškovského letiště na podporu kolegů z dělostřeleckého oddílu v Třebíči. Vzlétali kolem 7:30 ráno a počasí nebylo právě nejlepší. Na brněnském letišti se dokonce domnívali, že letadlo přistane tam, ale nedosedlo a mířilo dál. V husté mlze u Zakřan podle všeho posádka ztratila orientaci. Jejich necelý rok staré letadlo Letov Ash-328 podle Hajného nejprve zavadilo o střechu hájenky a pak dopadlo do lesa. Dobové záznamy zmiňují, že přerazilo dvě borovice a vyvrátilo nebo přelomilo několik dubů. Hajný, který problémy zaznamenal, doběhl na místo a snažil se s dalšími lidmi pomoci. Letadlo bylo zaklíněno kabinou dolů pod zlomenými stromy. Oheň, který vznikl, dokonal dílo zkázy. Pokud měli vojáci šanci zranění přežít, oheň a explozi paliva už ne. Pohřby vojáků byly tichou manifestací odhodlanosti armády bránit se Německu. Na místě katastrofy stojí onen žulový pomník.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

jdou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: Tak jsme a dědečkovi hodiny na vlnách Českého rozhlasu Brno v 15 hodin a 47 minut. A určitě jste zaslechli a volali k nám do studia. Opravdu Český rozhlas Brno 1. září oslavil 102 let a vy při té příležitosti můžete po celé září vyhrávat knihu Temné letopisy moravské. No a jako první se po naší výzvě k nám do studia dovolal pan Petr ze Znojma. Dobré odpoledne.
1: A dobré odpoledne všem.
0: Gratuluji, protože vaše rychlost byla neskutečná. Ještě ani pan Junák neřekl celé telefonní číslo k nám do studia. Vy jste nás měl určitě předvolené.
1: No, já už jsem držel telefon v ruce a prstíček jsem měl nad tím telefonkem nakresleným a jakmile jsem slyšel první slovo, tak už jsem to ťukl.
0: Vy jste mi prozradil, že to zkoušíte po několikáté se k nám dovolat. Ano. O knihu velmi stojíte. Ano. Ale já mám na vás ještě jednu otázku, kterou jste si mohl určitě za tu dobu promyslet. Co byste vzkázal blízkým nebo světu, až vám bude 102 let?
1: No, tak sice jsem mohl promyslet a stejně jsem nic nevymyslel, ale v podstatě, jako bych řekl, že bejt tak čilej a platnej světu, jako je vaše rádio, který má 102 let, tak to by bylo asi to nejlepší, co by mě mohlo potkat, no.
0: Řekl jste to nádherně, k tomu není co dodat. Knihu Temné letopisy moravské si rozhodně zasloužíte, já vám gratuluji a můžete se těšit, až vám ji pošleme a vy se tak začtete.
1: Moc děkuji.
0: Přeji vám krásné odpoledne a budu se těšit zase někdy třeba naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Mějte se krásně. Blíží se nám 16. hodina. Po zprávách se můžete těšit na hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem a od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi v tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. A v neděli po 14. hodině se na vás opět těším. Přeji vám krásný víkend.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na Kraví hoře v Brně si dnes mohou děti při náborové akci vyzkoušet až 64 sportů. V Velhocku u Vizovic lidé viděli medvědici s medvíďaty. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. V noci bude jasno, nejníže naměříme do 6 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. V parku na Kraví hoře v Brně se dnes koná 11. ročník sportovní náborové akce Den náboru. Mezi 9. a 18. hodinou si děti vyzkouší desítky sportů, zasoutěží si a mohou se do některého z klubu i zapsat. Pokračuje mluvčí pořadatelské organizace Stares Martin Lísal.
2: Svou prezentaci si pro letošní ročník připravilo 127 sportovních klubů z 64 sportovních odvětví, což je zase o něco více než před rokem. Nově se představí například hobbyhorsing, gymnatlon nebo padel, kteří tak doplní tradiční a populární sporty jako fotbal, hokej či volejbal.
0: Obci Lhocko u Vizovic na Zlínsku lidé poblíž dětského hřiště spatřili v pátek v podvečer medvědici se dvěma medvíďaty. Informaci zveřejnilo město Vizovice na sociálních sítích. Podle mluvčího města Jiřího Žurka to bylo na žádost policie.
3: Na místo pak jela policie od nás z Vizovic, ale na místě už ten pobyt toho zvířete nezjistila. Takže akorát nás požádala o to, abychom upozornili občany na to, že se tam ta medvědice může pohybovat a aby nepouštěli psi na volno při procházkách v přírodě.
0: Víc pracovních míst i vzdělávacích příležitostí pro vězně. To plánuje v příštích letech vězenská služba. Součástí desetileté koncepce vězenství je taky moderní zabezpečení a lepší příprava na propouštění. Nejpalčivějším problémem bude ale podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězenství Zuzany Tinglové nábor odborných zaměstnanců vězenské služby.
4: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
0: Vězeňská služba hledá nové zaměstnance, včetně odborníků dlouhodobě. Chybí jim stovky lidí. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18. let.
1: Počasí.
0: V regionu čekejte noc bez srážek, skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší teploty budou 12 až 6 stupňů a vítr bude mírný.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta havarovala na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. Osobní auto a dodávka se srazily na D1 na 196. kilometru u exitu Brno-Jih. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu je to vše. Pohodovou sobotu vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
3: Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
2: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
3: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
2: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
3: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
2: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
4: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu. A v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas traká. Marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Brno.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky. Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balvan, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balvan se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpiel. To je on, ja ho musím vidieť, ja sa pokusím proraziť. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prúce, že téměř okamžite po startu musel dosáhnout druhé kosmické rýchlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechal a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bysme mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům, jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: Přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Are, are, are, are, kdo ti má každý rád? Are, are, are, are, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale, ale, ale, ale, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý, já nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, ale, ale, ale, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafe mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, ale, ale, ale, kdo ti má každý rád? Ale, ale, ale, ale, kdo ti do pedou rozhlas?
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník Uzemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že, vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima.
2: Jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
4: on už byl člověče mrtvej,
2: Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? Té bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
5: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well... Lajte jsem tě, totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách v anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát: prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: hrncům a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží.
2: Swing, swing, swing, swing, swing.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Hodin v našem vysílání.
4: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: Tradiční hody jsou dnes v Chropini, Velehradě nebo v místní části Uherského Hradiště v Sadech. Herci brněnského Hadivadla uvedou novou sezónu netradičním představením. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. V noci bude polojasno, nejníže naměříme do 6 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. V obcích a městech ve Zlínském kraji začala tento víkend sezona podzimních hodů. Například v Chropině na Kroměřížsku dnes nabídnou folklorní a koncertní program v Zámeckém parku. Ve Velehradě projde krojovaný průvod od baziliky k obecnímu úřadu, kde bude od starosty tradičně žádat o povolení hodů. V Sadech u Uherského Hradiště pak vyjde průvod účastníků tradičních derflandských hodů. Součástí hodů jsou na všech místech taky slavnostní mše, svaté a večerní zábavy. Brněnské Hadivadlo dnes zahajuje 52. sezónu s podtitulem Pak přišel polibek na ústa. Nové inscenace se v ní zaměří na téma vztahu, vášně i blízkosti. Kromě představení jednotlivých premiérových titulů čeká návštěvníky taky koncert nebo pouliční divadlo v Alfa Pasáži a okolí, doplňuje mluvčí Tereza Turzíková.
5: Půjde o živou instalaci, dejme tomu performanci nebo happening hereckého souboru Hadivadla. Půjde o rozžívání různých situací, které nějak souvisí s tématem sezony. Pak přišel polibek na ústa, takže půjde o různé romanty, zábavné, ale možná i trošku vážnější situace.
4: Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
6: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
7: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
6: Z Orlíku teď odtéká skoro třikrát méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt Slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
8: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
6: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o metr a půl. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno odhrají v 7. kole domácí zápas s Plzní. Utkání začne v 18 hodin a Brňané se v něm pokusí navázat na minulý víkend, kdy si v Pardubicích připsali historicky první výhru v nejvyšší soutěži. Viktoria naopak v minulém kole doma ztratila body při remíze se Slováckem.
1: Za fotbalový Artis Brno může proti Plzni premiérově nastoupit polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na jih Moravy z dánské Kodaně na hostování do konce sezóny. V týdnu už nastoupil k jednomu poločasu třetiligového utkání za B tým Artisu. Do statistik se nezapsal. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: V regionu bude noc bez srážek, skoro jasno nebo jasno. Nejnižší teploty 12 až 6 stupňů. Zítra čekejte slunečný den. Nejvyšší teploty 18 až 24 stupňů a vítr bude mírný.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Cyklista havaroval se zraněním na silnici třetí třídy u části obce Apollo u Lednice na Břeclavsku. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše. Příjemný poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noému, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
3: Zelného rinku zazněl hlas Jiřího Nohela, lesníka, básníka a hudebníka z kapely Listověj. Jím spravované lesy svazu sedmi obcí v okolí Velké Býteše ve východní části Vysočiny považuje Petr Kjučukov za aktuálně nejzajímavější ze všech českých hospodářských lesů. Proto Jiřímu Nohelovi věnoval zmíněnou knihu Noémův les. Nejen o tom dnes uslyšíte. Čtvrtou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. Připomeneme si, že fotograf Jindřich Štrajt slaví 80. narozeniny. A v úvodu nám Radek Štěpánek přečte svůj nový fejeton. Jmenuje se Nedodělat nic aneb mé věčné stěžování. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
4: Když jsem pracoval jako novinář, tížilo mě, že všechnu práci musím dokončit ve stejný den, kdy jsem s ní začal. Dokud nebyl článek hotový a přečtený editorem, práce nekončila. Ale jakmile se to stalo, bylo po všem. Každý den mi tak začínal prázdnou stránkou a já si zoufal, že se nemůžu podílet na nějakých dlouhodobějších úkolech, práci si plánovat a rozvrhovat, že nemám čas pořádně se rozhlédnout a promýšlet něco v širších souvislostech. Jako bych byl nad tím listem papíru pořád skloněný a nemohl od něj zvednout hlavu. Má žena mi často vytýká, že si pořád na něco stěžuju a já jí odpovídám, že bez toho, abych si stěžoval, nemůžu realitu dostatečně nahlédnout. Pravda je taková, že novinář už nejsem a musím se učit pracovat s větším nadhledem. A zase si zoufám. Asi jsem byl novinář příliš dlouho a tak jsem si na ten rytmus prázdných stránek prostě zvykl. A teď, když mám od práce odlížet, bolí mě z toho krk. Časy, kdy jsem měl někdy padla, totiž skončily. Když Hans Kastorp přijel do sanatoria na Kouzelném vrchu, trvalo mu pár prvních měsíců půlku knížky a 7 let pak uběhlo na jediné stránce. Thomas Mann geniálně popsal, jak to s časem je, a způsob jeho přemýšlení o čase se propsal i do samotné struktury jeho veledíla. Já si teď připadám jako brouk kvapník z večerníčku o včelích medvídcích, kterému jsem se smál už jako dítě a teď se mu směju se svými dětmi. Já pořád chvátám, nemám chvíli klid, já tam, dávno už měl být. To je modus operandi, ve kterém se nyní také nacházím. Když píšu tenhle fejeton, myslím ho i jako omluvu všem lidem, kteří se mnou mají v posledních týdnech a měsících co dočinění. Musím jim připadat buď jako šnek na poušti, který svůj domek může valit jen ve vzácných chvílích, kdy zaprší, nebo v noci, kdy na písek padne aspoň trochu rosa. Zdá se, že mi všechno hrozně dlouho trvá, ale já se přitom cítím být až neskutečně efektivní. A asi skutečně efektivní i jsem, protože už nemám téměř žádné prostoje. Jako novinář jsem například dokázal strávit 10 minut jen tím, že jsem se odhodlával zavolat někomu, od koho jsem potřeboval informace. Teď mi to musí jít samo. Jakmile k tomu mám prostor, musím volat, protože kdybych ten prostor nevyužil, hned by ho zabrala jiná neodkladná povinnost. Také jsem kdysi, zdá se to teď skutečně jako kdysi, zvládal žít bez diáře a kalendáře, prostě jsem si všechno, co mě čekalo, pamatoval. Teď je můj pracovní stůl pokrytý papíry, na které si čmárám jednu poznámku vedle druhé a když úkoly splním, zase je škrtám. Na lednici máme dva kalendáře. Jeden na celý rok, kde kroužkujeme dny, kdy se má něco dít, a vedle detailnější na měsíc, ve kterém na konci měsíce zbývá vždycky jen pár volných míst, kdy jakoby se neudálo vůbec nic. Ale i tehdy se samozřejmě něco dělo. Například včera jsme konečně s dětmi vyrazili zase po nějaké době k vodě. Jezdíme buď na malý nebo velký pařezitý rybník. Asi je znáte, v okolí Telče je tam určitě nejlepší koupání. Voda v obou je tak čistá a na rozdíl od jiných rybníků, kde se chovají kapři, úplně neskalená, že se dá na dno dohlédnout do hloubky daleko přes metr. Na břehu velkého pařezáku, jak se kolem Telče rybníku říká, je navíc asi od loňska dětské hřiště s houpačkami a s kluzavkou. Stál jsem zrovna u houpačky a houpal syna. Když jsem se přistihl, že mu jako tradičně říkám, že se zhoupneme ještě 20krát a pak, že už budeme muset jet domů, abychom stihli večeři, večerníček i čtení Vlaštovek, tedy dalšího z příběhů Artura Rensoma, které už s dcerou čteme několik let a přečetli jsme už skoro všechny. A přitom jsem mu to vůbec říkat nechtěl. Neříkal jsem mu to proto, že bych ho nechtěl houpat dál, třeba i hodinu, i dvě. Chtěl jsem s ním být na tom břehu co nejdéle. Jenže to prostě nešlo. Nijak jsem si nevymýšlel. I na to houpání jsem měl čas přesně vyměřený. Připadá mi, jako by všechno kolem mě bylo jeden velký rozdělaný projekt a já jen lehce pohnu tu jednou, tu druhou figurkou. Jako bych hrál gigantické šachy s figurkami, které neustále stojí a zároveň jsou v nepřetržitém pohybu. Jakmile dokončím jeden pohyb, hned začnu s dalším, ale protože musím obstarat všechny figurky, nemůžu s žádnou z nich pohnout tak, aby to bylo nějak výrazné. Mám pocit, že mnoho z těch figurek se bouří, protože si myslí, že na ně kašlu a že by si zasloužili pohyb mnohem výraznější. Ale pardon, i maličký pohyb mě teď stojí spoustu sil a především soustředění, protože nechci na žádnou figurku zapomenout. Pořád doufám, že se mi figurky nevzbouří a neutečou mi dřív, než je dostanu na takové místo ve hře, kde by mohly být spokojené, že je dokážu nějak uchlácholit. Protože v hloubi duše vím, že přesně tohle je opravdický život, za který jsem i přesto všechno stěžování opravdu vděčný.

0: Svůj fejeton četl Radek Štěpánek a hudba z nového alba Vejdoch už nám představila tvorbu vysočinské kapely Listověj, jejímž vedoucím je básník, hudebník, zpěvák, ale i výjimečný lesník Jiří Nohel. Důvodů k opětovné návštěvě jsem měla několik. Navzdory všude panujícímu vedru a suchu nám les na Velkobítežsku nabídl svěží prostředí k rozhovoru. Prvním tématem se stala letadla.
1: Od vzniku světa, ať byl jakkoliv stvořen, tak na světě, na planetě, ve vesmíru, je naprosto stejné množství vody, stejné množství uhlíku, dusíku, jakýchkoliv sloučenin, jakéhokoliv hmotného světa. Nikam se neodpařila ta voda do vesmíru, nemá jak, nikam neodlétla. Jediné, co se děje, je tak, jak člověk zachází s krajinou, nebo s uhlíkem, nebo s chemickými látkami, s chemickými prvky, jak jedná, jak se chová ke krajině, nebo jak žije, jak vlastně antropicky ovlivňuje tyto věci, tak se potom následně děje ten proces, že je něčeho přebytek, to je třeba otázka uhlíku, anebo je něčeho nedostatek, což je otázka vody. To znamená, každý den podle statistického úřadu je zabetonováno 18 až 20 hektarů orné půdy. To znamená, to jsou obrovský akumulační kamna, který prostě za posledních 10-20 roků se pohybují někde v 280 tisících hektarů. Kamna, který chrlí do ovzduší obrovské množství tepla. První věc. Další věc je chování se k půdě, k zemědělství. Zemědělství je největší problém ohřívání planety. Jednak se z něho uvolňuje uhlík do ovzduší, ale ještě z mnoha jiných věcí, k tomu se dostaneme. Ale hlavně prostě ovlivňuje ten vodní režim. V podstatě ta současná vláda nedávno řekla, že chce stavět 9 přehrad. Je zbytečný stavět 9 přehrad, když tady všude pod nama je 30 přehrad. Nejenom o to se začít jinak chovat k půdě, k planetě a v tu ranu, tu vodu zase budeme mít. Já ti tady namaluju takovýhle obrázek. My stojíme, za zády máme východ, tam máme západ, tam máme sever a tam máme jich. Já jsem takhle rozkrojil to Brněnsko, Českomoravskou vrchu, jsem rozkrojil jako krajíc chleba. Když si představíš krajíc chleba. A my jsme tady v nějakých 550 metrech u vesnice Vlkov, Osová Bytýška. Jsme v 550 metrech a tohle jsou první kopce Vysočiny a ty padají do takzvané Panonské nížiny, bývalého obrovského oceánu nebo dvou oceánů. On jednou byl, vyschl a pak se znova utvořil. Pak tam žil ten kopče matilovci mamutů, kteří krajinu udržovali v rozvolněném stavu. To svou váhou a silou ohýbali ty vrby křehky a ty olše a požírali, živili se tou bylinou vegetací a utvořili takový jiný samý ekosystém. A tam bylo moře. A tam je dneska nížina, která je jednou z nejsuších a nejteplejších oblastí v republice. Ve Strážnici je to přes 40 stupňů teplota v létě průměrná. To obrovský teplo stoupá kámno, stoupá vzhůru. A při jižním proudění, který v létě převažuje v těchto vedrech, se vyplazuje kámno přesně na ty první kopce té vrchoviny. A teď co se stane? Tady je město Brno. Najednou zlétne letadlo, dejme tomu, na Prahu přes Českomoravskou vrchovinu. A ono zlétne a teďka z toho Brna, který je od těch kopců kousek, tak vlastně vzdušnou čarou je to nějakých, nebudu přehánět, 12-15 kilometrů, to víc není. Po silnici je to déle, tam je to 30, ale tady to vzdušnou čarou třeba 10-15. Ten mnohatunový kolos, ta létající elektrárna, která je několikanásobně pojištěná všemi možnými technologiemi, když jedna technologie selže, aby nastoupila druhá, když selže druhá, aby nastoupila třetí, tak tenhle ten kolos, který víří mraky, víří ten horký vzduch, tak se tadyhle dostane do nějaké výšky třeba tisíce metrů a pak stoupá vejš a vejš. Jenže za tím kolosem mnohatunovým, kterých tady za hodinu proletí, v jednu chvíli tam 50, v podstatě ty obrovské kolosy neustále víří ten horký vzduch. A potíž je v tom, že déšť vzniká následným způsobem. Vzdušná vlhkost, která se odpařuje z krajiny, kterou vydechuje jak kdyby krajina, tak vytváří miniaturní kapky. A když ty kapky se takzvaně srazí, že ten mrak už se nasytí do fyzikální váhy, že má takovou váhu, že začne prostě padat vlastní vahou, že jo, k zemi. Takhle jednoduše vzniká déšť. Jenže tahle ta vodní pára je rozmetána široko do okolí. My když se teďka pojáme na pouhý nebe, tak tamhle to, co vidíme, ty dva pruhy a tamhle další, které je takhle křižuje, to jsou všechno bývalé letadla. A to my vidíme desetikilometrovou rozteč toho, za kterým se pohlatá pára. Nám se to zdá jako, že to je krátký, to je třeba kilometrový, ale když jsme došli do té výšky, tak to je desetikilometrový pruh, kde se rozmetala vodní pára, která se nemůže srazit. A další věc, které lidi, kteří žijí v přírodě, by si jistě brzy všimli, je to, že vůbec nepřichází od oceánu k nám žádný jako nízký oblačnosti, že ta oblačnost je pořád ve výšce 7, 8, 9 tisíc kilometrů. To je tady to, co vidíme tady tohleto. A když si vzpomeneme třeba o 30, 40 let zpátky, tak si pamatujeme na takový mraka, který zahalovali celý vesnice nebo skupiny lesů. A to byla přesně ta voda, která se prostě takhle srazila a spadla na zem. No a každý z nás si asi pamatuje, že v době covidu, kdy letadla zůstaly na zemi, tak najednou strašně záhadně třikrát do týdně zapršelo. Jenom ty letadla vzlétly, tak od té doby tady na Vysočině opět nezapršelo. Dobře, já to nemůžu nijak potvrdit, nejsem vědec, nejsem odborník na letectví, ale myslím si, že to je jedna z příčin. No a tou další příčinou je obrovské množství oxidu uhlíku, který vypouštíme do ovzduší. Na každého člověka z nás je to 10,4 tuny oxidu uhlíku za rok. To je děsivé číslo. Když bychom oddělili ten oxid, to znamená ten kyslík a tu vodní páru, tak jsme něco přes 4 tuny, tak budeme říkat 4 tuny. 4 tuny každé čistého uhlíku ročně vyprodukujeme. A ten uhlík vlastně nemáme kam uložit, protože se chováme k polím velkoplošně. Ve chvíli, kdy ti zemědělci sklidí pole, v Turanu je dotační titul nutí k tomu, aby vykonali nějaký výkon na tom poli. Jinak ten dotační titul nezískají. To znamená, oni v tom největším horku, kdy tady bylo 40 stupňů a na té holé ploše bylo třeba 60 stupňů, jako 40 stupňů měl vzduch ve stínu a tam bylo 50-60 stupňů, tak v té chvíli oni poorali nebo spodmítali pole, udělali je hnědým, uvolnili ten uhlík znovu do ovzduší, tím pohnutím té půdy, zatmavili tu půdu, kde se ještě víc zvýšila teplota, zabilo to veškeré houby, které jsou důležité ke zdravému růstu těch rostlin a zároveň k zadržení vody. Ta půda tím pádem slehává, ulehává, není schopná propustnosti, je uježděná, protože v Evropské unii se podle statistických úřadů najezdí 30 km na hektar za rok. To je obrovský tlak strojů na tu půdu, která ji zhutňuje. A v kombinaci právě toho zhutnění a toho, že se nehnojí organickými hnojivy, myšleno hnojem, chlévskou mrvou, že vlastně je to jenom jako produkční plocha, kde se chemicky vypěstují obilí nebo řepka, nebo kukuřice, něco takového, jednoduchého, monokulturního, tak v podstatě to pole nemůže pracovat ve výměně nějakých látek a tvorbě nové půdy. Nejsou tam žížaly, není tam veškerá ta půdní bioflora, která vytváří tu půdu. Je to vlastně jenom tupá hmota, mrtvá hmota, která je uježděná, tvrdá a ve chvíli, kdy zaprší, není schopná prosáknutí a když zaprší moc, tak se voda po ní spláchne.

plným prapočátkem té problematiky letectví, že jo, nebo sucha, o kterým se bavíme, to nejsou jenom věci klimatické, ale to je problém mravního řádu. Ono to zní strašně, to zní jako kdybych byl nějaký kazatel nebo nějaký náboženský extremista. Vůbec ne, žádné takové sklony nemám. Ale ten mravní řád je to, že zaprvé člověk si neváží člověka, neváží si přírody. Zní to pateticky. No ale ve chvíli, kdy si ho neváží a nevidí v něm zboštělou bytost, tak mezi sebou válčí. A teďka si všichni představme, kolik jakákoliv válka vyprodukuje pohonných hmot, uhlíku, jaká je to vlastně mimo lidskou tragédii obrovská ekologická katastrofa. Kolik vlastně při výrobě těch strojů a potom při pohonu těch strojů je vypáleno leteckého benzínu, který právě potom dopadá na zem ve formě toho reaktivního dusíku, o kterým tadyhle mluvíme a vidíme ty bezy a tu ostružinu na skalnatých kyselých stanovištích a ona vlastně je živena. Tyhle ty druhy jsou živeny z toho, že padá ten reaktivní dusík, padá z nebe semka prostě na hospodářský plochy, kde by měl růst zdraví. A ten mravní řád není něco, že by člověk, nevím, nemohl mluvit sprostě, nebo by nemohl. Mravní řád je o úctě ke stvoření a k člověku. Ve chvíli, kdy bude ve mně mravní řád, nebudu válčit, nemůžu válčit. Musím se války vzdát, musím se vzdát dychtění. A tohle už naše společnost překročila a neumí to. My neustále dychtíme. A to nejen v tom velkém měřítku pomoci nebo po územích, ale prostě dychtíme i po malých věcech, vlastně další a další věci, které jsou další ekologickou uhlíkovou zátěží.

Tak právě to, na co se díváme, je takhle jako spontánně vzniklý les přes přípravnou fázi, že přes břízy a již je tam spoustu nových dubů a adaptovaných smrků a modřínů, borovic, třešní, které bychom tam našli. A je tam to dědictví kalamity, což je tady ten zbytek těch usklých stromů. A právě to je o tom ukládání uhlíku, o kterém se bavíme, který je vlastně náš největší problém a je tím hlavním problémem toho sucha a těch vln veder, které v podstatě celé ty vegetační a klimatické stupně úplně přenastavují. Jo, že tady, kde jsme na podhoří Českomoravské vrchoviny a byli jsme zvyklí na nějaký druh ekosystému, na něco, což bylo třeba jako kyselou dubovou jedlinou, no tak dneska tady stěží udržíme dub. Jo, je to prostě o tom, že jsme klesli o dva vegetační stupně někam a prostě se najednou třeba bavíme o habru, ale pak už není kam klesnout. A co jsou ty suché stromy? To je právě, jak jsem říkal, to číslo, že 10,4 tun oxidu uhlíku ročně každý z nás má napsáno na svém čele, ročně, po novém roce opět to pojede, což je děsivé číslo, tak si představme, že třeba nám stačí k očištění 5 takovýchhle suchých stromů, které ponecháme v lese, aby spadly a zůstaly v lese a uložili do půdy právě ten uhlík. Protože 60% té hmoty, té váhy je čistý uhlík. Takže je to naprosto jednoduchý. My, pokud bychom změnili přístup k zemědělství, k lesnictví a nedrancovali lesy, nevyráběli holoseče a ponechali část dřevních zetlení, tak se třeba z 60% jsme schopni o toho uhlíku každý rok očistit a můžeme ten blahobyt dál žít. Můžeme jezdit autama. Nebudeme moc lítat letadlama, tam je ta stopa opravdu velkou zátěží, ale co se třeba týče aut, věci jako elektromobilita anebo postup technologií k citlivějším. Já třeba dnes mám doma nějaké auto, které je Felicie, že nebo Fabie, a prostě jezdím za 5 litrů na 100 kilometrů. Prostě mi stačí 3-4 stromy ročně ponechat v lese, abych se očistil a mohl tím autem jezdit a mohl jako žít. A teďka je otázka, co se s tím dřívím děje, teď my už ho vlastně nepotřebujeme. Prostě tak, jak naši předkové, kteří byli jako kovozemědělci a žili v přírodě a pravidelně jim zhořel dům, protože neměli tak vysoký stupeň požární ochrany, pravidelně jim zhořela stodola, zhořela jim úroda, tak potřebovali velké množství dřeva. Takže kdybych to přirovnal, tak třeba někdo z nás potřebuje kancelářský papír, toaletní papír a třeba si koupí za život 2 židle a 1 postel anebo nějakou skříň. A v podstatě spotřebuje za život z těch lesů, když to nebudu přehánět, ani na jednu stranu, ani na druhou, třeba 3-4 kubické metry dříví, což je naprosto nic, to je nic, to v tom lese roste. U našich předků, to na jedince, dle mého odhadu, třeba bylo 20 až 30 kubických metrů za jejich život. Díky těm požárům, díky těmhle těm věcem. Nám se otvírá úplně nová možnost, že ten uhlík můžeme ukládat v lese. Jenže ty nenasytné ruky si říkají, proč bychom něco ukládali v lese? Pojďme tu kost ohlodat do poslední šlachy. A v tom je ta potíž. Zase, je to dychtění.

My stojíme po 10 letech na místě, kde před 10 lety byly kůrovcem uschlé stromy a dneska tady vidíme zhruba 10metrový nový porost javoru klenu. Vidíme tady ještě zbylé pařezy, které jsou pokryté mechem a rozpadají se. A vidíme, jak ta mlazina těch javorů je prořezaná. A vidíme taky, jak už se tady na zemi obnovuje třeba dub, za námi je třešeň, vstává se z toho taky rozrůzněný, smíšený les. Ale vidíme, jak ta mlazina je silně prořezaná. A proč silně prořezaná? No to je právě odpověď na ty velké sucha, které teďka prožíváme. Ty sucha vlastně způsobí to, že lesy se proředí. Že ta příroda odstraní některé přebytečné nebo nějaké slabé, neduživé nebo dostatečně kořenově nerozvinuté stromy, protože chce těm stromům, které tady mají zůstat, ponechat dostatek živin a vody, která proprší. A my jako hospodáři, kteří máme jakousi zodpovědnost aspoň část přírody přenechat budoucím generacím jako hospodárnou, nejen jako přírodu estetickou, ale i hospodárnou, a to se nevylučuje, tak bude lepší, když to proředíme my jako lidé, i když ta příroda to umí, protože se můžeme rozhodnout pro nějaký tvar kmene a pro nějaký jiný druh stromů, který potřebujeme právě v té dané lokalitě posílit. A je tady jedna vidět krásně pozitivní věc, když se rozhlídneme. Tady, kde ta prořezávka nebo to rozvolnění lesa bylo provedeno, tak na těch pařízkách, těch javorů, už obrazili znovu nová pařezy na těch stromů. A za chvíli vytvoří takzvanou jako porostní výplň, podružný porost. Stane se to tak do 2 do 3 let, že to bude mít výšku 4-5 metrů a ten porost tím bude rozrůzněný. A to je ta dobrá zpráva v tom, že ta změna lesů na listnaté vede k tomu, že už tady pořád lesy budou. Že sice budou třeba hynout suchem, budou různě oslabovány, ale ty jejich kořeny už jsou natolik mohutné a nasycené a jsou schopny si sáhnout pro jakékoliv živiny a vodu, že prostě, když ten strom uschne, nebo my ho uřízneme, že je suchý, tak prostě takhle obrazí pařezinou a dál tady bude ta podstata lesa. A to je to pozitivní na tom, že ta změna přinesla to, že tady skutečně máme zdravý les. A ještě jednu věc si pojďme ukázat. Oživil se tady pramen, který byl dlouhou dobu suchý. Právě tím, že tady bylo těženo. A najednou je tady mlazina a teď v době těch největších veder a toho největšího sucha se tady oživil pramen pod námi. Pojďme se podívat. Stojíme u studánky svatého Jána. Kousek od obce Křoví na Českomoravské vrchovině v podhoří Českomoravské vrchoviny a právě stojíme v novém listnatém lese a tahle studánka byla 10 roků naprosto suchá a právě v loňském roce z ní začala poprvé vytékat pitná voda a vidíme, že i v té době největšího sucha je tady voda, tak kdyby bylo nejhůř, tak minimálně s tím hrníčkem sem lidé můžou zajít a nezahynou žízní. A také vidíme, jak tady zvířata udělali napaječky. Divoké prasata před 2 dny měli hygienu a tamhle v té jamě se vykoupali jejich mláďata.

Právě rozdíl toho vodního režimu v lese na vytěžených holých plochách a na plochách nebo v typu lesa, který nebyl holosečně těžen, spočívá v tom, že když ten vytěžený holý les se obnaží, tak vlastně se naruší celá ta půdní placenta, celé to půdní kořenové společenství, které pod sebou zadržuje velké množství vody. A lidé si řeknou, aha, no ale ono teď nám najednou přibylo vody. Ta spodní voda vlastně si najde cestu na povrch a skutečně po té holoseči se zpravidla ty místa v lese zamokří, ta spodní prostě má najednou cestu přes tu půdní placentu na povrch a lidé se uchlácholí tím, tak ono to není tak špatný, jenže to je to poslední vyžímání kapesníku. A pak už tam začíná opravdu to sucho, který je nenapravitelný a čeká vlastně na dlouholetou tvorbu té nové placenty půdní. A tady to krásně vidíme. Nebyla tady udělaná velkoplošná holoseč, byla to taková jenom skupinové vytěžení stromů a hned obnovený listnatým lesem. A vidíme, že vlastně tenhle ten systém té vody nebyl narušen a díky tomu tady ta voda zůstala a vyvěrá z hlubin.

Když se teďka podíváme kolem sebe tamhle do dálí, tak tady byl před 10 lety, kdy vrcholila kůrovcová kalamita na Vysočině, ponechán les svému vývoji. A vidíme ještě poslední zbytky nevylámaných stromů, plný doupných děr pro ptáky, pro netopíry a spoustu zalámaných stromů. No ale hlavně vidíme úplně svévolně vyrostlou velikou plochu smíšeného adaptovaného lesa. Lesa plného jeřábů, dubů, třešní, bříz. Slyšíme zpívat ptáky a hlavně tady cítíme takový vlahý chládek. Je prostě pocitově o dobrých 8-10 stupňů je zde chladněji a vlhčeji než kdekoliv, když vyjdeme z lesa ven. A je to právě tím, že jsme přírodu ponechali, že jsme zde nevytvořili holoseče.

celá společnost má takový pokřivený v sobě postoj, který vznikl jako nějaký nános po staletí v tom, že pokud přírodu neusměrňuje a pokud ji nedává nějaký tvar, který ona požaduje, tak vlastně ta příroda nemůže být ekonomicky hodnotná. A tady je to vidět přesně obráceně. Tady je tolik jedinců, které stáhnou za světlem a roste zde to kvalitní houževnaté rovné dříví a zároveň tady nebyla vložena ani koruna. Zároveň tady ozdravená půda. Vychází mi z toho jedno jediný, že ekonomické je vlastně jenom to, co prosperuje ekologicky.

0: Minule jsme přijeli, tak jsem od tebe, Jirko, dostala knihu. Myslela jsem, že to je kniha tvých básní, ale ne. Je to kniha o tobě, respektive o tvém Nohelově nebo Noémově lese. Co je to za knižku?
1: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Nohelův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu, jako tu loď, na které se plaví všechno živé. Všichni známe ten příběh o tom Noémovi, který čekal tu potopu a naložil od každého rostlinného živočišného druhu samička a samečku, proto aby když potopa odejde, tak mohl země dál žít. No a právě tak nějak na tom jednoduchém příběhu těch našich lesů, které jsme ekologickým způsobem po kalamitě převedli v takové funkční rozrůzněné společenství, tak na tom napsal svoje odborné poznatky ze světa a v takovém protizrcadle toho příběhu Bítejských lesů.
0: Ty jsi říkal před chvílí, že tento les je jednou z laboratoří, jenom několika na celém světě.
1: My jsme součástí přírodní laboratoře, satelitní přírodní laboratoř se to nazývá. U nás v republice jsou dvě. Jedna je v Semechově u městečka Sázaví v Čechách, má asi 40 hektarů. U nás je to celá plocha, ta výměra 70 hektarů lesního družstva. A tyhle ty laboratoře satelitní jsou třeba ve Finsku, ve Švédsku, v Německu, no prostě po celém světě.
0: Ta tvoje znalost a zkušenost se v posledních letech čím dál víc šíří k odborníkům i laikům. Měl jsi teď příležitost to říct i panu prezidentovi?
1: No tak hlavně se nepovažuji za zkušeného člověka, protože v přírodě člověk musí mít neustálou pokoru a vždy se cítit jako člověk, který pořád nic neví. Ano, měl jsem možnost před dvěma dny, dostal jsem pozvání z prezidentské kanceláře, nejenom já, byli tam lidi, ať už od médií, anebo z průmyslu. Vždycky tam byla skupinka lidí z nějakého oboru, kteří mají ten přesah do ekologie.
0: A ty jsi tam byl jako lesník. Bylo vás tam víc lesníků?
1: Byli jsme tam tři lesníci. Byl tam pan Hrabě Kinský, význačný majitel lesa. Byl tam pan Tomáš Vrška, ředitel školního lesního podniku ve Křtinách. A byl jsem tam já, co by praktický lesník, který tenhle ten stroj, to perpetuum mobile přírodní, uvedl tady do chodu.
0: Bylo to setkání nějak užitečné, nebo jste tam jenom se poprocházeli?
1: No, bylo užitečné. Pominuli, že to jídlo bylo výborné. Doteď vzpomínám na ty krásné zelené a žluté piškoty plné náplně. Tak to bylo setkání, kde jsme se vzájemně poznali i právě s těmi lidmi, kteří si říkají influenceři, nebo jak se to nazývá, a nebo lidi z průmyslu, kteří chtějí peníze poskytovat na ochranu přírody a jsou si vědomi, že právě jenom bohatá společnost si může dovolit rozvinutou ekologii. Bylo to krásné setkání a hodnotné a důležité.
0: Máš při tom všem čas ještě na hudbu a básně?
1: Mám a ten čas si nenechám vzít, je to pro mě nesmírně důležité.
0: A co teď děláš?
1: Teďka pracuju na zhudebnění básní Jana Dokulila, dalšího z Obětí 50. let, který měl ale jedno velké štěstí, že neskončil na šibenici, protože věděl, že si pro něho estebáci přijdou, vylomil si tři plaňky za plotem své fary a utekl a skrýval se na různých mlýnech a samotách až do

0: v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
2: Jana Soukupová,
3: Brněnské mordy, díl čtvrtý,
2: Vrah četníků a usvědčující dopis. Františka Ondraše honili četníci jako diví. Jak by ne, v roce 1933 vraždil přímo v jejich řadách. Spravedlnosti nakonec pomohla náhoda a neodeslaný dopis. Tehdy 26-letý syn podruhyně, neboli zemědělské dělnice, se narodil ve Zlechově u Uherského Hradiště, ale vyrostl u příbuzných v nedalekých Tupesích, kde v dospívání také pomáhal na polích. Jenže po návratu z vojny už nikdy nikde nebydlel ani nepracoval. Živil se krádežemi a přespával, kde se dalo. Vycházelo mu to léta. Přemisťoval se pěšky křížem krážem Jižní Moravou a kradl, na co přišel. Jídlo, oblečení, v nouzi třeba jen ovoce ze zahrad, zejména na Břeclavsku, Brněnsku a kolem Hustopečí. Schovával se v lesních úkrytech, naposledy hlavně v Hlídačově boudě u neobydlené vilky Hubertky v lese Dřínová mezi osadou Salaš a Velehrad. Četníci později najdou v boudě nápis Majetek Františka Ondraše. Majetek tedy se píší 2 lahve od ovocného vína, 1 lahev ještě neotevřená, hrnec se zbytky vína, krabička krému na boty a kartáč. Krabička od pistolových nábojů, na hřebíku potrhaný plášť. V troubě sporáku 13 pečených studených bramborů. Pod sporákem na hliněné podlaze pár sandálů ze surové kůže. Naprkené pryčně 2 podhlavníky z pytloviny naplněné slámou. Špinavé prostěradlo a prázdný batoh. Pod pryčnou hromada planých kaštanů. Víc toho Ondraš na své životní pouti nenahospodařil. Popisuje Přemysl Liška na webové stránce Četnická stanice Jehnice. Dodává, že na rozdíl od hrdinů romantických loupežnických příběhů má Ondrašova osobnost 2 zvláštnosti. Zprvu nepoužíval násilí a v jeho životě se neobjevuje žádná žena. První z těchto charakteristik se však měla změnit v dřevěné chatce u víkendové vily patřící nepřítomnému doktoru Tománkovi, kam si Ondraš chodil vypáčeným sklepním okénkem pro jídlo a pití. Dne 7. března 1933 dostala Velehradská četnická stanice od místního hajného telefonní hlášení o zlodějově pobytu. Stanici vedl zkušený 40-letý vrchní strážmistr Ondřej Sitka, který Ondraše zatkl dokonce už o rok dříve a eskortoval k soudu do Uherského Hradiště. Jenže bohužel bez pout. Lupič tehdy využil chvilky strážmistrovi nepozornosti a zmizel v lesích. Jindy, když se zloděj vracel za tmy z jedné ze svých loupeží, ho potkal i další zdejší strážmistr, 30-letý Jaroslav Svoboda, který na stanici nastoupil teprve před 2 měsíci. A Ondraš se pak po hospodách chlubil, že ho četník jen slušně pozdravil a nechal jít. Tentokrát četníci vědí, že je Ondraš ozbrojený a odhodlaný své zbraně použít. Živého mne nedostanou. Odstřelím každého, kdo se mi postaví do cesty. I velehradské četníky, hned jak je potkám. Náboju mám dost. Prohlašoval podle svědků Ondraš. A tak na Hubertku vyráží ještě pozdě odpoledne jak Sitka, tak i mladý Svoboda, oba bez řádného plánu, za to zjevně přesvědčení, že teď už jde o prestiž jejich stanice. 7 kilometrů stoupají do kopce v chřibských lesích a když stanou u boudy, mají pocit, že je opuštěná, ačkoliv komín je i přes rukavice ještě teplý. Velitel Sitka převezme tedy od Svobody lucernu a vrazí do chatky.

0: a s klasickým zvoláním jménem zákona ruce vzhůru vystřelí do tmy. Jenže hned na to třesknou další tři rány a Sitka se hroutí k zemi s výkřikem Ježišmarja, Jardo, střílej, už je po mně. Svoboda vbíhá dovnitř a střílí naslepo do tmy, jenže mine. V zápětí ho zezadu někdo chytí a střelí do krku. Další den oznamuje revírní hubáček na četnické stanici, že se u Hubertky střílelo. Vypraví se tam četníci z Velehradu i Uherského hradiště. A mezi dveřmi chatky najdou mrtvého Svobodu se třemi vstřely pod bradou a na přední straně krku. Všechny rány jsou smrtelné. Mezi postelí a kamny leží mrtvý Sitka s několika střelami na hrudi a s ranami bodákem na rameni a zádech. A nad ním najdou četníci pod střešním trámem vyřezaný onen nápis o majetku Františka Ondraše. Později bylo kolem domku objeveno ještě poplašné zařízení z provázků. Líčí se v historii českého zločinu. Ondraš si byl patrně jist, že po něm jdou. Mrtvoli okradl pouze o Sitkovu karabinu a zmizel v lesích. V té chvíli se rozjíždí mohutná pátrací akce po vrahovi dvou četníků, 26-letém Františku Ondrašovi, 160 až 165 cm vysokém, hubeném, podlouhlého pihovatého obličeje, modrých očí, rezavých vlasů, zčesaných dozadu. Jak zní popis? Ve všech novinách vychází také vrahova fotografie, která je vyvěšena i na veřejných místech. Poprvé je pro kriminalistické účely použit rozhlas. Akce se účastní stovky četníků, hajní, revírníci i psi. Je vyhlášeno celostátní pátrání a za dopadení vypsána odměna 5 000 korun. Ondraš mezi tím míří na západ. Ví totiž, že do Břeclavy ke své matce nemůže. Staví se v hospodě ve Střílkách a napíše tam dopis kumpánovi z vojny, Janu Geršpicrovi z Uchřic. Píše v něm, milý Hanzi, jdou po mně. Zabil jsem dva četníky. Překvapili mě v noci a já střílel do tmy. Doufám, že furt platí, že Hans Geršpicr a Franta Ondraš jsou kamarádi z vojny a že mi pomůžeš, než se to uklidní. Můžu jít jen v noci, aby mě nechytli. Snad dopis budeš mít dřív, než já k tobě do Uchřic dojdu. List ani nedopíše, protože uslyší štěkot psů. Okamžitě zmizí do lesu, kde se schovává v různých proláklinách. Několikrát četníky dokonce uvidí, naštěstí dřív než oni jeho. Zkouší dopis Geršpicrovi odeslat, ale každá pošta je hlídaná a také zde mají jeho fotku a popis. V půli cesty k Uhřicím lesy končí, ale je březen, tedy dlouhé noci a mlhavé krátké dny. Hladový, promrzlý a nevyspalý vrah se brodí i částečně zmrzlými potoky, aby zmátl psy. Pak najde jeden rolník v lese nedaleko Buchlovic Sitkovu četnickou karabinu. Honci se tak dozvědí, že jsou vrahovi na stopě. U Geršpicrů se 14. března 1933 ve dvě v noci ozve bušení na dveře. Zmrzlý a nemocný vrah se vnutí do stavení, kde z toho nemá nikdo radost. Všichni tři bratři Geršpicrovi, Jan, Ladislav a František, jsou ovšem také pěkná kvítka, známí zlodějové a podvodníci. Ondraše proto částečně obdivují. Dají mu také najíst. A Jan s Františkem slíbí, že ho odvedou do tajné skrýše v Kloboukách. Ondraše v domě totiž nechce ani jejich matka Marie Geršpicrová, které se synové bojí prý víc než četníků. Po 9. večer téhož dne vyrazí tedy dva bratři s Ondrašem na cestu směrem ke Kloboukům, vzdáleným 40 kilometrů. Vrah se vleče s těžkou brokovnicí a revolverem v kapse, kašle a jde jen s vypětím sil. U trati směrem na Krumvíř si musí odskočit za nedalekou boudu a podává Janovi loveckou pušku. Pak jdou dál a on na zbraň ke své smůle zapomene. Když kolem projíždí rachotící vlak, natáhne Jan brokovnici a vystřelí. Ondraš je na místě mrtvý. Stejně je to vrah, který ho by pověsili. A my sobě i četníkům vyřešíme problém, co s ním. Spovídal se poté Jan Geršpicr vyšetřujícímu soudci. Zprvu se však oba bratři, kteří mrtvolu zatáhli z pěšiny do lesa a brokovnici zahrabali nedaleko od ní, domnívali, že je s mordýřem nikdo spojit nemůže. Vrátili se totiž ještě v noci domů a kromě jejich matky nikdo nevěděl, že u nich Ondraš byl. Jenomže 16. března 1933 byla Ondrašova mrtvola u trati objevena i s neodeslaným dopisem pro Jana Geršpicra v kapse. Četníci Ondraše tedy skutečně nedopadli. O jeho smrt se postaral kamarád z vojny. Oba bratři dostali trest smrti, který prezident Tomáš Garrigue Masaryk v březnu 1934 změnil na doživotní žalář.
1: Té noci svítil měsíc. Majetkové spory můžou vyostřit nenávist v rodině až do vskutku antických rozměrů. To platí dnes a platilo to například i v roce 1927 v Jihomoravských Rakvicích. Tamní dům číslo 271 obývali manželé Moudří. Spory o majetek vypukly především mezi nimi a provdanou dcerou Jenovéfou a jejím manželem Janem Zlámalem, kteří přitom bydleli jen o dva domy dál. Hospodyně z čísla 271, Františka Moudrá, měla celkem 6 dětí se 3 různými muži. 2 nejmladší chlapce porodila poslednímu z nich, hospodářovi Moudrému, který měl v domě i obuvnickou dílnu. Předtím se Františka patrně snažila rozdělit majetek mezi děti tak, že dcera Jenovéfa a její muž hospodářili na půlce zděděných polí, zatímco tu druhou mohl až do své smrti využívat Moudrý, který však za pozemky neplatil odvody. Zlámalovi se navíc rádi napili. Takže prudké hádky v hospodě a vyřvávání dcery a zetě u Moudrých pod okny byly kvůli těmto i dalším sporům známé v celých Rakvicích. Nakonec se Zlámalovi rozhodli svá pole prodat místnímu židovi Kónovi za poloviční cenu, ovšem se slibem, že po Moudrého smrti Kón doplatí ještě 5 000 korun. U Moudrých žila kromě dalšího 3. syna i dcera z Františčina předchozího vztahu Marie Prudková. Ta pomáhala v hospodářství matky a otčíma. A také její 19-letý bratr František Průdek, hoch mentálně opožděný, nenaučil se číst a psát a navíc mu smrdila každá práce. V domě Moudrých opakovaně kradl. Četníci věděli minimálně o 3 ukradených pytlech ječmene, dále o množství kůží z Moudrého obuvnické dílny nebo o velkém kusu uzeného. Zjistili také, že kradené věci dál přeprodávali právě Jan a Jenovéfa Zlámalovi.
2: No co, potřeboval jsem peníze do hospody a když mi doma nic nedali, tak jsem si to vzal.
1: Bránil se obviněný František, kterého otčím z domu nakonec vyhodil a nechával ho spát jenom ve své ševcovské dílně. Pak přišel 27. leden 1927. O 9:30 v noci se Marie Prudková vracela od sousedů, kde se společně dralo peří. A protože jasně svítil měsíc, zahlédla na dvoře muže, který se však okamžitě otočil, vzadu za domem přeskočil plot a zmizel. Marie chvíli poté uviděla na prahu chléva ležet tělo svého otčíma a v chodbě domu matku, oba v nočních košilích. Otčím už byl mrtvý a matka v předsmrtném zápasu. Marie běžela pro souseda Ludvíka Neuhausera, který se pak snažil od ještě žijící Františky Moudré zjistit, kdo jí ublížil a zda znala vraha. Těžce zraněná žena však už nebyla schopna mluvit, ale pouze a neurčitě kývala hlavou. Pak ji odvezli do zemské nemocnice v Brně, kde o pár hodin později zemřela. Na místo dvojnásobné vraždy dorazili ještě v noci četníci z místní stanice. Vrchní strážmistr Rudolf Herold a jeho kolega Rudolf Skalský. S ohledáním však mohli začít až ráno. Z vyšetřování, pitevních nálezů i výpovědí svědků sestavili nakonec pravděpodobný průběh obou vražd. Zjistili, že někdo nejdříve odvázal z chléva Moudrých krávu, která pak venku bučela, a když to hospodáře vzbudilo, sešel v pyžamu na dvůr. Ve dveřích chléva ho pak neznámá osoba udeřila zezadu sekerou do hlavy. Jenže to už vyběhla ven i jeho žena. Ale když viděla tu spoušť, snažila se před vrahem zabarikádovat v domě, kde se zamkla. Dveře však byly rozštípány a vyvráceny z pantů. Ani ona vrahovi neunikla. Jak dosvědčili sousedé, na události bylo velmi podivné, že zlý a na cizí lidi věčně štěkající pes moudrých byl té noci sticha. Četníci nicméně tušili, kdo by za mordem mohl být, protože o nenávisti Zlámalových k moudrým věděli ve vsi opravdu všichni. Během rekonstrukce nechali Jenovéfu i Jana projít kolem přivázaného psa, ale ten se mohl zbláznit a štěkal jako divý. A také neseděl otisk Zlámalovy malé boty s o několik čísel větší stopou. Přesně tou, co se našla po obou stranách plotu, kudy patrně prchal muž, kterého zahlédla Marie Průdková. Naopak pes nikdy neštěkal na domácího Františka Průdka. A k jeho jediným botám seděl otisk jako ulitý. Průdek se ovšem vymlouval, že přes plot chodil pokaždé, když se potřeboval zdejchnout do hospody. Krom toho tvrdil, že o ničem neví, protože tu noc spal jako obvykle v Otčímově ševcovské dílně. Všichni tři podezřelí při výsleších urputně zapírali a protože se nenašly další důkazy, státní zastupitelství v Brně pátrání začátkem dubna 1927 zastavilo. Možná by všem podezřelým čin prošel, kdyby si v březnu 1928 Marie Průdková nevzpomněla, že viděla ráno počinu svého bratra, jak na dvoře přehazuje hnůj. A protože líný Franta něco podobného nikdy nedělal, konečně jí došlo, že to nemohlo být jen tak. Četníci pak ve hnoji skutečně našli zakrvácenou sekeru ještě se zbytky vlasů Františky Moudré na topůrku. Všechny tři podezřelé tedy znovu zatkli a tehdy se Franta při konfrontaci se sestrou Marií přiznal.
2: To oni chtěli, abych je zabil,
1: práskl vrah i své komplice Zlámalovi.
2: Půl roku mě přemlouvali, ať očima zabiju a slibovali mi za to zaopatření i byt,
1: dodával lítostivě a líčil, jak mu poradili i vyvedení krávy.
2: Matku jsem zabít nechtěl, ale ona mě viděla u otčíma, tak co jsem měl dělat?
1: Stěžoval si a dodal, že ani u Zlámalů, kam se po vraždě odstěhoval, se neměl dobře.
2: Nechávali mě spát jenom na půdě.
1: Při soudním přelíčení v listopadu 1928 se porota všemi 12 hlasy shodla, že je František Průdek vinen. Kvůli svému mládí a duševní zaostalosti dostal však jen 15 let žaláře, z nichž si nakonec odseděl 10, protože mu v roce 1939 prezident Emil Hácha udělil milost. U spoluviny manželů Zlámalových hlasovali však pro vinu jenom 4 porotci, takže 8 hlasů pro ně znamenalo osvobození. Celé Rakvice byly však zajedno, že mladý a hloupý Franta v tom určitě najel sám. Zlámalovi vydrželi sousedské opovržení už jen rok a pak se odstěhovali do Buenos Aires.

0: To byl čtvrtý díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný. A nakonec už zazní jen blahopřání, protože vsetínský rodák, fotograf, pedagog a organizátor kulturního života Jindřich Štrajt slaví právě dnes své 80. narozeniny. V Olomouckém muzeu umění můžete do 18. října, tedy v prodlouženém termínu, navštívit jeho výstavu Z města ven. Autorovi přejeme pevné zdraví a neustávající inspiraci. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Brno plánuje stavbu parkovacího domu pro městskou policii. Městské divadlo Zlín dnes zahajuje novou divadelní sezonu. Freddie Mercury by oslavil 80 let. Zítra čekejte v regionu slunečno, nejvyšší teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer. Proluce u křižovatky Dornichu, Křenové a Mlýnské ulice v Brně by mohl vzniknout parkovací dům pro městskou policii. Magistrát k tomu má hotovou studii proveditelnosti. Její autoři v domě kromě parkování navrhli i obchody v přízemí. Kvůli složitému půdorysu parcely architekti navrhli místo nájezdových ramp výtah pro auta.
2: V přízemí pak podle návrhu zůstane prostor pro rychlý výjezd aut městské policie. Pro luku k parkování strážníci využívají i teď, pro desítky zaměstnanců sousední služebny ale trojúhelníková parcela nestačí. Podle magistrátu je zatím předčasné odhadovat cenu nebo termín stavby. Projekt je zatím ve fázi studie, o případné stavbě bude vedení města teprve rozhodovat. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Vítěze divácké ankety Aplaus dnes večer vyhlásí v Městském divadle Zlín. Od 19 hodin tady začne slavnostní gala večer k zahájení 81. divadelní sezóny. Cenu Aplaus získá nejlepší herec, herečka i inscenace, která měla nejlepší výsledek v rámci celosezónního hlasování diváků po každém představení. Vítěz dostane skleněnou plastiku z dílny výtvarníka Jiřího Vosmíka. Před 80 lety se narodil zpěvák Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen se proslavil hity jako Don't Stop Me Now, We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
3: Freddie Mercury se narodil v roce 1946 na Zanzibaru jako Farouk Bulsara. Proslavil se především svým nezaměnitelným hlasem, předkusem, výraznými kostýmy a obrovskou energií na pódiu. Mezi legendární okamžiky patří také vystoupení skupiny Queen na koncertu Live Aid v roce 1985, kdy hudebníci pomáhali získat peníze na pomoc lidem zasaženým hladomorem v Etiopii. Freddie Mercury zemřel v roce 1991 ve věku 45 let, a to na komplikace spojené s nemocí AIDS. Život zpěváka a skladatele připomene v několika pořadech také stanice Český rozhlas Dvojka. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
0: Zbrojovka Brno prohrála 0-4 s fotbalisty Slávie v Šancelize. V sedmém kole nejvyšší soutěže Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a právě začal duel Artis Brno-Plzeň.
1: Počasí.
0: V regionu bude noc bez srážek, skoro jasno nebo jasno. Nejnižší teploty 12 až 6 stupňů. Zítra čekejte slunečný den, nejvyšší teploty 18 až 24 stupňů. Vítr bude mírný.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si dejte na mrtvou srnu v Nedachlebicích na Uhersko-Hradišťsku. To byly zprávy Českého rozhlasu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku Blahoslava Smišovského, Antonína Galušky, Když vínko dozrává v podání Stříbrňanky. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Tak si pojďme připomenout svátek. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Boris a na Slovensku slaví Regina. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu vám telefon 726 46 52 00 a já už teď vítám ve vysílání paní Jarmilu Janoškovou z Polešovic. Dobrý den, nebo dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Já vás tam všechny zdravím a chtěli bychom popřát k narozeninám Mirkovi Hanákovi z Polešovic. Hodně zdraví a štěstí mu přeji. Manželka, syn, dcera s rodinou, vnoučata Honzík a Málka, sestra s bratrem, s rodinami a všichni účastníci osla. Děkuji vám.
0: Ano, vy právě oslavujete, ano?
1: Ano.
0: No tak, ať vám to vychází a ať se dobře bavíte. Tak doufáme, že třeba nějakou tou písničkou taky přispějeme.
1: To víte, že jo. Děkuji moc krát.
0: Ano, nasledanou a pěkný večer. Ano. A já si tady vemu napřímo telefon. Halo, halo, prosím, kdo se k nám dovolal? Tady Blahopřání s písničkou.
2: Dobrý den, u telefonu Jarmila Navrátil z Bošovic.
0: No, vítejte.
2: Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát pěknou písničku, slavíme padesátiny, teď je Martina Audové z Bošovic.
0: Ano, počkejte, my jsme neslyšeli to jméno.
2: Martina Audová z Bošovic.
0: Ano, už teď ano.
2: Jo, zahrát jich všechno nejlepší k narozeninám, my tady teď sedí ve mléně právě, tak to slavíme.
0: Slavíte, tak to je dobře. Teď paní Jarmila Janošková před vámi taky volala z oslavy, takže vy taky voláte z oslavy, no to je báječné. Tak doufám, že vám to všechno vychází, počasí je dobré.
2: Krásný počasí, všechno nám vychází právě, tak to tady ještě slavíme.
0: Ano. Tak doufám, že také nějakou tou písničkou třeba přispějeme, uvidíme.
2: Určitě, budeme rádi.
0: Ano. Tak
2: jo,
0: ať vám to všechno vychází a pěkný večer, ať se bavíte.
2: Děkujeme vám taky. Přejeme.
0: Užívejte, nashledanou.
2: Mějte se, nashledanou.
0: Tak přátelé, a pojďme na písničku Antonín Pavluš, Mamko vám a Mistříňanka.

0: Krásná písnička nám dozněla Antonína Pavluše, dohrála Mistřiňanka, dospívali nám Zdeněk Baťka a Ludmila Kosková. No a pojďme přivítat paní Květu Růžičkovou z Lovčiček. Dobrý večer, nebo podvečer.
1: Dobrý večer, podvečer vám, všem posluchačům. Dnes se dožívá 64 let paní Jaroslava Kropáčková z Brna Vinohrad. Má za sebou velké zdravotní potíže, proto jí přejeme celá rodina hodně, hodně zdravíčka a ti potěší od vás pěkná písnička. Zároveň vzpomeneme na pana Jaroslava Růžičku, který by se letos dožil 88 let, vzpomínají děti a manželka. A ještě prosím, zdravím Věrku Gargošovu, Anku Kořínkovu a Jarka Wolfa. Vám děkuji a nashledanou.
0: Ano, také nashledanou. A teď už přivítáme, můžete mi přehodit tu paní Lídu. Jo, děkuji moc. Tak už přivítáme paní Lídu. Ano, tak krása.
2: Máme tady návštěvu z Karlových varů na Moravě.
0: Ano.
2: Sedíme na dvoře, tak bych jim chtěla nechat, je to paní Marie Štěpánková a její dcera Danuše, teď nevím, či ona je, ale to nevadí, tak jim nechám nahrát pěknou písničku, protože jsou rádi na Moravě, víte?
0: Ano.
2: Budou tady hody příští týden, tak si to užijou.
0: No, to bude paráda. Tak.
2: A zdravím aj váš Český rozhlas, 102 roku, jejda, to je dlouho, dlouho ještě.
0: No, tak já myslím, že to jsou krásná léta náhodou, nechte být.
2: Ano. To vám připijeme taky na dálku. Děkuji.
0: Dobře, děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Písnička bude za chvíli. Takže já ještě přidám tady přání, které tady mám. 7. září 1978 je dnem narození syna Aleše Chromého z Královopolských Vážan. Právě dnes těch 48 roků v kruhu rodiny a známých oslavuje. Přejeme mu dům plný lásky a pochopení, pevné zdraví, pohodu, radost ze svých dětí a v neposlední řadě jen samé úspěchy při svém náročném povolání lékaře. Písničkou děkujeme oběma synům za pomoc při péči o nemocného tátu. Gratulují a děkují rodiče Chromí. Tak to jsme předali a písnička, která to bude, František Maňa starší, Vladimír Salčák, Laštovička a Frajárka.
3: Český rozhlas Brno.

Polka nám dozněla a pojďme tady na naše e-maily. Dobrý den, chtěli bychom dnes nechat zahrát naší milé mamince, babičce a prababičce, paní Marii Šárníkové z Radějova, k jejím dnešním krásným 88. narozeninám. Maminko, děkujeme ti za všechnu tvoji lásku, trpělivost a pomoc, kterou nám ze srdce dáváš. Přejeme více zdraví, méně bolesti a hodně sil do let příštích. To vše přejí tři děti Bohumil, Marie a Jitka a s nimi pak tvých 8 vnoučat a 11 pravnoučat. A velice děkujeme. Ano, rádi jsme předali. A ještě jedno přání tady dám. Vážená redakce Rádia Brno, prosím vás o zveřejnění vzpomínky. Večer, když slunce zemi opouštělo, tvé srdce se navždy zastavilo. Odešel jsi tichou tmou, tiše s bolestí s tvou. Nebylo ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohl žít. Hvězdy ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje. Dnes je tomu již dlouhých 65 roků, co nás ve věku 43 let navždy opustil milovaný tatínek a dědeček pan Jan Hochman z Vranovic u Brna. S láskou a úctou vzpomíná syn Jan s manželkou Marií a vnuci Radomil, Libor a Jan se svými rodinami. Děkujeme všem v Unkovicích, Holubicích a Vranovicích, kteří ho znali a vzpomenou s námi. Děkuji za odvysílání, Jan Hochman. Ano, rádo se stalo samozřejmě a doplníme to písničkou. Tak, mám... Ne, čí jsou to koníčky, Rizovrané, Lidová, Lhota Usetína a Jarmila Šuláková.

0: Dozněla písnička Čí jsou to koníčky, Rizovrané lidová, Jarmila Šuláková, Jan Rokita starší cymbál. Pojďme na e-maily. Tak prosím, zahrajte k dnešním krásným 53. narozeninám Dušanovi Valo ze Svatého Jura, Slovensko, za to, jak se stará a pečuje o svou maminku s přáním božího požehnání, lásky, štěstí a úspěchu v životě, a tak tomu přeje Alois Pospíšilík z Tučap. Tak předali jsme jedno přání, pojďme ještě na jedno. Dnes slaví své 85. narozeniny paní Boženka Kampasová z Jezeřan Maršovic. Do dalších let ti, Boženko, přejeme pevné zdraví, neutuchající rodinnou pohodu a hezkých společných setkání, jako je to dnešní. To ti přeje celá rodina pravnoučata. Amálka, Matyášek a Šimonek posílají velkou pusu. A já posílám písničku Mám frajárku Okatů, Václav Maňas mladší, Věra Urbánková a Valaška.
1: Český rozhlas Brno.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám pana Karla z Hodonína. Dobrý podvečer.
3: Zdravím, zdravím. Dobrý a ještě lepší čas večerní. Vinšu všem posluchačům.
2: Ano, děkujeme.
3: Já bych tě dneska opřát vzácné ženě, paní Štěpánce Kaňové z Kobylí na Moravě, k jejím půlkuletinám. Ve stejný den slaví její pravnučka Mariánka svoje narození, také bych chtěl popřát. A ještě, když jsou při slovu, rád bych pozdravil a popřál manželům Anišce a Lvíkovým Řečákovým, všichni jsou z Kobylí na Moravě. Popřeji jim boží požehnání, radost ze života a hodně zdraví. Já to jim přeji za celou rodinu Karel. Jo, děkuju.
2: Ano, výborně, pane Karle, nashledanou, pěkný večer.
3: Děkuju.
2: Tak a pojďme, připojíme tady e-mail, který tady mám. Tak. K milá maminko, babičko a prababičko. A chci jenom předeslat, že tento e-mail poslala Miluše Koudelková. A buď to poslala paní Miluše Koudelková, anebo je to jméno tady milé, ctěné maminky, babičky a prababičky, protože chybí tady u ní. Přejeme ti dnes k tvým 77. narozeninám hodně štěstí, zdraví a tě život s námi baví. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš a že pečeš a vaříš takové dobroty. A to ti přejí dcery Hana, Ola, Milka, zeťové Lukáš, Silva, Standa, vnoučata Ondra, David, Jakub, Lukáš, Filip, vnučka Tereska a pravnoučata Stelinka, Aneška a Edíček. Posíláme moc pusinek. Tak snad se poznáte. Tak předali jsme a budeme hrát písničku. Zůstaň chvíli. Jiří Tesařík, Jiří Helán, Růžena Sipěnová napsali tento valčík a bude hrát Moravěnka.

Tak vážení a milí, krásný valčík nám dozněl a my se tady budeme jmenovat vaším e-mailové poště. Prosím o písničku pro pana Jana Haluze z Vedrovic k jeho krásným 63. narozeninám. Jeníčku, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a boží požehnání, a to ti přejí Bohdana, dcera Natálka, Nikolka, Anetka, Janička, bratr Pavel a vnoučátka Maxíček a Sofinka. No a dáme další písničku, pojďme na ní. Největší dar je láska. Antonín Pernička napsal tuto polku, tak pojďme na ní.

vám přeji všem ve studiu i všem posluchačům. Dnešní den je narozeninový pro milého šohaje Petra Smutného z Nivnice. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a radosti z každého dne přejí kamarádi z Březové. Písnička, ať potěší i jeho rodiče, sourozence a prarodiče, s přáním všeho dobrého. Za písničku děkuje Marie Kročilová. Tak pojďme na ní, Když jsem šel z Hradišťa, Vojta Račický a cymbálová muzika Zádruha.

Vojta Račický dospíval krásnou písničku. Pojďme na e-maily, které tady máme. Tak, budeme přát, neboť právě dnes slaví své krásné půlkulaté narozeniny naše teta, paní Boženka Kampasová z Jezeřan Maršovic. Tak my jsme paní Božence už přáli, ale tohle je jiné přání. Přejeme jí vše jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí. Dnes také slaví i naše švagrová Dana Šlesová, také z Jezeřan Maršovic. Tobě, Dany, přejeme vše jen to nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a radost z dětí a vnoučat.

0: svátek. Za celou velkou rodinu Šlesovu v čele s maminkou Mařenkou přeje Radek Šles a připojují se rodina Gajarová, Kampasová, Černá, Tihelková, Belkusová, Mičánková, Hamalová, Tesařová a všechny kamarádky z Jezeřan Maršovic. S pozdravem Radek Šles, Jezeřany Maršovice. Písnička Pustňa k vám a kumpánovi muzikanti.
1: Český rozhlas Brno.

0: a máme tady vzpomínku a je to na svátek milé babičky paní Reginy Schauerové, jež se narodila právě před 153 roky 5. září 1873 v Pitíně a dnes by měla svátek. Byla dcerou Františka Schauera Hostinského v Pitíně a Josefy Rozené Ambrožové. Její otec Josef Ambrož byl postřihačem v Bojkovicích a postřihač finálně upravoval textilní látky. Je to již dnes zaniklé řemeslo. Datum měla moje babička poznamenáno v kalendáři, proto si na ně dobře pamatuji. Dcerami Reginy Schauerové byly dvě sestry, moje babička paní Augusta Seifertová a paní Valerie Vlčková. Takže pozdrav posílá věrný posluchač z Tišnova, pan doktor Jan Boleslav. Tak, jdeme na další písničku, kterou tady máme. Košilenka, Kameníkovi muzikanti a napsali Bohumír Kameník a Marie Veselá.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

přátelé, dozněla písnička Bohumír Kameník, Marie Veselá, Košilenka v podání Kameníkových muzikantů a já se tady budu věnovat e-mailové poště. Mám tady e-mail, dobrý večer. 3. září oslavil svůj svátek kamarád pan Bronislav Uher z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, boží požehnání přejí muzikanti dechové hudby Dolněmčanka. Takže to bylo jedno přání, pojďme na další. Tak, dobrý večer, 3. září oslavil svůj svátek kamarád pan Bronislav Uher z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání přejí maminka Marie, bratr Miroslav s rodinou, bratr Radek s rodinou a rodina Zapletalova. Tak a do třetice mám tady e-mail a je to dobrý večer. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína a písničku posílá kamarád Broněk. Tak předali jsme a která, že to bude písnička? Antonín Borovička, Vilda Sýkora, Nejhezčí koutek, bude nám zpívat Blanka Tumová, Josef Opelt za doprovodu Malé české dechovky.

vážení a milí, skončil pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět já a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Václava Trojana s názvem Zasvítání, kterou pro nás hraje mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám krásný, ale hlavně pokojný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Znojemská nemocnice investuje 128 milionů do nové technologie k léčbě rakoviny. Zlínský kraj chce uvolnit dalších 22 milionů korun na podporu sociálních služeb. Návrh musí ještě schválit zastupitelstvo. Desítky tisíc lidí se dnes sjeli do Bělehradu, kde bude vzpomínková akce na generála bosenských Srbů Ratka Mladiče. Zítra bude v regionu slunečno. Na teploměru naměříme až 24 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Znojemská nemocnice začala s rozsáhlou modernizací onkologického oddělení za přibližně 128 milionů korun. Pořídí nový lineární urychlovač a CT simulátor, které nahradí dosavadní dosluhující techniku. Přístroje umožní přesnější zacílení nádorů a šetrnější léčbu zdravých tkání, nově i za asistence umělé inteligence, dodává mluvčí nemocnice Radovan Šoba.
2: Takto rozsáhlou výměnu technologií není možné uskutečnit za běžného provozu. Po dobu přibližně 9 měsíců bude léčba pacientů zajištěna v nejbližších pracovištích našeho regionu, a to v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a v nemocnici Jihlava.
0: Zastupitelstvo Zlínského kraje bude projednávat další navrhovanou podporu sociálních služeb. Ve druhém kole financování chce mezi poskytovatele rozdělit téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších takřka 730 tisíc korun půjde z rozpočtu kraje za služby, jejíž kapacita vznikla v průběhu letoška. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Peníze poputují například na odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Konkrétně půjde o Centrum Ačko, Diakonii Vsetín, Charitu Uherské Hradiště, Institut Krista Velekněze, Organizaci Naděje, Oblast Zlín, Sociální služby města Kroměříže a Sociální služby Vsetín.
0: V Česku začala kampaň Aktivní září. Letos se koná po čtvrté a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí Aktivního září jsou i náborové akce, které mají za cíl udržet lidi u pohybových aktivit dlouhodobě. Desítky tisíc lidí se dnes sjeli do Bělehradu, kde bude vzpomínková akce na generála bosenských Srbů Ratka Mladiče. Ten si v nizozemském Hágu odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil v Bosně v 90. letech. Podle srbských médií bude pohřbený v pondělí s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Tělo Mladiče přepravil do Srbska vládní speciál. Na letišti by vedle blízkých také ministr spravedlnosti.
1: Počasí.
0: V regionu bude noc bez srážek, skoro jasno nebo jasno, nejnižší teploty naměříme 12 až 6 stupňů. Zítra čekejte slunečno, teploty 18 až 24 stupňů. Vítr povane mírný, severozápadní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé v coby i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila. Nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A dotvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně takto v kapli připomenut.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si předsevzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních sousvědců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí. We'll be right back.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku mění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění doktorce Heleně Zápalkové za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky paní doktorko a naslyšenou.
1: Já také děkuju.

0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
1: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Florianka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně autor nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínovo náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlápnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Příjemný poslech pořadu přeje Goranka Oljača. Znovu se setkávám s příjemnou spolubesednicí, kterou jsem poznala v Žižkovské komunitní zahrádce v Praze. Tento pozemek se zeleninou, ovocem a kytkami se právě díky Natálie Šelachovské a podpoře městské části Praha 3 vklínil mezi nové moderní stavby sídliště Central Park. Jako spoluzakladatelce se jí daří ukázat dětem, jak to v přírodě opravdu chodí, že naše prostředí není jenom asfalt s obchodními centry. Zkrátka, je to něco na způsob učebnice na vlastní oči.
2: Proto to dělám. To byl důvod, proč jsem se do toho pustila. Loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho.
1: Migrační úředníci by předchozí ilustraci asi prohlásili ukázkou efektivního přínosu začleněných migrantů společnému suživotu. Pro náš pořad je to ale pobídkou dozvědět se více o takových lidech. Kvůli tomu vznikl dnešní rozhovor s Natálií Šelachovskou. Čilá, činorodá, stále v pochybu, vstřícně a často se smíchem odpovídá na otázky. To jsou první dojmy o hostitelce.
2: Původem jsem z Polska, z Varšavy.
3: 10 let jste už tady.
2: Skoro 10 let bude v dubnu příštího roku.
3: Ale čeština vám nebyla cizí ani před příchodem sem. Vy jste studovala bohemistiku, že jo?
2: Ano, ta čeština mě vždycky bavila a nebylo to jenom o jazyku, ale já jsem četla knížky, dívala jsem se na filmy, znala jsem i dokonce nějakou českou hudbu. Dávalo mi smysl, že to je něco, čeho bych se chtěla naučit.
3: Ale odkud zájem k češtině a k české literatuře a kultuře? Kde to roste v Polsku?
2: Já si myslím, že to je tím, že ta čeština vždycky byla jako trochu alternativní jazyk, jakože jsem byla schopna pochopit, o čím to je, ale pak, že ty slova, které v polštině jsou jako archaický, jsou používané v češtině a naopak. To mě moc bavilo, jak ty Češi mají i ten smysl pro humor.
3: Ano, to je opravdu výjimečné. Aha, my jsme ty to zavřeli. Můžeš? My jsme utekli před deštěm. Josefinka, paní Natálie a já jsme se schovali u dveří.
2: Asi vchod do nejbližšího baráku.
3: Ano.
2: A teď to hodně prší.
3: No.
2: Já jsem studovala ve Varšavě. Nejdřív jsem studovala zdravou výživu, konzumací a pak jsem odjela do Francie na půl roku, kde jsem studovala enologii a tam jsem měla pocit, že ta kultura, tradice a jazyk jsou mnohem líp, jak by to mohli říct, opečovaný. Zároveň Polsko, jak i Čechy, to jsou takové státy, které mají jako pěknou kulturu, ale moc se o tom neví. Takže jsem si řekla, že polštinu až tak moc ráda nemám, aby chtěla se naučit další jazyk. Takže ta čeština byla pro mě nejvíc přirozená. Poprvé jsem bydlela v Praze během studií na bohemistice a byl to rok 2011, když jsem dělala praxi v rámci pražského kvadrienále. A to byl další důvod, proč se mi tady líbilo.
1: Natálie Šelachovská soudě podle průběhu dosavadního rozhovoru umí hezky zdůvodnit rozhodnutí, na kterých jí záleží, ale i přizpůsobit se. Když si prý uvědomila, že se její jméno Natália tady spíš vyslovuje jako Natálie, nenamítala nic. a zvykla si bez problému. Její mladší 3letá dcerka Josefinka je asi po mamince. Trpělivě a milé nám asistovala u dialogu.

0: jak rodina přijala tu vaši nenádalou blízkost češtinou a českou kulturou a státem?
1: Oni asi si mysleli, že to bude na chvilku a že já se pak vrátím. Asi všichni pochopili, že ta kultura česká je hezká. Tak už samostatně se začali učit tu češtinu pokaždé, když tady přijeli s návštěvou za námi.
0: Vy jste opustila Varšavu a Polsko. Není to na stále? Nebo?
1: No, neřekla bych, že opustila, protože pořád mám tam neziskovku, kterou vedu spolu s mojí mámou. Máme tam dva projekty, které rozšiřujeme každý rok. A teď máme v plánu i polsko-českou spolupráci na podzim. Mm-hmm. Celý projekt se týká poválečného umění ve veřejném prostoru. Takže jsou to mozaiky, sochy, grafita. Tematicky je to blízko Čechům, protože komunistické období bylo podobné v obou státech a situace ohledně mozaik taky je podobná.
0: Děláme přestav, takže přestane pršet.
1: Já. Chceš otvořit?
0: No. Ona je veselá a spokojená s deštníkem, jako hračkou. Navíc je růžový.
1: No, ještě zelený.
0: Máš pravdu, promiň. Máme deštníky, jsme šťastní.

0: Maminka říká, že má ráda neziskovky. Jak to vzniklo? A i vaše maminka.
1: Ano, to. Moje máma dospěla až potom, jakože já jsem jí říkala, že mám tu svoji neziskovku, ale protože jsem v Praze, tak je to na délku těžký, aby něco rozvíjet. Takže během covidu jsme vyzkoušeli online projekt, který se povedl, a taky naší spolupráci rodinnou. Pak mama zjistila, že to je ten chybějící prvek v její životě. Ona studovala kulturu, takže to taky měla o to zájem a ta neziskovka jí dává svobodu. Můžeme si vymyslet, co nás baví, a je to právě to umění ve veřejném prostoru, že nemusíme to dělat jako velký projekt, ale že začněme na čím menším, pak uvidíme, jak to můžeme rozstřižovat. Mm-hmm. Asi to začalo ještě od dědečka. Taky vedl neziskovku zaměřenou na zdravotnictví. On byl doktor, lékař, jako měl pocit, že chce potřebovat lidem a hlavně dětem, takže tu neziskovku převzal, když už byl na důchodě.
0: Bylo zapotřebí, aby se otevřel ten demokratický prostor a proces, aby neziskovky začaly kvést. Ale chybí nám ten iniciální krok, jak jste se sem dostala před 10 lety. Mm-hmm. Má to co společného s láskou?
1: Ne, jako láskou k Praze. Já jsem už byla ve vztahu, když jsem se tady přestěhovala a řekla jsem přítelovi, že dostala jsem nabídku práce. Přemyslím o tom, kam se odstěhovat, že bych chtěla ještě využít tu část života a zkusit bydlet někde mimo Polsko. Takže jsem mu řekla, že přemyslím o Paříži, Londýnu nebo Praze. A samozřejmě on řekl, že Praha je hezká a je blízko, takže to by byl dobrý nápad. Takže když jsme to společně odsouhlasili, tak já jsem ještě měla kamarády, kteří tady bydleli, já jsem jim zavolala a řekla jsem, že chtěla by zkusit práci v Praze, a oni řekli přijet a pomůžeme.
0: Tato slova mají pro migranty cenu zlata. Mít poradce s osobnými zkušenostmi a spolehlivé servisy pro domácnost velice usnadňuje běžný život v novém prostředí.
2: My a oni.
0: Bylo zapotřebí, aby pomáhali?
1: Na začátku je, protože já jsem ani byt neměla, tak tam byla potřeba, aby našel se ten pokoj, ve kterém budeme mohli bydlet. Během 2 týdnů asi právě díky pomoci kamarádu jsme našli byt tady na Praze 3, ve kterém bydlíme pořád.
0: Opravdová Žižkovánka. A práci tu jste měla?
1: To byla nabídka ze soukromé univerzity, ve které já jsem měla starat o studentskou komunitu. Takže nebylo to vzdělávání. Já jsem měla jim pomoct, aby projekty zvládali, aby přiházeli s nějakými svými věcmi.
0: Týká se to tematicky?
1: To záleželo na každého studenta, ale bohužel tam nebylo ani ten prostor na to, aby ten program komunitně vytvořit. Takže já jsem tam ukončila a pak jsem našla další práci, dělala jsem Refufest festival, pracovala jsem ve Wikimedii pár let a vedla jsem komunitní programy zaměřené na editování článku na Wikipedii. Teď, protože už mladší dcera začne školku na podzim, tak já taky začínám přemýšlet, co bych mohla dělat pracovně.
0: Momentálně jste v nějaké organizaci, pokud vím?
1: Nadace VIA je to velká organizace. Já jim pomáhám s jedním projektem, který se opakuje už po třetí. Ale není to jako práce.
0: Starší dcera už je ve škole?
1: Je ve základní škole a teď bude ve 2. třídě. Mm-hmm. A kromě toho jsme dostali dobrou zprávu, že taky se dostala do polské školy, takže bude ve 2 školách a dokonce i ve 3, protože je ještě na Zušce.
0: Co dělá na Zušce?
1: Hraje na houslích.
0: Tak nám zahraje na zahrádce, že?
1: doufám, jakože pokud bude chtít, já jim k něčemu netlačím, to pokud jí to baví, snažím se to podporovat, protože si myslím, že když někdo zná hudbu a má z toho radost, tak ten život je takový lepší. A pokud jde o mě, tak já jsem dostala možnost ještě spolupracovat, zatím je to menší úvazek nebo menší část, ale nevím, jestli znáte další místní iniciativu, což se jmenuje Art Reuse Centrum. Tam mám být zodpovědná za mezinárodní projekty.
0: S očividnou spokojeností řekla na závěr našeho rozhovoru Natália Šelachovská. Děkuji za pohostinnost a vstřícnost, s jakou přijala nabídku mluvit o svém životě v Praze. Samozřejmě zvlášť děkuji Josefínce, radostné průvodkyni žižkovskou komunitní zahrádkou, kterou spolu založila její matka. Na další setkání v pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Fotbalisté Slávie zvítězili nad zbrojovkou Brno 4-0, drží si neporazitelnost a vedou tabulku. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, v němž odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% míň než loni. Říčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
3: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proleženin u pacientů.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili v Šancelize nad zbrojovkou Brno 4-0, udrželi si neporazitelnost a vedou neúplnou tabulku o 4 body. Dále v 7. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0. Hanáci tak vyhráli 4. z posledních 5 kol a jsou druzí. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov je stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze schořelého kamionu. Provoz je odkláněn na exitu 56 Trhový Štěpánov. Před odklonem čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Stislavice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. A na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v úvalech. Na křižovatce do úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se kyvadlově. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu Slavíci v krabici s Martinem Hrdinkou.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu vodu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
5: Je naprosto

letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

0: Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.
1: Kdy

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči, já.

chlap mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy v Bruselu pátá. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
3: Stavaři zatím opraví také pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Zasedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V západním městě v pražských Stodulkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za asi 5 milionů korun.
4: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně s bytovou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Ve stejné lokalitě vznikne také základní škola pro více než 1000 žáků. Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy v Bruselu pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulinová z Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov zůstává uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního auta. Specializovaná firma překládá náklad a hasiči provádějí dohašení. Na 50. kilometru dojedete do kolony před odklonem na 56. kilometru. Možná náhradní trasa je ze sjezdu na exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. A v centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobby redaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny. A přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé. To znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, popřípadě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě bez skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takový červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávajte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě taková obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mušce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

pracować.

0: to všichni novní pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a předávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka.
2: Kočinka se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: To vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam je někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano,
2: že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé. A to je taky na vajíčka, nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří, a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese. No a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to, tak jak to je?
2: Tak chytrý tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo či tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem je přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta taková něktáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý demontovat, jo. Takže vlastně ten zákop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový zákop. Většinou zákopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili stavbu nové tramvajové křižovatky. A zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty 18 až 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
2: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
1: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
1: Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci.
0: Časí.
1: V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě výjimečně přeháníky. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D2. Na 37. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo a jsou tam lidé na vozovce. A na dálnici D11 mezi 63. a 55. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy. Ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
5: A ty?
4: Já? Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka, budoucí herecké legendy, vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko očebírka. Chceš lásku mou ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám vám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak?
4: Cože?
5: Pro ženicha. Je-li to pravda, vandrovníče, pak svolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti týče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Budeť by Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak hrrr. Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálenej plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem školastikem. Titul otec školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
4: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je povšim. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
7: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
8: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
7: To proč?
8: Žací strojek je nový,
7: ale
8: že jo,
7: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
8: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
7: ale
8: manžel.
7: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
8: Ne,
7: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
9: Tati, není tam benzín.
7: No tak ho tam nalej.
9: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
7: Proč?
9: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
7: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
8: Se divíš.
7: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
8: no,
7: to samý.
8: No zlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
7: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
9: Tati, nádrž je plná.
7: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
8: Járo, prosím tě, zavři jo. Kočku, kočku, uvaž jo. Psa a připrav minimax.
7: Chytil!
8: Běží!
7: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
9: Tati, jeď rovně.
7: A nerad.
9: Uber plyn.
7: A proč?
9: No přehřeješ to.
7: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
9: Ale tati, tak to není.
7: Ale to je známý fyzikální úkaz.
9: Ne, tati, ne.
7: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
8: Fando! Vyhni se sedmikrát, skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
9: Už je v růžích.
8: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
9: Zatočil do brambor.
7: Udělám tady z toho pláň. Širou pláň. Cítím kvění motoru. Cítím, jak mě poslouká.
9: Vypně to, tati. Teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
7: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
8: Kde je tatínek?
10: Je na střeše.
8: Já ho nevidím.
10: Ale u sousedů na střeše.
8: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
7: Jsem přífestráv a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vagio keš i operse me kamata. To je solo sano e to bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
8: Ne, to ti zakazuju.
9: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
7: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Ano. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 $, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Chtěl to citovat. Slavný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jonesy, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jich Geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé, a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a kolem taková statná čtyřicítka. Já musím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknou. Na bys prostě za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, já mám, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
3: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča a já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak kluci říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končejí nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to jednou v jablonečku toho Sikoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří jsem po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru, nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčívu. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženské, pal, dám tak nějakou vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme, Jardo ještě furt, on pal, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, říká. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Řepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten Řepa pál nějakej hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
7: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
8: Přijde na to o za to.
9: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
7: Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
8: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
9: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
8: Ono tu jde o Kristýnku.
7: Renádička pro Kristýnečku.
8: Zaspívám jí.
7: Na dluh.
8: Zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
7: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Otče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí. Já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace Za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme. Kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hrejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši, člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívaj zadarmo. Dávaj až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás, já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc, a v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Tak topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty

0: Můj zdravý kopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
3: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
4: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška, pán Ježíš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový tla. Teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno. To byla nádhera. No taky Raš byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda. V tom 48. roce revolučním tam dělal takového měšťanostu a já s ním měl šatnu. To on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel. A on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky. A my jsme mysleli, že šňup je kokaina. Pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr. A my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi. Já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. On třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do hry Bratří Čapků ze života hmyzu. Já bych dělal toho chorobáka, malý ten majeteček, toho hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostala takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
5: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Ba no, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak

0: požehnanýho věku, ale to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. Pali, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
1: A teď pár informací k jedné slavné písni, k té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
2: Český rozhlas Brno, Rozhlas naší Moravy.

0: trošku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když to svítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když to svítí.

0: barometr klese, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starostí půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no tu je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Vidíte?
3: Co myslíte? Hoří si lod plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeníčko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durichově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepi Klankmiller. No co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inspicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava, špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Život někdy přinese chvíle, kdy musíme opustit to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí a začít znovu. Někdo se přestěhuje do jiného města nebo země. Jiný po letech změní zaměstnání, začne podnikat nebo se vybuduje nový domov. Někdy si takovou změnu vybereme sami, jindy nás k ní přinutí okolnosti. A přestože může být nový začátek těžký, často nám přinese něco, co bychom jinak nikdy nezažili. Kdy v životě jste museli začít úplně od začátku vy? Bylo to kvůli práci, stěhování, rodině nebo jiné životní změně? Měli jste z nového začátku strach nebo jste se naopak těšili? A co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Pomohl vám někdo překonat první těžké období? A když se dnes ohlednete zpátky, udělali byste to stejné rozhodnutí znovu? Svůj příběh volejte z celého Česka do zlínského studia Jarce Barboříkové. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomeneme dnešní téma. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Zich, který zaspíval jako první ve 23. hodině v noční lince Českého rozhlasu. A jako první volající je tady pan Robert z Olomouce. I vám krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Téma, můžeme ho možná připomenout, kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
1: Tak u mě to bylo nejtěžší před třema rokama. Umřela mi manželka, nic horšího mě potkat nemohlo. No a našel jsem si kamarádku, je to moc prima holka, mám ji moc rád. A udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme spolu šli na rande, protože je to fakt moc prima holka.
0: Dobře, Roberte, takže my teď máme otázku jasnou, kdy v životě jste začínal od začátku, tak je to tedy po tom, co odešla vaše žena. Kdo vám to pomohl zvládnout, jak jste to překonal, kdybychom mohli třeba teď poradit něco posluchačům, kteří prožívají nějaké podobné období?
1: Tak pomohla mě víra, protože jsem věřící člověk, takže se hodně modlím. Pak mě pomohlo to, že chodím se synem na bohoslužby a plavat, čili trávím se synem více času. No a
0: dobře.
1: To jako pomáhá.
0: Roberte, myslíte si, že s přibývajícím věkem je těžší začínat vždycky znovu, anebo je to lehčí díky tomu, že máte tolik zkušeností, že už si umíte říct, no tak když to nevíde, nevadí?
1: No, je to právě těžší, jo, protože myslím si, že když má člověk 30, tak má větší pravděpodobnost, že půjde s nějakým děvčetem na rande, než když má 49, jo, to je jako je markantní rozdíl.
0: Mm-hmm. A pomohl vám při vašem novém začátku nějaký konkrétní člověk? Vy jste teda mluvil o synovi a ještě někdo další?
1: Tak moc si vážím Radima, je to moc prima kamarád, protože taky to nemá lehký, on se zeženoval, rozešel a to by byl zase jiné příběh, no tak má taky syna s ňou a to jsou osobní tahanice o toho kluka, takže my jsme v podobné situaci, jo. Když, jako když se člověk rozejde, tak je to jeho volba, ale já jsem si to nevybral.
0: Mm-hmm. A nový začátek je často také spojován se stěhováním. Tak to vás někdy také potkalo? Nějaké takové zásadní stěhování vašeho života?
1: Ne. To mě nepotkalo. Akorát třeba by bylo zajímavé téma, možná, že už to v rádiu bylo. Nemám nápad, jak překonat strach ze zubaře. Vždycky, když tam jdu, tak se bojím. Stačí, když zubařka zapne vrtačku, už brečím. Jako já jsem upřímný, já mi to nenosí v dnešní době.
0: Takže dobře, máme tady i tip na nové téma. Děkujeme, Roberte, za návštěvu.
1: No, a jinak pozdravujte všechny vinkaře a to je tak všecko, nebudu to dál rozebírat a jmenovat. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď nám zaspívá kapela Elán, Voda, čo ma drží nad vodou, tak se jmenuje písnička. No a potom si budeme opět povídat o nových začátcích. O chvílích, kdy jsme něco známého museli nechat za sebou a začít znovu. V práci, bydlení, vztazích nebo třeba úplně jinde. Kdy jste v životě začínali od začátku vy?

0: Žoráš zpívá v Noční lince a vlastně i on dostal šanci začít po druhé. V roce 1999 měl v Bratislavě těžkou nehodu na motocyklu, byl v kritickém stavu a dlouho se zotavoval. Později sám mluvil o tom, že po nehodě dostal od života další šanci. A právě o takových chvílích je dnes Noční linka Českého rozhlasu. Kdy v životě jste začínali úplně od začátku? Na to se ptáme teď konkrétně paní Helenky, která volá. Odkud? Praha? Haló, slyšíme se?
1: Ano, tady Helena z Prahy.
0: Už jsme krásnou... ve vysílání.
1: Ano, ano. Krásnou Noční linku všem. A já se chci jenom podělit o tom, že já jsem se jako vdávala z velké lásky. Jsme teda spolu do teďka. 45 let jsme nedávno oslavili. A když mi bylo 25 let, tak jsem se stěhovala, protože manžel byl napůl Maďar, napůl Slovák do jižního Slovenska. A musela jsem se tam i naučit trošku maďarsky, protože jeho babička neuměla ani slovo. Takže jako tu jsem tam pak jako byla, jako vařila jsem s ní a naučila jsem se i od ní pěkný maďarský říkanky dětský. A mrzí mě, že jako manžel děti, měla jsem dva syny, že nenaučila mluvit maďarsky. Takže já jsem na ně někdy mluvila maďarsky. A jako pár slov, jako spíš rozumím, než... A pak jsem tam jako chodila do práce a po 5 letech jsme se vrátili zpátky do Prahy, protože manžel zůstal u stejného podniku, ale jako tady prostě měl výhodnější jako pozici pracovní. Takže
0: vy jste tam ani nestihla zažít to nějaké období, kdybyste si řekla, tady jsem doma, protože jste po 5 letech jeli zpátky.
1: Já jsem si tam celkem zvykla. Právě, že jsem tam měla i hodně kamarádek. Aha. A nejlepší kamarádka tam byla Maďarka, která se tam vdala za takového maďarského Slováka a já jsem ji učila jako slovensky, jo, protože ona pak šla do práce a potřebovala se naučit slovensky, jako v úřadu pracovala. A byla šikovná a my jsme si psali celý leta, i když jsem se rozstěhovala a stále si píšem a minulý rok za mnou přijela s manželem a letos tu byla taky na jaře s manželem. Takže jako krásný přátelství s ní mám.
0: Takže vy jste vlastně začínala pořád někde znovu od začátku. I když jste se vrátila, tak paradoxně jste musela začít ještě jednou, protože jste opět měnila práci.
1: Já jsem u stejného podniku. Aha. Já jsem pracovala ve zlatnictví a pak jsem teda odešla kvůli synovi. Jsem odešla z té práce jako... A to bylo potom 90. roce, jak už se pak rušily taky prodejny, jo. A tak jsem pak odešla, i když každý jako kamarádky se dívali, že teďka každý si drží pracovní místo a ty prostě máš tady dobrý místo, ty jdeš pryč. A pak jsem postupně zase jako získávala práci v jiných zlatnictví a nakonec, co jsem byla v dobrým zlatnictví, tak prostě on se zrušila ta prodejna. A já potom jsem potom už šla dokonce do Lahůdek. Jo, to bylo úplně něco pro mě jako novýho. A já jsem byla spíš jako, víte, v tom zlatnictví člověk jako ty výhody, že člověk jako pomalejší, má trpělivost na lidi, jo, v klidu všechno. A já jsem v těch Lahůdkách, já jsem musela pracovat rychle, jo. A to pro mě bylo taky prostě něco novýho, protože já jsem spíš pomalá, a teďka jsem se musela zrychlit, jo, ale byl tam dobrý šéf, tak prostě jsem tam vydržela a dokonce potom jsem odtamtud teda odešla a pak jsem i nastoupila do pekárny a do prodejny pekárny a tam jsem dokonce chodila, jsem opravdu stávala asi ve 3 ráno a to byl teda fofr. Tam to jsem teda fakt kmitala, úplně neskutečně. Jsem říkala, není možný, že já takhle dokážu, já pomalý člověk, pracovat. Jo? Protože to bylo prodejno u metra a tam to teda sypalo. Jo? tam prostě opravdu peníze, rychle, rychle podávat, jo. Tam člověk lítal opravdu jako šmetrlink, opravdu neskutečně. Ale tam jsem, protože jsem tam pak jako byla, byli jsme tam nejdřív ve dvou a pak jsem tam byla i sama a to jsem nedala. To jsem opravdu, to jsem říkala, ne, tady jako nechám asi duši, tak jsem taky odtamtud odešla. No, takže já už jsem pak vystřídala hodně potom tak různých těch zaměstnání a jak už je člověk starší, jo, po té 45, 50, tak to už těžko opravdu schání nějaký dobrý místo a už do toho zlatnictví už jsem neměla šanci se dostat, protože už tam chtěli mladý holky. Jo, i když tomu nerozuměli ty holky, tak oni radši chtěli, když ta prodavačka nějak vypadá a bylo jim jedno, jestli tomu rozumí, nerozumí. A prostě, jo, jako koukali na tohleto.
0: A kde jste tady nakonec pracovala? Kam jste šla?
1: Kam jsem pak šla? Dělala jsem... taky jsem dělala doručovatelku poštovní. Jo, to taky jako mě zajímá, protože...
0: Helenko, to je jeden nový začátek za druhým, nová práce. Ano, a opravdu úplně z jiného soudku.
1: No, to bylo opravdu
0: zlatnictví,
1: nový...
0: Zlatnictví, lahůdky, pekárna, pošta.
1: No, dokonce, jak jsem skončila ještě v mateřské školce nakonec.
0: A mateřská školka. No, jak jste mluvila o tom Slovensku, tak nové prostředí, trocha maďarštiny, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta, ale vy jste nám to podala tak, že to přesto, i když to bylo pouhých 5 let, pro vás byla důležitá životní etapa. Děkuju za milé povídání. Ať se vám daří, Helenko, zavolejte zase příště, až budete mít prostor, ano?
1: Jo.
0: Děkuju, mějte se dobře.
1: Mějte se pěkně a všem jako zdravím všechny a dobrou noc.
0: Malinko jsme přetáhli čas, ale chtěli jsme si to doposlouchat, co říkáte. Každý z nás má v životě nějaký pomyslný první den, nová práce, třeba jako paní Helenka, nové bydlení, nové město, úplně nový životní styl. Začínali jste někde opravdu od začátku a co vás k tomu vedlo? Na to se dnes ptáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy člověk zavře jedny dveře a vůbec netuší, co ho čeká za těmi dalšími. Začínali jste někdy v životě úplně od začátku? A jak na tu dobu dnes vzpomínáte? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude na tuto otázku odpovídat paní Anička z Miroslavy. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a všechny ještě moc ještě jednou zdravím. No já si myslím, že takový přelom, velký přelom je jednak, když se žena vdá, to je úplně nový začátek, že jo, začínají starosti. A já si pamatuju, když jsme se zařizovali s manželem, já jsem teda bydlela s maminkou, ale přesto jsme se zařizovali s manželem, protože maminka nám ten domek darovala a tak jsme měli No ale ten největší takový přelom v tom mládí je, když se vám narodí dítě. A já stále vidím, jak si nesu toho svého prvorozeného synáčka a on už bude dneska letitý, nebo už je dnes letitý a já ho stále je to moje dítě a stále ho vidím, jak jsem ho nesla poprvé ve fusaku tehdy, protože se narodil v prosinci ve fusaku zabublany a stále ho vidím, jak jsem ho rozbalila z hrdostí, si ho prohlížela a zulíbala a to byl takový velký přelom. Pak po roce a půl přišla dceruška a to bylo to stejné, to byly takové změny životní a myslím si, že jsem jako matka obstála a že jsem o děti se postarala dobře a uvedla je taky dobře do života, dobře se jim daří, jsou zodpovědní, pracovití. No ale pak různé překážky, začátky byly, pak jsme si postavili dům, takže jsme se přestěhovali, ale i s maminkou, maminku jsme nenechali moji samotnou, takže to taky to byla změna, ale ne tak velká, protože jsme byli všichni pohromadě a jenom v novém bydlení. No ale myslím si, že největší zlom bylo, když jsem ztratila zrak. To mi bylo 56 roků a bylo to úplně rychle, během 3 měsíců jsem se ocitla ve tmě, takže to byl začátek opravdu velký, bych řekla o 380, možná i více stupňů, jak se říká, ale bylo to zpočátku opravdu kruté. Já jsem, i když jsem byla doma ve známém prostředí, ale ta tma je opravdu jako omezující a člověk musí si najít cestu a chvíli to trvalo, než jsem si řekla, ne, má, i když už děti, maminka už byla po smrti a děti už vylétly z hnízda, byli jsme sami dva, ale přesto jsem si řekla, že po určité době, nebylo to samozřejmě hned, trvalo to možná rok, možná dva, už si to nepamatuji, ale protože už je to 21 roku, ale já jsem si potom, tak jsem se nějak zařekla, že je má rodina nesmí poznat v těch základních věcech, že jsem nějak zrakově omezená, že ne to. Takže kdykoliv přišli a stále to tak je, že je navařeno, uklízeno, takže já vypráno, vyžehleno, takže já nepotřebuji, nebo nepotřebujeme s manželem, protože manžel mi pomáhal mi vždycky a postavil se k tomu jako chlap. Žádný pláč, žádné stesky, to u nás nebylo a postavili jsme se k tomu oba čelem a zvládli jsme to a bez jakýchkoliv nějakých psychologů nebo psychiatrů a jedeme tak dál a snažíme se stále. Takže to byl opravdu takový velký zlom v mém životě, abych se toho nevidomého člověka stala funkční a platná v rodině jako každá jiná žena.
0: Paní Aničko, já když vás poslouchám, tak mám z toho takový pocit, že život občas zamíchá kartami. A já mám pocit, že u vás zamíchal, ale vy jste to vyhrála i s těmi dalšími kartami. Protože vy jste se to v hlavě poskládala tak, že je zase všechno v pořádku.
1: Jo,
0: je to jiné.
1: Je to asi tak, já mám tu povahu takovou, že jsem velice ctižádostivá a když se do něčeho zakousnu, tak to, i když to není hned, tak já to musím zvládnout nějak. Samozřejmě jsou věci, které nezvládnu, to jako připouštím, jo, ale hodně věcí, když se zakousnu, tak prostě nějak se k ním dostanu, nějak se k ním doplazím. Já říkám,
0: no, když se není... Po kom jste, Aničko? Říkáte, že jste taková ctižádostivá.
1: Po mamince. Maminka měla těžký život a já si myslím, že je mi stále vzorem. Já na ní vzpomínám velice často a často si říkám, jak by to ona udělala, jak by... Ale víte, jsem ráda, že už když jsem ztratila zrak, takže už nebyla, protože myslím si, že to by ju velice trápilo tady tohleto. Takže osud to tak zařídil, že prostě ju odešla dřív, než nastalo mé velké trápení. Takže tak to asi tak by bylo všechno. To bych chtěla říct.
0: Tak něco z té maminčiny síly se nesete celý život.
1: Jo, měla těžký život a tvrdě pracovala. A nakonec i já jsem tvrdě pracovala a když jsem tu práci musela jít do invalidního důchodu, tak taky jsem to těžko snášela. To by vám pověděl můj muž, jak já jsem brečela, já jsem ani, když jsme jeli v autě kolem Vinohradu, on mi řekl, teď jedem kolem Vinohradu, tak jsem na něho hučela, to doslova, proč mi toto říká, protože už mi tekly slzy jako hrachy, protože pak jsem teprve poznala, jak jsem tu práci měla ráda. To byla taky jedna věc, že jsem ztratila práci, kterou jsem měla ráda, aniž bych si to uvědomila, jo, ani uvědomovala. Chodila jsem do práce, chodila, snažila jsem se, ale že bych ji tak měla ráda, to jsem si neuvědomila, protože to byla denodenní taková povinnost chodit do práce a tu práci jsem jako měla ráda. Byla na vzduchu, byla v přírodě, byla ve Vinohradě, prostě tak to bylo a tak jsem to brala a až jsem ji ztratila, tak pak jsem toho velice taky jsem to těžce nesla. To byla taky jedna věc, kterou prostě, když ztratíte práci, já jsem nebyla zvyklá měnit práci, já jsem pracovala v jednotném zemědělském družstvu a tam jsem i skončila. V tom Vinohradě jsem pracovala přes 20 roků a předtím jsem byla pět roků v ovocné školce, kde se pěstovaly stromečky malé. Byla to taky zajímavá práce, ale šla jsem odsud, protože jsem měla problémy se zádama už tehdy, protože tam v té práci jste, jak se říká, zadkem nahoru pořád, jo, u země a to mi nedělalo dobře na moje záda, takže a měla jsem možnost do toho Vinohradu a tam to bylo daleko lepší a bylo to krásnější a Aničko, na to také ráda vzpomínám.
0: Vlastně takže, s tím, že jste se stala nevědomou, tak jste musela absolvovat mnoho nových začátků, protože vlastně každá oblast vašeho života se proměnila. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, těším se, že se uslyšíme zase v příštích vydáních Noční linky, jsme tady, číslo znáte.
1: Všichni moc zdravím a neví nikdo, co nás čeká, že jo, ještě. Takže buďme připraveni.
0: Buďme připraveni a buďme a spolu.
1: Hezkou noc a hezkou neděli a hezký týden nastávající.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: První noc v novém bytě, první den v novém práci, první ráno v neznámém městě. Zažili jste něco podobného? Kdy jste v životě začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Srdečně zdraví Jarka Parbuříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou chvíle, kdy za sebou necháme skoro všechno, na co jsme byli zvyklí. Museli jste někde udělat tlustou čáru a začít někde s někým úplně od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám další návštěvu. Tou je...
1: Anna Zhavířová.
0: Paní Anička, vítejte a povídejte.
1: No tak, když jsme se s manželem brali, tak prostě jsme byli domluveni, že budeme bydlet u mých rodičů. Tam to bylo jako v pohodě, no ale po roce se stala taková událost, že prostě jsme se jako s manželem rozhodli, že prostě se odstěhujeme. Byla možnost, že manžel dělal na šachtě, byla možnost, že se dostavovali ve Frenštátě byty, takže že bychom se do 3 měsíců mohli odstěhovat. Stěhovala jsem se nerada, s rodičmi jsme jako vycházeli jako dobře, ale tam byly jako jiné okolnosti. No a tak jsme se do toho Frenštátu jako přestěhovali. Narodili se nám tam postupně 2 kluci potom. No a v roce 91, když jsem byla na mateřské, tak se rozhodlo definitivně, že šachta Frenštát se neotevře. Utlumovaly se šachty na Frýdeckém Místecku, takže vlastně jediné šachty, které celkem ještě šly, byly na Karvinsku. Takže vlastně potom jsme to dělali tak, že vlastně manžel v 91. v létě šel dělat na Karvinsko, do Karvinských dolů. No a já jsem byla s klukama sama v bytě ve Frenštátě, manžel sice dojížděl jednou za týden, no ale prostě nebylo to. No a nechtěla jsem jako, aby jsme byli jako rozdělení. Takže vlastně, jak mi končila mateřská, tak vlastně jsme se stěhovali vlastně do Havířova. Pro mě to bylo zase trochu, protože jsem z vesnice, tak pro mě to bylo větší město, i když dřív jsem jezdívala do Ostravy jako a tak jako to, tak jsem to tak trochu dovedla jako představit. No a hlavní problém byl, že vlastně půra lidí tady mluvila vlastně po našemu. Jestli víte, jako co to je nářečí vlastně polské, to je vlastně čeština, slovenština, aha, polština, prostě jako v obchodech jako mluvili normálně jako česky, ale prostě jako ti starší prostě jako nerozuměla jsem jim jako vůbec. A nejhorší to bylo, když jsem se dostala do nemocnice, ležela jsem na prostředním lůžku a prostě ženy se kolem mě bavily, jako tím nářečím, a prostě pak ve finále mi řekli, jestli náhodou, jako česky, jestli nejsem hluchá, nebo co je mi, že se s nima jako nebavím. A já jsem řekla, proč bych se s váma bavila, já vám vůbec nerozumím. Tak vlastně
0: ano,
1: potom
0: jazyková
1: se snaží.
0: Bariéra, to je opravdu
1: jako,
0: problém.
1: Jako, bylo to těžké, no a tak snažili se potom jako mluvit česky, jako, tak jsme to tam nějak jako přežili těch pár dnů. No a potom, když vlastně jsem šla začínala jsem vlastně v domově důchodců jako pečovatelka, tam to taky bylo jako hodně polštiny jako a toho nářečí. Pak jsem byla v obchodě, tak to už bylo lepší. No a pak jsem dělala vlastně v prodejně, která byla velká, ale tam ty před lidma jako ty pracovnice, které už měly kolem 50, mluvili jako česky, ale prostě mezi sebou tam to ty starší prostě švitořili pořád jako po polsky jako. A do dneška já prostě tady

0: 20 let a prostě pak jsem začala mít stále být jako mladší v těch kamarádech, které prostě už jako mluvili celkem jenom česky. Jako.
1: A řekněte, po jaké době jste se tam začala cítit doma?
0: No tak asi až tak po 10 letech. Mi to jako trvalo jako strašně jako dlouho. Jako.
1: Vy jste se stěhovala víckrát, jak jste říkala. Co jste udělala vždycky jako první, aby vám v novém bydlení začalo být dobře? Aby vám to nové bydlení začalo připadat vaše?
0: No snažila jsem tu domácnost vlastně přizpůsobit jako, abych to měla jako co jako nejlíp jako udělané jako, protože vlastně my jsme se vždycky stěhovali s nábytkem i od našich jsme se stěhovali s nábytkem, takže
1: vy jste si vlastně díky tomu vybavil no, vždycky tu domácnost no, podle svého a vytvořila tak pocit domova.
0: No. Takže jako.
1: Aničko, to je příběh. Pořád mám v hlavě, že po tolika letech, jako co vám poradit, abyste, vy jste vlastně jako, máte pocit, že jste nezapadla do toho světa tam, když vlastně se s nimi nedorozumíte, tak jak se vám tam žije, jak tam fungujete?
0: A jo, funguji, tak teď už jsem v důchodě, takže jako v pohodě.
1: Dobře, tak děkujeme za vaši návštěvu, za to, že posloucháte Noční linku, ať se vám daří, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Byl by hřích, Jiří Korn teď bude zpívat. A o čem si budeme povídat? Stále na téma, kdy jste v životě začínali úplně od začátku. Telefon je 731 800.

0: Jsou změny, které plánujeme dlouho, jiné přijdou ze dne na den. Začínali jste někde od začátku, aniž byste si to sami vybrali? Co se tehdy stalo? I o tom můžete povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která má název Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? A ptáme se také paní Marie z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. A poslouchám, sice nevím, jestli se zachovám se svým povídáním, ale řeknu vám asi tolik. Já jsem končila v roce 1953 školu. Nepustili mě, protože jsme měli pár hektarů pole, musela jsem ostat doma. A vycházela jsem společně se svou láskou od šestého roku školy a ten nastoupil do učení a já ostala doma. Musela jsem do zemědělského družstva, začínala jsem na poli, pak jsem se dostala do kanceláře a pracovala jsem tam do roku, do svých let 75. Neměnila jsem, byla jsem velice spokojená, i když byly těžké podmínky docela. A vzala jsem si teda manžela z ty školní lásky. Ten se vyučil, pak si udělal průmyslovku. Nakonec si dálkově udělal ještě vejšku a já si musela udělat dálkově účetnickou školu. Oba jsme pracovali v jednom podniku, ale každý v jiným, ale celý život. Vůbec jsme neměnili zaměstnání a dělali jsme do 75 let, když jsme byli jako důchodci. Nelituju toho, vzpomínám na to s láskou, protože za tu dobu jsem měla asi 4 vedoucí, kteří se měnili tím, protože se mnou, když já jsem tam nastupovala, tak jsem měla vedoucího, který byl asi o 40 let mladší, starší než já. A končila jsem, že byl zase o 30 let mladší než já. Byli jsme velice spokojeni a prostě...
0: Dobře, paní Marie, abychom se nebavili o práci, ale o tom tématu, které je nový začátek. Naučila jste se třeba někdy v dospělosti něco úplně nového, na co jste si třeba předtím netroufala?
1: No tak ani jsem snad nic nového nezkoušela, abych vám řekla pravdu. Měla jsem možnosti, ale byla jsem spokojená, rovněž tak manžel. No, víte co, když si na něco zvyknu, tak s tím žiju a zajímám se o to. A vlastně my jsme začínali oba stejně, v tom podniku a celou dobu jsme tam vydrželi a byli jsme spokojeni. Mm-hmm. To je asi všechno,
0: takže
1: co bych vám chtěla říct.
0: Máte ráda své jistoty, zaběhnutý řád a změny nejsou
1: ano,
0: nic pro vás.
1: Měli jsme dvě děti, že jo. Byly těžké podmínky mateřské školy, tenkrát to neexistovalo ve vesnicích. Tak jsme museli, maminka dělala taky, tatínek mě brzo umřel, maminka dělala taky v družstvu, tak podle mě se musela přizpůsobit, musela jít do kravína, aby mě pak ty děti hlídala. Uh-huh. Bylo to velice těžké na té vesnici, ale prostě byli jsme spokojeni.
0: Bylo to
1: by bylo asi tak všechno, aby to dlouho neprodlužovala.
0: Tak vlastně možná je dobře, že jste těch nových velkých začátků nemusela v životě absolvovat tolik, když říkáte,
1: ano,
0: že máte
1: velice,
0: raději
1: velice ráda jsem
0: svou
1: byla
0: jistotu a klid.
1: A byli jsme spokojeni. Pozdravuju všechny, ráda vás poslouchám. A mějte se moc hezky. Přeju všem dobrou noc.
0: Děkujeme za telefonát. Pojďme se podívat na web noční linky, tam píše Jana. Zdravím linkaře, téma se aktuálně týká i mne. Potkala mě životní změna a nezbývá, než se k ní postavit čelem a jít dál. Ve svém věku se musím otřepat a nechce to vzdávat. Nikdo vám to neulehčí. Pochopila jsem, že je třeba se vzchopit. Tak Jani, Vy jste neprozradila, jaká životní změna vás potkala, ale z vašich slov cítit, že teď neprožíváte úplně jednoduché období, ale píšete, že to nechcete vzdát, tak to je dobře. Ono to ani jinak nejde, vidíte.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, začala neděle 6. září a před námi je druhá hodina Noční linky. Ze zlínského studia vás stále zdraví Jarka Barboříková. Dnes v noci otevíráme vaše příběhy o chvílích, kdy se život změnil natolik, že jste museli začít znovu. Nové bydlení, práce, cizí prostředí, ale třeba i událost, kterou jste si sami nevybrali. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku, úplně od nuly? Co vám tehdy pomohlo udělat první krok a jak se na svůj nový začátek díváte dnes? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Budu ráda za vaše příběhy. A teď vítám prvního posluchače dnešního dne a je to paní Vlastina Skrnova. Je to tak?
2: Dobrý večer.
1: Jsme ve vysílání, povídejte.
2: Dobrý večer, paní Jarunko. Tady Vlastina Skrnova. A pozdravuju Pepína a jeho paní do Velkých Karlovic. Mě kolikrát pozdravovali. Mm-hmm.
1: Tak Vlastínko, pojďme k tématu.
2: A pak Roberta Žolomouce a Danuš Blatné. Odjímávám. A teď bych chtěla svoje říct. Já jsem se vzdávala, bylo mě 21 roku a byla jsem vyučená kuchařka a chtěla jsem mít jako na lékařku. Bohužel mě to nebylo umožněno, protože náš tatínek nechtěl jít do KSČ. Tak mě nepustili, i když jsem měla samé jedničky. Tak mě nepustili vůbec do toho učení. Tak jsem ze žlosti šla se vyučit kuchařkou. Že to budu jednou v životě potřebovat. A momentě mě nic nenapadlo. Ale naše o tom nevěděli. Přihlásili mě do zemědělské školy. Ale já jsem šla na brigádu na rok do Kobyle. Nad Bydnavkou, aby si vydělala na to, aby měla na cestu. Protože řekl mě tatínek, že kdyby šla do Prahy, že on by mě nemohl přispívat na to, že měli zemědělství, začínali. Že? Takže oni byli na nábor v 40. takže začínali. No a tak jsem teda se vyučila tu kuchařku, chvíli jsem ji dělala, ale pak jsem byla ve Velké Karlovicích na pouti a tam přijmuli dojičku do kravinu a že dostanou domeček rodinu jako.
1: Vlastníko, a o kterém konkrétním začátku si budeme povídat?
2: Tak se šla moje manželi, my šli do těch Velkých Karlovic. Nešli, tak jsme chtěli jít a nevyšlo to. Už raz si přeběl. Tak jsem byla nešťastná z toho, ale to nevadí. Stejně jsme od sebe odešli, proto byl krutej člověk, takže bohužel musela jsem od něj. Doktoři mi to nedoporučili, takže musela jít od něj. No pak jsem si našla druhého partnera a ten zase se mi zabil v autě. Uh-huh. Já jsem malýho Honzika, půlročního, on se zabil v autě. Takže jsem měla samou svůj, ale do práce jsem chodila postivě. Když jsem dělala v té kuchyni, v Olmoucu, jo.
1: Ano, Vlastínko, tématem ovšem není práce, ale nové začátky, tak vy těch začátků jste měla hodně, těch pracovník, jak jste o tom mluvila, určitě po ztrátě partnera, to musel být obrovský zásah do života a obrovský velký začátek. Tak který začátek byste chtěla probrat, abyste nám popsala, kdo vám pomohl, co vám pomohlo? Třeba se někdo bude nacházet z posluchačů Českého rozhlasu v podobné situaci.
2: Já na úštěrku je to lepší, ale neslyšela se vás pořádně. Jo. No, pomohli mě hodně, měla jsem dobrý kamarádky, když jsme začínali, já už 62 roku jsem věrná Českému rozhlasu, takže první jsme začínali chodit na tři dní. Na srazy to bylo nádherné, když si to užili.
1: Dobře, tak Vlastínko, děkujeme za to, že posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, že jste nám věrná dlouhou dobu, jak o tom teď vyprávíte. A poslouchejte dál, protože pro vás máme krásné písničky, které nestárnou. Teď Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. I pro vás ze Zlína do Krnova. Loučíme se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Druhou šanci můžete dostat v práci i v osobním životě, ale někdy také doslova od života. Dostali jste ji někdy vy a znamenala pro vás co? Že jste museli začít opravdu od nuly? Volejte Noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Máme 8 minut po půlnoci.

0: Krásný večer v noční lince Českého rozhlasu. Kolikrát se podle vás dá během jednoho života začít znovu? Jednou, dvakrát nebo klidně mnohokrát? Kdy jste začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Hinek, který volá z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já jsem začínal několikrát, protože to vyžadovala situace. A malý moment, asi zasnu rádio.
0: Dobře, potom se k nám vraťte, teď se to poslechneme.
1: Tak, už jsem tady. Já jsem se vyučil číšníkem, protože jsem si nedovedl představit, že bych stál někde u mašiny a obsluhoval ji od rána do večera. Takže jsem se dal tady na to povolání a měl jsem je rád. Ale potom přišlo manželství, přišlo dítě a zjišťoval jsem, že prostě je z toho čišnického platu asi budu problematicky vyhýbovat. Takže jsem se vydal do stavebnictví, když se vedle nás začala stavět jaderná elektrárna Dukovany, tak jsem se tam vydal na stavění věží. To byl hodně velký zlom a hodně lidí se mě divilo, jak to, že já vlastně z tepla a z relativní pohody jdu do stavebnictví, kde teda vlastně začíná zima. No, no ale stalo se, že...
0: A co bylo nejtěžší? Ta fyzická práce nebo naučit se něco úplně nového? Nebo možná i ty komentáře lidí kolem vás?
1: Zapadla ta fyzická práce a v chladu, v podmínkách venkovních. No ale postupně jsem se vypracoval až na vedoucího skladu, takže jsem se do toho tepla zase dostal a tam se mi líbilo. Jenže přišla doba, kdy Dukovany měli všechny čtyři věže postavené a odjížděli do Temelína. A protože jsem v té době současně začal stavět dům, tak povídám, hoši, já s váma nepojedu. A začal jsem hledat zase jiné zaměstnání.
0: No tak vrátil jste se k tomu číšníkovi?
1: Nevrátil jsem se, nebo dal jsem se na cestu hasičiny. Hasič z povolání.
0: Aha. A to je další teda velký krok a skok. Ale to nevím, jestli jste si pomohl tím, že jste musel pracovat na směny, ne? Nebo jak to bylo?
1: No tak to zkusil jsem se přizpůsobit tomu, vlastně tam jsme byli ve dne v noci, že jo, takže to tam se sloužili 24 hodinové směny a ten režim byl úplně o něčem jiným prostě. Ale zase postupem času jsem se vypracoval až na pozici, kterou jsem chtěl dělat, protože se mi to líbilo, a sice z bojařinu, a dostal jsem se na místo dispečera.
0: A to je zase v teple, to se vám líbilo?
1: Zase to bylo v teple samozřejmě, ale bylo to zase náročné po psychické stránce a dostal jsem se do toho tak dobře, že jsem tam vydržel až do důchodu. No. A tam už jsem dneska, samozřejmě. Je mě 70 let, takže už jsem důchodce.
0: Tak to byly skoky opravdu velké. Číšník, stavebnictví, hasič. Dělal jste teda na dispečingu, jestli jsem to pochopila dobře.
1: A mám ale tu paměť, že jak pravý klasik, všetím jsem byl rád.
0: Tak to má být. Hinko, a když se ohlednete zpátky, bylo rozhodnutí opustit tu svou původní profesi správné?
1: Já si myslím, že ano, protože postupem musel jsem tomu něco věnovat, určité znalosti znovu pochytit a zapracovat se, a potom se jelo dál, že? Takže nemůžu naříkat, jak říkám, skončil jsem v důchodě vlastně od té hasičiny jsem odešel do důchodu po 32 letech, takže to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba.
0: Tak těch nových začátků jste zažil opravdu několik, tak vám děkuju, že jste nám o nich dnes v noci vyprávěl v noční lince, a přeji, ať vás už čekají jen samé dobré životní změny a hlavně žádné velké. Naslyšenou, pane Jinku.
1: Ta změna bohužel přišla, když jsem přišel o manželku a zůstal jsem tady sám, takže to byla poslední a radikální změna, ale bohužel to už je život. No.
0: Tak to nás mrzí, ano. Tak já vám přeju, abyste i tady tuto životní změnu zvládl stejně jako ostatní lidé, mnozí posluchači, kteří jsou na vašem místě. Vážím si toho, že jste se s námi o to podělil. Přeji hodně sil a klidnou noc.
1: I vám hezkou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: K novému začátku někde potřebujeme odvahu, jinde nám život příliš na výběr nedá, stejně jako teď třeba o tom hovořil, o té poslední změně, pan Hynek. Jak to bylo u vás? Začínali jste někdy od začátku? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat.

0: Někdy až s odstupem času zjistíme, že konec něčeho starého byl vlastně začátkem něčeho dobrého. Stalo se vám to? Museli jste někdy začít úplně od začátku? Pan Franta ze Vsetína je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Až teď jsme, pane Franto, ve vysílání, takže zdravíme vás a rádi si poslechneme vaše vyprávění.
1: Tak já jsem to měl daleko horší, jak to tady všichni říkají. Já jsem přišel z vojny, za rok jsem se oženil, tak jsem si koupil za ten první rok, co jsem dělal postenky, šaty. Býval jsem doma s rodičema a s bráchama. A když jsem došlo, tak jsem se měl ženit za ten rok. Bylo to v červenci, 29. července. Tak jsem si připisil ty šaty a to, a tak se mě nabídla kmotřenka, abych šel bývat k ní. Protože doma jsme měli dvě místnosti a takovou malučku, jenom tam spávala taťka. Tak jsem šel spávat k kmotřence. Manželku jsme neměli nic, vůbec peněz. Nám bylo po svatbě 300 korun a svatbu nám platili. Ten měl rodiče, nebyla to nějak veliká svatba, ani taková skromnější. Měli jsme to na dědině. Tam v Lidečku, jak se řekne.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsme spávali na... Smotra nám tam nechala jenom postel, šporák, kde jsme si museli nosit dřevo, topit. Tak jsme spávali na té takové železné posteli, jak byli v nemocnici. Ona to nějak neměla vybavené. My jsme měli chudobní, nás bylo tam kam do 35 roku. Onemocněnou po dvoře 100 korun brala od národního výboru, teďka dělala sám na dráze. Tak my jsme neměli nic dobrého. Cukrové jsme dostavili za měsíc balíček a jedno cukrové. My jsme něco dělali, pomáhali, někomu dal nám korunu, stalo kino tedy. Takže jsem byl v bídě. My půl roku jsme dělali, jsme si koupili televizu černou. Tak dále jsme pokračovali, až její rodiče, protože moja manželka byla sama, měla ještě bráchu, tak měli trošku víc, tak nám koupili ložnicu. A já jsem na rok dostal bydlet z té dědiny, jsem šel bývat na Vsetín. Jako stava jsem dělal pozemní stavete. Tak nám koupili ložnicu. No a já jsem denně přišel z práce a do večera na fuškách a pomáhal jsem tak, aby si mohli zařídit tak zápas na rok a půl, dva roky jsme si zařídili obývák. Dětský pokoj se nám narodil. Kluk, co se nám narodil. Právě před svátka po novém roku a na svátky mě zemřela moja mamka v té dědině.
0: Aha.
1: Tak toho ani si nasátat a těšila se nedočkala. Tak o to jsme to měli těžší zase. A do druhého roku ta matka mojí onemocněla rakovinu, umřela také na svátky, tak jsme zostali sami. A moja manželka byla taková ještě trošku z dědiny, tak měla trošku to oba přebalování a tak se naučila. Musela zůstat doma chvílku. Potom nám hlídali sousedi dětku, aby jsme si něco přijeli a tak jsme dělali. Dělali společně všechno šetří, pak jsem měl dělat do světa, do Prahy, do Německa, abych vydělal peníze, ona dělala tady doma, to děcko bylo ve školce, my jsme měli jedno, druhé už jsme nemohli mít, protože měla něco na prosokné, a ty tento, tak nedoporučili druhé děcko, tak jsme měli to jedno. Tak jsem vydělával penízky, jsme šetřili, všechno koupili, koupili jsem si a auto. Jsem měl dokonce 4 auta, jsem si koupil podle doby, aha, jak postupovali. jsem jezdil do Prahy autem, aj do Německa, aj do Liberca, do Bratislavy, všude se dělal. Tak jsem něco vydělal. No a tak jsme zařídili, žilo se nám to celkem dobře. Akorát to, že manželka byla dost často doma sama.
0: Ano, to, když jste pracoval ve stavebnictví, tak to bohužel tak bývá. No, měl jste těžký manželský rozjezd. Z nuly jste s manželkou ale vybudovali domov pro své dítě, takže to stálo za to. A měl jste naštěstí kolem sebe ty, kteří vám pomáhali, jako třeba ta vaše teta.
1: Tak dělal takového šéfa, tak jsem měl 20 lidí pod sebou. Tak jsme tady na Stepině zateplili, kde jsem dělal nemocnicu, tak chlapi mě to pomohli zateplit. A i tady ten barák, jak děláme z těch 16 rodinného hospodyně, že to udělali zadarmo, manželka jim navařila. Tak jsme ušetřili, tady neměl nikdo nějakých peněz moc tedy. To jsme šli šetřit do jednoho baráku mladí lidi, co jsme tam nastoupili kolem 25 roku. Si ženatí s dětskem jedný nebo bez dětek. No, žije nás tu už tak polovita. Já jsem žil v manželku 55 roku, teďka před dvouma, třema rokama ani zemřela. Tak to jsem nesl tak těžce, že jsem chtěl skončit životem. Protože jsem byl na ní zvyklý, jsem byl v důchodě, tak jsme si pomáhali. Máme tady před sebou na posteli před obrazem moju fotku velikou vystavenou a i všechny fotky. Protože já jsem velice nemocný, mám neuropatii. Teďka jsem, včera jsme byli u doktora, mě zavezli kamarád, protože sanitka nebyla v dispozici a špatně mě nakládají, tak mě na vozíčku dal do auta, tak mě převezl tam. Jsme jeli na neurologii a paní doktorka mě objednala. Loni jsme si už objednávali tu postel polohovací.
0: Franto, s dovolením vám do toho vstoupím. Tak 3 roky to mohou znít jako dlouhá doba, ale když člověk s někým prožil velkou část života, tak se to nedá měřit kalendářem. Já děkuju, že jste se nám svěřil, že jste o tom dokázal mluvit, že jste si s námi povídal. Z vašeho vyprávění je znát, jak důležitá pro vás manželka byla, pořád je. Tak přeju, aby těch těžkých chvil postupně ubývalo a přibývalo těch, kdy si na společné roky dokážete vzpomenout i s úsměvem. Mějte kolem sebe svoje blízké, jsme tady i my, Český rozhlas, zavolejte někdy znovu, budu se na vás těšit. Ano, Franto?
1: Mám vám zavolat?
0: Určitě, určitě se zase ozvěte, budeme čekat a hlavně se budeme těšit. Teď zaspívá Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začít znovu se dávat 20, v 50 i v 70. Začínali jste někde od začátku i vy a bylo to s přibývajícími roky těžší nebo naopak snažší? Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Lidušku, která volá tady od nás z Moravy, z Rakové. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásnou noc. Doufejme, že už nebude tak horká, jak byly ti předchozí.
0: Liduško, musíte si bohužel stlumit to rádio.
1: Jo, vidíš, co dělám. Zapomínám.
0: Zapovídali a nestlumili. No a potom se těšíme na vaše povídání, jestli jste se někde musela zbalit kufra a odjet někam, kde jste to třeba vůbec neznala. Uvidíme, z jaké strany se k tématu postavíte. Tak povídejte, jak vypadal váš začátek.
1: Jo. A jak se říká, že on není peříčko. A já jsem teď poslouchala toho pana Františka ze Vsetína. Tak se mě srdce rozbušilo, protože moje první láska se jmenoval zhodou okolností taky František. No a znali jsme se dlouho, chodili jsme spolu a nechodili asi 17 let. Nakonec jsem poznala manžela, dal si inzera, no a se seznámili. Vzali jsme se a přišla jsem do Zlína, kde jsem to měla trochu ulehčené tím, že jsem tady měla kmocenku, to byla maminčina sestra. A ta se mě ujala, protože jsem dala výpověď, já pocházím z Karolínky, tak tam jsem pracovala v kartonáži ve sklárně a dala jsem výpověď, že když se vzali s manželem, no a přišla jsem do Zlína, no a tady hledení z toho bydlení nebylo, manžel býval na internátě, že to by svobodný. Tak jsem se musela navštěhovat zatím na internát. Manžel býval na druhém, já na čtvrtém. Tak jsme čekali, že manžel byl v družstevní být zažádané, teda o družstevní být. Tak jsme čekali, chodili, žádali jsme se, protože manžel nemohl za mnou a já za ním na internát tenkrát. To nesmělo. No a děvčata, jako co mě tam znali na internetě, tak říkali do prčic, už a vemte, když už se tři roky nacházáte, koukáme na vás tady, jak se lůčíte na rohu internetu a já říkám, buďte v klidu, já už tři roky ani hodana. No tak jsme čekali na byt, a stavili se byty na jejich smazích, tak konečně jsme se dočkali po třech letech. No, tak jsme si ho zařídili, protože já jsem měla ohromné rodiče, kteří mě šetřili, že a já jsem vlastně dělala s maminkou v kartonáři, ale ne, jako ne, no, jestli jsem přispívala, nebo ne, to bylo na našich. Oni mě prostě ty peníčky zčádali, takže když jsme se vzali, tak jsme si jenom objednali nábytkovou stěnu do obývacího pokoje a měli jsme to uskladněné u našich. No a když jsme potom dostali konečně ten byt dvoupokojový, tak náš manžel pocházel z velké rodiny z 9 dětí a byl nejmladší, takže byli ohromná rodina, teda dobře se vdala, že mě přijali mezi sebe, tak nás pomohli na odstěhovat ten nábytek do toho bytu. No a žili jsme spolu, jak se říká, dobré

0: se a už bylo pozdě, že ta nemoc byla v takém stádiu, že mu nemohli pomoct, mě říkal potom primář, tak zemřel v pondělí, jako se dostal do nemocnice a 24. března 21 zemřel. No a já na druhý den přišel na noc domů, že říkala, kde je, že on neměl šatnu, on chodil, on byl zaměstnancem magistrátu, oni se starali o čistotu města, víte. No nepřišel, no tak jsem si lámala hlavu, kde by mohl spát. No a na druhý den ráno v 9 hodin zvonili policie. No tak jak jsem ležela, jsem ho měla taky, samozřejmě, když jsme bydali v jedné domácnosti, jsme měli pronajatý byt. No a přišla jsem jim otevřít jenom, jak jsem byla v noční košili a v županu. No a nevím, jako jak se to stalo, nebo prostě jsem se ocitla v nemocnici, byla jsem měsíc v komatu. A když mě potom překládali na LDN-ku, tak mě říkala sestřička, paní Horáková, vy jste nám dala zabrat. Vy jste utekla Hrobníkovi z lopaty.
1: Paní Ledoško,
0: a já jsem si dělala ještě legraci, víte, že jsem se aspoň konečně vyspala.
1: No, tak těch nových začátků vám život přinesl opravdu hodně, to, že berete některé s humorem, jako teď, že jste se dobře vyspala po měsíci v komatu, tak to je jenom dobře. No ale ten nejtěžší nový začátek jste se nevybrala. Přišel se ztrátou manžela. O to víc vám přeji, aby už před vámi byly jenom změny, které si sama zvolíte a které vám přinesou něco hezkého. Děkuji, že jste nám zavolala a přeji klidnou noc, paní Lidko.
0: Dobře, já vám taky děkuji a přeju všem klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste změnili profesi, přestěhovali se, nebo vybudovali nový domov po letech. Kdy jste měli pocit, že skutečně začínáte od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Emma, která volá z Javorníku.
1: Javorníku, Jeseníku, abyste ano. upřesnila, už jsem párkrát s váma mluvila. Jako nový život jsem začala, opravdu. Já jsem se ve 30 letech poprvé vydala, narodili se mi dva synové a po 5 letech jsem zjistila, nebo jsem, no, našla manžela s nevěrou, což jako jsem zásadně proti. Takže manžel si skončilo. A když měli synové 10 a 11, tak jsem díky pošťačce, která mě chodila, poznala jejího tatínka, který byl vdovec, a získala jsem pro své děti výborného tátu, výborného partnera. Už jsme spolu 25 let a musím říct, že i když jsme se toho, už jsme i manžele 15 let, 10 let jsme spolu žili, a když můj nejmladší syn slavil 20 let a udělal maturitu a měl narozeniny, maturitu, všechno, tak říkám manželovi, nebo manželovi, říkám Františkovi, ty, a co kdyby jsme jako kulturní vložku vložili naši svatbu? On říká, já nejsem proti. Tak jsme se na narozeniny mého syna vzali a můžu vám říct, že lepší život jsem si opravdu neměla představit, i když po rozvodu s prvním manželem jsem si říkala, že už v životě chlapa nechci vidět, že si vychovám děti, budu se jim věnovat. Tak jsem
0: to
1: šťastná.
0: Jste, Emo, v kolika tě letech poznala toho svého druhého partnera?
1: Mě bylo už skoro 40. Mm-hmm. Já už jsem v důchodě, já už jsem
0: to
1: stará
0: mladá,
1: baba.
0: To jste byla
1: ale
0: pořád
1: mladice. Do práce. Já tou svojí práci žiju, to jsem tady taky říkala na určité téma.
0: No, vy jste zvedla ten telefon a představila jste se mi Emma Hospodská. Slyšela jsem dobře?
1: Ano, já jsem Hospodská od 18
0: tak
1: let.
0: To by mě taky bavilo, to bych taky dělala do
1: já
0: důchodu.
1: Já jsem splnila svůj životní sen.
0: Otevřela jste si vlastní hospodku?
1: Ne, pracuji už 26 roku v jedné restauraci. Vyzkoušela jsem spoustu restaurací, ale 26 let pracuji v Jeseníku v jedné restauraci. A jsem nadměru spokojená, chodil mi stáli klienti, vrací a se mi turisti a to vždy řešíme. A kam na výlet? Říkám, kde je do Javorníku, na náš krásný zámek, na Stančírnu, na Radši údolí. A pak oni večer přijedou a říkají, no, paní Emo, super, super, dneska jsme Borůvkovou, zítra jdeme na Borůvkovou. Prostě já tou práci žiju, ale to není téma práce, to je téma jako začít nový vztah. Bala jsem se toho nového začátku a to, ale musím říct, že nelituji lepšího manžela, bych v životě asi nepotkala. Díky němu jsem získala i dceru, vnoučata, už jsem i prababičkou díky tomu. Dcera mi říká normálně maminko, protože František byl dovezený, jsme se poznali. Vnoučata mi říkají babičko, pravnoučata taky babičko, jo. A já jsem prostě se zem nebyl úplně spokojená, šťastná.
0: To je krásné.
1: Máme krásnou rodinku.
0: A já jsem se nemohla přát lepší závěr dnešní noční linky. Paní Emo, moc vám děkuju, že jste zavolala.
1: A jestli bych mohla, tak bych strašně ráda. Do Krnova pozdravila jednu paní. Bylo nějaké téma jako vaše rodné město a to. A já pocházím původně jako z Valach, ze Vsetína. A ona to potom volala, že taky ze Vsetína. Tak jestli poslouchá, tak paní ze Vsetína strašně zdravím, protože já když jedu na Valachy a projedu Vsetínem a blížím se k Hovězímu a to, a takom vidím ty naše kotáry, já brečím, já jsem tak šťastná, že jsem zase doma, jako, když jsem to třeba podařit díky práci a tomu, že manžel je vážně nemocný po rakovině. Jednou, dvakrát do roka, ale prostě jak jdu na Valachy, tak
0: Tak přijďte, přijďte někdy k nám. Děkuji, že jste zavolala a loučím se i s vámi, milí posluchači. Celou noc jsme poslouchali vaše příběhy o chvílích, kdy jste museli začít znovu. Někdy z vlastního rozhodnutí, jindy proto, že život prostě rozhodl za vás. Z vašich vyprávění bylo znát, že nový začátek nemusí být vždycky snadný, ale často s odstupem zjistíme, co všechno nám přinesl. Děkuji, že jste zavolali, napsali nebo jenom poslouchali. Loučí se Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Zdravíme ale do celého Česka. Klidnou neděli přejím a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
2: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
2: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
1: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
2: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
2: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
2: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumseis, Element, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš,
4: když,
3: co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný,
4: co?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jedinej hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej, to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky to. Jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No, jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale to, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, Donnewetter, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod...
4: Co?
3: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí.
4: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad.
4: Jo.
3: No, ale... Mě už ty tví divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne.
3: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: Ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, tak se zbavíme na krásně jednou provždy.
5: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: Sousede! Ne, soudruhu, Gutwald, zachraň mě!
5: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne.
5: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
5: A vyženeme jednou provždy vás.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli, opravdu si myslím spousta z nás, nebo většina, dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý.
3: Ojo, do co to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: A dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Je, aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej bacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No a vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, jsem. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu. Hele,
3: při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: No, pst. Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezký štěpnej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte,
1: co
3: tady
1: děláte,
3: někde.
1: Prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo co si odpovědejte mu, vidíte, že to je počuk.
3: Víte, jaká mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi
5: řekl... Pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázně, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jo, jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, slyšitel, stývá. Rocinou. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl. A kam už dávno patří. Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Aničko.
7: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefon.
6: Myslíte?
7: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěl.

0: nebyla, ale v podobném. A
1: to bude rozhovor.
0: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
1: Ček. Kdybyste to dělal v autě.
0: Co myslíte, že bylo?
1: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějakého,
0: ne, krásná dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Ček, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající z, patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
1: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
0: A tam stál zlatý kolovrat.
1: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
3: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011, bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
2: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
4: vždycky,
2: celý život.
4: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
2: vždycky,
4: dobrý.
2: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
4: Že to vážně chceš říct, že to takhle hvězdy řídí tvůj osud?
2: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky, samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
4: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
2: To nevím právě. Já
4: vždycky, jo, takhle ty...
2: Nevím.
4: Ty netušíš.
2: Já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
3: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.